0: přísněji by měly být trestáni řidiči za agresivní jízdu. Spolupracovat bude s rezortem dopravy. Středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství. Kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení devátých tříd či možný posun prázdnin a úskalí, která to přinese.
1: A uvidíme, jestli se to všechno ustálí a jestli se konečně uvědomí ty lidi, kteří rozhodují o tom, jak to vzdělávání vypadá, že to školství potřebuje skutečně stabilitu a potřebuje nějakou vizi. A v tuhle chvíli tu stabilitu my skutečně nemáme.
0: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. U Svojkovic na Jihlavsku hořela suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních. Hasiči kvůli tomu vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Požár se dokázalo dostat po 9. hodině pod kontrolu a už se dál nešířil. Indický premiér Narendra Modi v pondělí vyzval ruského vůdce Vladimíra Putina k ukončení války proti Ukrajině. Podle indických médií tak učinil na bilaterální schůzce v Kyrgyzstánu, kde probíhá summit Šanghajské organizace pro spolupráci. Karolína Muchová a Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Sinju Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postoupila do druhého kola po výhře nad francouzskou Elzou Jacquemotovou 2x6-2.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Úterý nás čeká polojasno, bez deště, teploty mezi 19 až 23 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Platové tabulky se změní. Babiš vyzval k hájení střední Evropy a Messi končí v nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Platové tabulky se od ledna nejspíše změní. Vláda schválila to, že by nejnižší tarif měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat, řekl po jednání kabinetu ministr práce Aleš Juchelka.
2: Navrhujeme přiměřené odstupňování platových tříd, mezi kterými bude 4% navýšení. Navržená přechodná ustanovení zaručí, že platový tarif ani osobní příplatek nepoklesne v budoucnu pod současnou úroveň nejnižší úrovně zaručeného platu zaměstnance, ale zároveň umožní snížit nebo odejmout samozřejmě osobní příplatek tam, kde plnil fakticky funkci doplatku do nejnižší úrovně zaručeného platu.
1: Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Český premiér Andrej Babiš při vystoupení ve slovinském Bledu vyzval k vytváření koalic členských zemí Evropské unie, které na unijní úrovni při vyjednávání o příštím rozpočtu Evropské unie budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti či kohezních fondů. Zároveň vyzdvihl důležitost spolupráce na půdorysu Vyšegrádské skupiny. Předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství, kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení 9. tříd, či možný posun prázdnin a úskalí, která to přinese.
3: Jako téma by to mohlo být, já myslím, že to není dogma. Já jsem se vzpomínám, že jsem třeba zaregistroval výrok Ivana Pilipa, za něj se rozhodlo o 9. třídě, on to považuje za největší chybu, kterou kdy udělal.
4: Jako minister školství,
3: 90. let. My to, co vidíme maturanty, kterým je 20 let, asi to není úplně žádoucí.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká polojasno, pršet by nemělo, denní teploty nejvyšší mezi 19 až 23 stupni. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Schodek rozpočtu je podle analytiků vysoký. Tejc chce přísnější tresty za alkohol a školství chybí stabilita a vize. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard je překvapivě vysoký. Shodli se na tom analytici. Rychlejší zadlužování státu podle nich patrně způsobí mírné vyšší úrokové sazby, včetně hypotečních. Deficit by podle návrhu, který vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zpřísnit tresty za řízení pod vlivem alkoholu a dalších látek i za závažné činy spáchané v opilosti, řekl po jednání vlády.
2: Návrh je součástí většího balíku, který má řešit jak například trestnost ujíždění před policií, která ohrožuje ročně asi v 500 případů ty, kterých se samozřejmě může dotknout naprosto náhodně, ať už jsou to chodci nebo jiní účastníci silničního provozu. A zvyšuje se také možnost zabavit, zadržet vozidlo tomu, kdo spáchá trestný čin, třeba právě jízdu v opilosti.
1: Tejc dodal, že přísněji by měly být trestáni řidiči za agresivní jízdu. Spolupracovat bude s rezortem dopravy. Středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství. Kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení devátých tříd či možný posun prázdnin a úskalí, která to přinese.
3: A uvidíme, jestli se to všechno ustálí a jestli se konečně uvědomí ty lidi, kteří rozhodují o tom, jak to vzdělávání vypadá. Že to školství potřebuje skutečně stabilitu a potřebuje nějakou vizi. A v tuhle chvíli tu stabilitu my skutečně nemáme.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. U Svojkovic na Jihlavsku hořela suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních. Hasiči kvůli tomu vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Požár se dokázalo dostat po 9. hodině pod kontrolu a už se dál nešířil. Indický premiér Narendra Modi v pondělí vyzval ruského vůdce Vladimíra Putina k ukončení války proti Ukrajině. Podle indických médií tak učinil na bilaterální schůzce v Kyrgyzstánu, kde probíhá summit Šanghajské organizace pro spolupráci. Karolína Muchová a Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Sinju Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postoupila do druhého kola po výhře nad francouzskou Elzou Jacquemotovou 2x6-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterý nás čeká polojasno, bez deště, teploty mezi 19 až 23 stupni. Příjemný poslech Frekvence 1.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Mám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Platové tabulky se změní, Babiš vyzval k hájení střední Evropy a Messi končí v nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Platové tabulky se od ledna nejspíše změní. Vláda schválila to, že by nejnižší tarif měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat, řekl po jednání kabinetu ministr práce Aleš Juchelka.
2: Navrhujeme přiměřené odstupňování platových tříd, mezi kterými bude 4% navýšení. Navržená přechodná ustanovení zaručí, že platový tarif ani osobní příplatek nepoklesnou v budoucnu pod současnou úroveň nejnižší úrovně zaručeného platu zaměstnance, ale zároveň umožní snížit nebo odejmout samozřejmě osobní příplatek tam, kde plnil fakticky funkci doplatku do nejnižší úrovně zaručeného platu.
1: Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Český premiér Andrej Babiš při vystoupení ve slovinském Bledu vyzval k vytváření koalic členských zemí Evropské unie, které na unijní úrovni při vyjednávání o příštím rozpočtu Evropské unie budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti či kohezních fondů. Zároveň vyzdvihl důležitost spolupráce na půdorysu Vyšegrádské skupiny. Předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství, kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení 9. tříd, či možný posun prázdnin a úskalí, která to přinese.
3: Jako téma by to mohlo být, já si taky myslím, že to není dogma. Já jsem se vzpomínám, že jsem třeba zaregistroval výrok Ivana Pilipa, za něj se rozhodlo o 9. třídě, on to považuje za největší chybu, kterou kdy udělal.
4: Jako minister školství,
3: 90. let. My to, co vidíme maturanty, kterým je 20 let, asi to není úplně žádoucí.
1: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká polojasno, pršet by nemělo, denní teploty nejvyšší mezi 19 až 23 stupni. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2001. Gratulujeme.
2: Někdy padá na mě stín.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A přejeme vám krásné ráno.
4: Zprávy a Katka Vavřínová.
5: Hezké ráno, začíná nový školní rok. Soud projedná odvolání SPD proti trestu za předvolební plakáty a komplikace hlásí D2 a D1. Asi 115 tisíc dětí dnes půjde poprvé do školy. Nový školní rok přinese i řadu legislativních změn. Kvůli přísnějším pravidlům pro odklady nebudou moct děti první třídu opakovat kvůli prospěchu nebo nezvládnutí učiva. V prvních třídách základních škol s alespoň 15 dětmi ve třídě zavádí novela asistenta pedagoga. Těch je ale pomálu, řekl pro Frekvenci 1 šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Pražský městský soud dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude justice projednávat zvlášť. Nejvyšší soud Spojených států v pondělí povolil prezidentu Donaldu Trumpovi pokračovat ve výstavbě tanečního sálu v Bílém domě, než justice rozhodne o žalobě proti stavbě. Informovali o tom agentury Reuters a AP. Žalobu nyní budou řešit soudy nižší instance. Tenista Jakub Menšík se stal dalším českým hráčem, který postoupil do druhého kola dvouhry na US Open. Japonce Shintara Mochizukiho porazil 6-1, 6-4 a 7-5. Postoupil taky Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková.
2: Frekvence 1.
4: Počasí. Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle čekáme přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 27, na horách budou maxima na 16 stupních.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Komplikace čekejte na D2 a D1.
7: Dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou se vyšetřuje na 53. kilometru dálnice D2 z Brna na Bratislavu. Projíždějte opatrně. A také na 193. kilometru dálnice D1 u Brna se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla ve směru na Piškov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Krátce po 6. startuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
3: A hezké ráno vám přejeme.
8: Krásné ráno, no, tak máte svačiny, máte aktovky.
3: Cože?
8: A bačkůrky.
9: A bačkůrky,
8: ty a se... A pořezávátko.
9: Přesně.
3: Ježišmarja, 1.9.
9: To je strašný datum.
3: To uteklo teda.
9: Hele, my jsme se Kači bavili. Jako vzpomínáš ráda na školu, jakože by se tam ráda vrátila?
10: Jo, já bych se fakt radši vrátila do školy, než chodila do práce.
9: Tak jo, vidíš, tak vidíš, tady máš příklad.
3: Protože my jsme to řešili ráno, jak nám říkali rodiče, počkej, jak ty budeš vzpomínat, až budeš v práci, na školu. Ani jednou se mi to nestalo vůbec, fuj, ani náhodou.
9: Tak jsem se na to s Mírou shodli, říkám, ty jo, jako asi by se mě fakt jako nechtělo, jo, ty stresy, písemky.
3: Jsi byla v pohodě, šprt?
10: Jo.
3: Jo, aha. No, jo, tak to hraje velkou roli.
2: Michálek a Lubka Ponížilová.

0: kalendář na stole.
1: Že se jde do školy.
0: Máš tam napsanou poznámku auto.
1: Jo, já vím.
0: Nevím co, tak abys nezapomněla.
1: Jo, díky, díky. Musím zadat parkování do našeho parkovacího systému.
0: Aha, dobře. Co dalšího přidáší dnešní den?
1: Startuje meteorologický podzim, přátelé, takže kdyby se vám zdálo, že už je venku pošmourno.
0: To se mi nezdálo, to bylo. Já jsem ráno jsem tak jako vylezl z těch dveří a říkám si.
1: Kosa kosenka.
0: Tak podzim, no. Tak vítej. A úplně mi to připomnělo to počasí právě ten návrat do školy. No. Já jsem to jenal ještě v Liberci, že jo.
1: V Plzni to nebylo o moc lepší.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné první zářijové ráno. Vítejte u horoskopu. Dnes je Světový den míru. Svátek slaví Linda a Samuel. Blahopřejeme. Pro žáky a studenty začíná nový školní rok. Vykročte tou správnou nohou. Slunce v paně vás pozitivně naladí. Luna v beranu vám dodá elán do života. Co čeká pany? Díky Merkuru máte vše pod kontrolou a svých cílů dosáhnete lehce. Těšit se můžete na dobré pracovní výsledky. Váhy dnešek nahrává kreativním povahám. Budete si připadat emotivnější než jindy. Dobrých nápadů budete mít dost, jen se správně rozhodnout. Štíři, důraz spočívá na vaší inspiraci a témáte na rozdávání. Chcete-li se blízknout před ostatními? Dejte pozor, ať to nepřeženete. Střelci, je reálná šance, že vás čeká nějaké povýšení nebo lepší pozice v zaměstnání. Kozorozi, to, co v životě potřebujete, není jen úspěch na pracovním poli, ale také vstřícné jednání. Snažte se na sobě víc pracovat a investujte také do svého vzhledu. Vodnáři, všechno je, jak má být. Netrapte se malichernostmi a važte si toho, co máte. Ryby, připravte se na to, že pracovní ovzduší nebude vždy jen přátelské. Někteří kolegové vám mohou házet klacky pod nohy. Berani, v centru pozornosti bude vaše aktivita a svůdnické umění, ale partner tím zrovna nadšený nebude. Býci, buďte připraveni na nové výzvy. Na profesním poli vám může pomoci náhoda, ale také staré známosti. Blíženci, pozor, v lásce může dojít k nějaké roztržce. Udržet partnerský soulad, to bude dřina. Radci, máte v plánu věci, že by se jeden červenal. Vaše zájmy se překvapivě sejdou s partnerem. Lvi, z fantastických výšin se snesete na zem. S prosazením názorů můžete mít problém. Vztahy mohou být vystaveny nějaké zkoušce. Milí přátelé, v práci i ve vztazích bude velice živo. Držte své pocity na úzdě. Nebuďte přehnaně nároční. Nežeňte věci do krajnosti. Mezilidské vztahy jsou křehkou skořápkou, kterou byste mohli neopatrným krokem porušit. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: frekvenci 1, 3 minuty po 6:45 přesný čas a máme pro vás fórek pro lepší den.
1: No respektive, tady Lubka Řachanda Ponížilová přináší něco. Co tam máš?
0: Co tam mám? Držte mi palce. Mám schůzku v bance. A pokud všechno půjde dobře, budu bez dluhu. Jsem tak nervózní, že si nedokážu ani natáhnout kuklu na hlavu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz. Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Počasí přeháňky dneska jen výjimečně, a to spíš na horách, jinak odpoledne připomene po dlouhé době zpátky léto. Maximální teploty na jižní Moravě až 27, jinde mezi 20 a 25 stupni.
1: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem.

0: Teď je přesně 6:30, začínají krátké zprávy, je tu Katka Vavřínová.
1: Pěkné ráno, Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídne více než 300 mladých lékařů 480 tisíc korun. Podmínkou je ordinování v regionu, kde doktoři chybí, a následné setrvání v něm po dobu alespoň 5 let, píše VP veřejnoprávní televize. Španělsko v létě zaznamenalo největší nadúmrtnost kvůli vysokým teplotám od roku 2015, kdy začal být sledován počet mrtvých oproti obvyklému průměru. Zemi letos v létě opakovaně zasáhly vlny veder. Itálie prodloužila o 2 týdny na letištích a v přístavech kontroly cestujících ze Španělska, které zavedla od 1. srpna, původně na měsíc kvůli migrační krizi ve španělském africkém městě Ceuta. Oznámilo to v pondělí italské ministerstvo vnitra.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Provoz brzdí na D2.
3: Kolona vozidel se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D2. Z důvodu omezení a hustého provozu budete popojíždět již od 2. kilometru okolo 10 minut. A na 193. kilometru dálnice D1 u Brna se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla ve směru na Vyškov. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A přejeme hezké ráno z Frekvence 1. Nezapomeňte na to, že na našem webu už jsou nápovědy k poslednímu slovu. Dnes je tam druhá na www.frekvence1.cz. 48 tisíc mimochodem.
4: To není málo. Pojďme se také podívat, co přináší 1. září. Třeba u sousedů velmi, velmi opatrně. Pozor.
0: U kterých?
4: Pozor na Slovensku. Na Slovensku. Na Slovensku se ode dneška zvyšují pokuty za překročení rychlosti. O 50 kilometrů v obci a o 60 na dálnici. Pokuty, které hrozí, jsou obrovské. 12 až 24 na místě, 1000. A ve správním řízení až 1,30. A víš, co na tom nejvtipnější, Míro?
0: Ne.
4: Ani tě nemusí chytit. Jim stačí SPZ-ka.
0: Takhle, jestli prosvištěla v obci, prosím, tam mají 50, když pojedeš kilo přes obec.
4: No tak ono stačí, aby tam byla 30, a ty jsi to profrčel 80,
0: jasně.
4: Stejně tak si myslím, že stačí, aby na dálnici byla snížená rychlost na 110. Mm-hmm. Ty jsi to vzal prostě 170.
0: A je to. To se mi stalo ve Francii,
4: fakt?
0: Protože tam měli na dálnici, nekecám, co 5 kilometrů se měnila rychlost.
4: Jo.
0: A bylo to přesně 110, 130, 110,
4: jasně.
0: 130, tempomat, pokuta, tempomat, pokuta.
2: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: Krásné úterní ráno na Frekvenci 1. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej. Jak rádio.
1: Já bych to dneska měl být.
0: Měl bys to být dneska ty. Míro, já se tě ptám, když nám začíná 1. září.
1: Ano.
0: Do kolika se naučíš počítat v 1., do kolika ve 2. a do kolika ve 3. třídě?
1: Tak to je jednoduchý jako facka, logicky to vychází z těch tří, takže v 1. do 1, 2. do 2, 3. do 3. Do kolika se naučíš počítat, jo?
0: Do kolika se naučíš počítat v 1. třídě?
1: To bych si skoro tipnul říct, že to bude třeba 20.
0: Ve 2.
1: Ve 2. už to bude jasný, tam už je stovka třeba tutově.
0: A ve 3.
1: A ve 3. už to jsou tisíce.
0: Už to jsou tisíce. Jo. Takže říkáš 20,
1: tak
0: 100,
1: nějak bych to řekl, no.
0: Tisíc?
1: Třeba, dejme tomu.
0: Jo? Co říkáte vy? Vy, co máte dítka, školou povinná, asi víte, tak klidně pište 736 300 444 a za chvilku správná odpověď. Frekvence.

0: Miluju klip k téhle písni. Teda.
1: Já taky.
0: To si musím zas někdy pustit. Tak jste na frekvenci 1, my tady řešíme, kdo bude dnes chytrý jako rádio. Začíná nám škola, tak Lubka logicky přišla se školní otázkou, do kolika se učí počítat v první, v druhý a ve třetí třídě. Já jsem typoval v první do 20, protože mi to přijde, že by to bylo hrozně prvoplánový do těch 10. Jo. Ale třeba Katka píše, že si myslí, že se učí v první třídě do 10, ve druhý do 100, to jsem typoval, a třetí do litru.
1: Hele, mě tady píše Jaroslav a píše, ahoj, moje vnučka má 3 roky a umí počítat do 30? Do 30, ve 3 letech. Ale v parku se bavily maminky, že v Karviné už ve 3. třídě učí násobení. Nevím, jestli je to pravda, na každé škole jiné nároky. Jo, na každé škole jiné nároky, to je pravda, ale pořád platí rámcově vzdělávací program. A podle něho...
0: Platí rámcově vzdělávací program, řekla Lubka, a podle toho se budete učit, prosím
1: vás. Podle toho, opravdu vlastně, to musí dotřet všechny školy,
0: jasně, takže...
1: co to dítě musí umět, jo? Takže, ty jsi říkal, první třída...
0: Do 20.
1: To je dobře.
0: Yes!
1: No. Druhá třída...
0: Aha.
1: Jsi říkal do kolika?
0: Do 100.
1: Yes!
0: Ano, pozor, ty přijde třetí.
1: A třetí třída...
0: To bude znova do 100, ale už je tam násobení. Co? Ne?
1: Ty jsi říkal, co?
0: Tisíc, no.
1: No je to dobře.
0: Takže jsem se takhle trefil.
1: Míro, ty se do školy totiž vracet nemusíš.
0: Přesně, já si to pamatuju.
1: Leda jako učitel.
0: Ale tak bylo to jasný, že do té 10 by to bylo jako hrozně takový jako jednoduchý a prvoplánový, takže jsem si tam střihnul 20. Podívej, jak to dobře dopadlo.
1: Hele, kdyby tě to zajímalo ještě dál, tak prosím tě, 4. třída do 10 a dokonce do milionu a 5. třída nad milion.
0: Nad milion, jo.
1: No, velká čísla.
0: Zbytečný, tak milé děti, tolik peněz nikdy mít
1: nebude.
0: Nikdy
1: mít nebude, zvlášť až Česko přejde na euro.
2: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
3: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
4: Jedna noc, která všechno změnila.
3: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
4: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
5: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.

0: než cokoliv na světě.
1: V podstatě, je to tak. Pozor, ale opravdu, 1. září je podle astrologů pro nové začátky lepší než Silvestr, přátelé. Takže dneska rozhodně pravou.
0: Školáci si to nemyslí.
1: Rodiče si to nemyslí.
0: Učitelé si to nemyslí. Školníci si to nemyslí.
1: Ale astrologové? Ano.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: V 7 budou zprávy, po 7 bude písnička a po písničce budou prachy.
1: Přesně tak. 48 tisíc si říkal.
0: Jo, jo, ještě se k tomu dostaneme, těšte se na to, přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
8: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Přejeme hezké úterní ráno.
1: Zprávy má Katka Vavřínová. Krásné ráno.
9: Dobré ráno. Prvňáku oproti loňsku ubyde. Srpen byl letos nejtragičtějším měsícem na silnicích a provoz brzdí na D2 před Brnem. Po 2měsíčních prázdninách dnes startuje nový školní rok. Do lavic poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Dětí v základních školách podle odhadu rezortu školství oproti minulému roku ubyde. Přesto by jich nadále mělo být více než milion. Právě kvůli nízké porodnosti a demografickým změnám nás v následujících letech čekají změny. Řekl to pro Frekvenci 1 ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
10: V tom následujícím školním roce i v těch dalších jsou naplánované změny, jsou to přijímačky, jsou to asistenti pedagoga, je to modernizace obsahu vzdělávání, takže možná jenom v tomto školním roce, který bych já chtěl, aby byl klidnější, tak se budeme věnovat jako nějaké stabilizaci, uklidnění, předvídatelnosti, protože to říkám dostatečně dopředu, ale nebudu zastírat, že ta realita nějaká je a že ty změny nás čekají.
9: Letos kvůli přísnějším pravidlům pro odklady nebudou moc děti první třídu opakovat kvůli prospěchu nebo nezvládnutí učiva. V prvních třídách základních škol s alespoň 15 dětmi ve třídě zavádí novela asistenta pedagoga. A u školství ještě zůstaneme. Středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství. Kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení 9. tříd či možný posun prázdnin a úskalí, která to přinese.
11: A uvidíme, jestli se to všechno ustálí a jestli se konečně uvědomí ty lidi, kteří rozhodují o tom, jak to vzdělávání vypadá, že to školství potřebuje skutečně stabilitu a potřebuje nějakou vizi. A v tuhle chvíli tu stabilitu my skutečně nemáme.
9: Celý presklub si můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy bylo mrtvých 101. Srpen byl letos na silnicích nejtragičtějším měsícem roku. Při nehodách dosud zemřelo 56 lidí, meziročně o 3 více. Vyplývá to z policejních statistik. Prázdninová bilance je počítána od 1. července. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly Švédsku 0-3 po setech 19-25, 23-25 a 21-25. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023. Neubránili švédskou univerzálku Isabel Hákovou, která zaznamenala 31 bodů.
12: Frekvence 1. Počasí.
9: Na první školní den bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přehánkami. Denní maxima budou mezi 20 až 25 stupni. Na jižní Moravě naměříme až 27, na horách budou maxima kolem 16.
12: Frekvence 1. Doprava.
9: Brzdit budete na D2.
13: Kolona vozidel se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D2 z důvodu omezení a hustého provozu budete popojíždět již od 3. kilometru okolo 10 minut. A na 53. kilometru dálnice D2 se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou z Brna na Bratislavu. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
9: Ze zprávy to vše, pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: A my po 7. hodině přejeme hezké ráno. Dneska je 1. září. Školáci jdou do školy, i když možná ne všichni. Kdo z vás, prosím vás, nejde do školy, kde se nestihlo vymalovat a vyměnit okna?
1: Jasně, nebo
0: většinou je to ten
1: nebo
0: důvod,
1: udělat střecha. No jasně, to víš, že jo. Většinou je to kvůli rekonstrukci, kterou dělají prostě řemeslníci a termíny řemeslníků známe, jo?
0: No, neznáme právě. Známe cenu.
1: Přesně.
0: No tak schválně, kolik z vás dnes do školy naopak nejde?
1: Dejte nám vědět 736-300-444 a jak naopak na svůj první školní den vzpomíná herečka Hanka Wagnerová, herec Petr Čtvrtníček a nebo Katka Neumannová, tak i to se dozvíte už za chvíli na Frekvenci 1.
12: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Herečka Hana Wagnerová byla s námi na Frekvenci 1. Vzpomenete si ještě na svůj první školní den, na úplně první?
1: No, vzpomínám si na to hlavně teda z těch fotek, jako asi to je podle mě nejvíc, jako že opravdu já jsem měla toho Ježka, nevím, kdo mi ostříhal toho Ježka, to teda máme.
2: A neměli opravdu... jste vši doma?
1: Ne, ségra měla vlasy do půl pasu a já jsem měla Ježka.
0: Já podezírám naše maminky, tenkrát totiž podle mě někoho napadlo. Neměla jste jemný vlasy?
1: No měla. No,
0: přesně.
1: Že mi zhoustnou.
0: Přesně, to byla moje mamka. Vše, jako ségry, krásný, dlouhý vlasy, já ostříhaná na Ježka.
1: Jo.
0: Protože ona má ty slabý vlasy, aby nebyla chudák, tak ať jí zhoustnou. Takže jsem celou základku byla chudák.
1: No právě, protože já taky, já jsem byla právě, tak vidím tu fotku, jak jsem prostě takovým jako bílý sukince a prostě mám tu kytičku a takhle ty, toho Ježka a takhle ty uši. Já jsem měla hrozně odstáhatý uši, opravdu. Takže to bylo takový jako, no, tak to jsou teda
2: vzpomínky. Takže zase tak hezký vzpomínky to nejsou, ten základ.
1: No, já myslím, že zpětně, že já jsem to zase tak ještě nevnímala tehdy, ale jako zpětně, když se na to koukám, říkám, pane bože, to je příšerný. Frekvence 1.

0: Kuličková přivezla z Dánska, máme každý někde doma v krabici. To je včerejší nápověda, kterou najdete na našem webu. Dneska je tam nápověda druhá.
1: Dobře, pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
1: Takže, 40... To bylo nějak 8.
0: Říkal jsi 48, přesně tolik. Tak, my samozřejmě musíme prověřit, kdo o ty peníze má zájem, kdo je chce.
1: Tak 257 403 devítky, číslo, na které teď voláte, pojďme na to.
0: Číslo, na kterém máme koho? Krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
4: Tady David, zdravím.
1: David volá odkud?
4: Z Hradce.
0: Z Hradce Králové.
4: Ano, z Hradce Králové.
1: Tak jo. Pojďme na to, větu nám tu nechala herečka Petra Hřebíčková, to neprodlužujeme.
5: Z dovolené Dánsko jsem si přivezla.
0: Tak co?
4: Sněžítko.
0: Pojďme to prověřit.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Není to Sněžítko, když ze severu by to bylo stylový,
0: jasně,
1: co si budeme.
0: Jasně, že jo.
1: Ale není, nevá. Zdravíme do Hradce. Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Taky, díky, mějte se, naslyšenou.
0: Krásné ráno, my tady přihodíme 500.
1: A hrajeme o peníze opět za hodinu na frekvenci 1.
0: Máme pro vás 48,5 tisíce a rozhodně se podívejte na náš web frekvence1.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
8: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
2: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Dnes je 1. září na Frekvenci 1. Samozřejmě máme spousty zajímavých a speciálních zářijových hostů. Tentokrát určitě vzorná žačka, odhadnul bych to teda, jedničkářka Katka Neumannová. Bylo to tak, Katko?
1: No, bylo to tak. Já jsem opravdu ve škole žádný problémy nikdy neměla. Naopak, byla jsem trošku šprt.
0: To nejde být trošku šprt.
1: No, úplně. No, takhle, byla jsem ne samozřejmě do nekonečna, ale na tom prvním stupni, na základce jsem byla jedničkář, pak se tam občas vloudila nějaká dvojka a velmi výjimečně, myslím, že to byla matika nebo fyzika, že tam byla jednou trojka, ale to až na gymplu.
2: A vzpomínáte si na svůj úplně první školní den?
1: No, velmi matně, v Písku samozřejmě, s rodičema za ruku, Husova základní škola, takže ano, vzpomenu, ale tak ty detaily už jsou samozřejmě trošičku rozmazané, ale byla tam skvělá paní učitelka Bočková, to byla taková spíš úžasná dáma, která prostě to s těmi malými dětmi uměla, takže ty začátky byly velmi milé a radostné.
0: A fotky máte schované z první třídy?
1: No, asi by se něco našlo v archivu, ale já jsem ještě na ty archivy moc neměla čas.
2: A když jste vedla potom Lucku do školy, to si pamatujete?
1: No, pamatuju si to.
2: Kdo byl nervóznější, vy nebo ona?
1: No, já myslím, že nervózní nebyl nikdo. Bylo to samozřejmě v Praze, tak to bylo trošku něco jiného než v tom jihočeském Písku. Ta Praha je méně osobní, ale myslím si, že ani ona neměla s těmi začátky velký problém, ale je pravda, že vždycky jsme obě dvě jako malé se těšili po škole, že hodíme tašku doma a vyrazíme někam na nějaké kroužky nebo na nějaké sportovní aktivity.
3: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Tím to vypadá fantasticky. Podívej, přesně za takového počasí chceš jít do školy. Teda alespoň tady u nás za okny, krásně modro.
1: Přesně, takže přátelé, vypadá to, že dětem je přáno, jaké počasí nás čeká, tak o tom má přehled meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno, vykročte dnes pravou nohou a to jak do meteorologického podzimu, který právě dnes startuje, tak také do nového školního roku. Před námi je parádní charakter počasí. Máme před sebou polojasný až skoro jasný den. Na většině území Česka nasvítí kolem 9 hodin délky slunečního svitu. Má to ale háček, UV index je stále na středních hodnotách, takže pozor na to, opalovací krémy rozhodně všude sebou. Pokud se nějaké dešťové přehánky vyskytnou, tak velmi ojediněle, a to v horských oblastech. Srážkové úhrny ale budou hodně nízko. No a také nejvyšší odpolední teploty budou stále zůstávat letní. V odpoledních maximech naměříme 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu jižní Moravy to budou v maximech teploty až na 27.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte.

0: britským ministrem zahraničí. Ze Slovenska následně zamíří do Irska na tradiční neformální zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie. Newyorská policie v pondělí postřelila ženu, která na Times Square mávala dvěma velkými noži a pobodala dva náhodné lidi. Jeden z nich zemřel, stejně jako pachatelka, napsala dnes agentura AP. A hostem presklubu bude dnes po 18. hodině vicepremiér Karel Havlíček. Romana Navarová se bude ptát na chystaný státní rozpočet a také na to, jestli stát nerezignoval na vysoké ceny benzínu a nafty. Ptát se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Bouralo se na D1 a D2.
2: Dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Ostravu, kde na 194. kilometru došlo k dopravní nehodě 3 vozidel. A další dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou se vyšetřuje na dálnici D2 na 53. kilometru ve směru na Bratislavu. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel mezi 210. až 206. kilometrem u Holubic na dálnici D1 na trase Zvyškova na Brno, ve které budete po pojíždě okolo 15 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Vlačka.
3: Dvě minuty po půl osmé, hezké ráno, Frekvence 1 s vámi. Ptali jsme se, kdo dnes do školy naopak nejde, jo, kde se to nestihlo.
4: A víme o někom, kdo nejde.
3: Třeba Káťa píše. Ahoj Míro, moje dvě dcery, gymnázium Mělníky, ještě do školy nejdou, půjdou až příští týden v pondělí. A to končili už ve středu 24. června. Prý rozsáhlá rekonstrukce školy.
4: No nestihlo se to, no. Prostě
3: možná se s tím tak už plánovalo dopředu.
4: Termíny, no. Paninko, nedošla Malta, no.
3: A pozor, přišla mi ještě jedna zpráva, která se vůbec netýká školy,
4: ano.
3: Ale přišla mi hodně zásadní a důležitá. Mistrovství světa v dělání tiramisu.
4: Ano.
3: Hledá porotce, stát se jim může téměř kdokoliv. Takže já šeltruju na jiné téma úplně teďka a jdu se registrovat.
4: Když si to bereš volno.
1: A Lubka Ponížilová.

0: první září na Frekvenci 1. Tak co myslíš, že vyrazí Tomáš na výlet?
1: Do školy ne, by měl 1. září.
0: Pošleme Tomáše zpátky do školy, no tak to jsem zvědavá. Ahoj Tome, kam to bude?
2: Hezké ráno přeji. Tak dnes vás vezmu na parádní výlet, kdy si uděláte spousty překrásných fotografií a ještě vás to bude bavit. Vezmu vás na přehradu, ale ne ledajakou. Vezmu vás totiž na přehradu Les království na Labi, která je nad Dvorem královem. Podnětem pro výstavbu přehrady na horním toku Labe byla katastrofální povodeň v červenci roku 1897. Stavba pak proběhla v letech 1910 až 1990. No a ve své době se jednalo o největší nádrž v Československé republice, pokud se týkalo zadrženého množství vody a nejdelší přehradě co do délky zděné hráze. V letech 1920 až 1923 byla na pravém břehu pod hrází postavena průběžná vodní elektrárna. Od roku 1958 je přehrada včetně vodní elektrárny pro svoji architektonickou jedinečnost nemovitou památkou. No a já už se na ten dnešní výlet opravdu moc těším, protože jestli budou příznivé podmínky, tak by měl být také umožněn výstup na vyhlídkovou věž, která je součástí budovy. Jestli se to podaří nebo ne, to si povíme před obědem. Já se s vámi v každém případě pro tuto chvíli loučím a přeju všem ještě jednou hezké ráno.
0: Prosím tě, upaluj.
1: Já celou dobu přemýšlím nad tím, že já jsem vlastně taky taková nemovitá památka.
0: Jseš nemovitá?
1: No jo, ne. Nejsem movitá rozhodně, teda spíš nemovitá. Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: První září, jak na něj vzpomínají slavní? Co třeba takový herec Petr Čtvrtníček?
1: Vzpomenete si ještě na svůj první školní den?
2: To víte, že si vzpomenu, protože maminka byla učitelka a ředitelka základky, kam jsem nastoupil. Takže jo, vzpomínám na to, to víte, že jo.
1: Takže jste chodil rád do školy, jste tam protekci.
2: Ale jo, no protekci ne,
1: to naopak spíš,
2: jo. Já jsem dostal vždycky facana jako první a maminka to ještě řešila, takže ona nechtěla před dětma, tak šla do ředitelny, tam zapla školní rozhlas a říkala, že jak Čtvrtníček se dostaví do ředitelny. Pak to zapomněla vypnout, takže všichni ty spolužáci, to byla dvoutřídka, první až čtvrtý ročník v řeži, takže ty všichni spolužáci slyšeli v tom rozhlase, jak mě ta máma fackuje a jak mi říká, kdo tam s tebou byl, přiznej se, byl to Fanda Havlík, nebo to byl Kája Mudra, nebo to, já jsem říkal, nebyl, nikdo to nebyl, bum, bum, bum, bum, bum. Pak jsme šli zpátky do třídy a byl celý červený, že jo, a kluci na mě ukazovali, jo, skvělý, že jsem je nepotopil, že jsem je neudal, jo. No, měl jsem to, dalo by se říct, že to bylo náročný, když je maminka ředitelka a učitelka zároveň a já na to vzpomínám strašně rád, jako vůbec na celý dětství, to jako bylo to báječný v té vesničce. Skály, ryby, les.
1: Houbaříte?
2: No, houbařím, nehoubařím. Když, myslím si, že ne.
1: Ne, to byste věděl.
2: To bych asi věděl, to bych nemusel takhle vzpomínat, takže ne, nehoubařím.
1: Frekvence 1.

0: co mi došlo, Míro?
1: Nevím.
0: Já neměla kafe dneska ještě.
1: Asi ti došlo.
0: Vám to nepřijde divný, že jsem jako neměla ještě kafe?
2: No já bych to do tebe neřekla, že jsi ho ještě neměla.
1: A přitom už ho měla, viď?
0: Ne, neměla. Aha. Od rána tady srkám pouze čaj.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
6: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A přejeme hezké úterní ráno.
0: Zprávy má Katka Vavřínová, hezké ráno.
2: Dobré ráno, začíná nový školní rok. Policie žádá o spolupráci rodiče dětí, které využívaly masážní salon v Jablonci a bouralo se na D1 směrem na Ostravu. Startuje nový školní rok, do první třídy dnes nastoupí asi 115 tisíc dětí, ale to dojde i k legislativním změnám, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy a každá první třída bude muset mít asistenta pedagoga při kapacitě alespoň 15 dětí. Důvodem jsou přísnější pravidla pro odklady, vysvětlil pro Frekvenci 1 prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
7: Kolektivy budou mnohem složitější, náročnější a nějakým způsobem je třeba to srovnat a jedno z těch opatření je právě ten asistent pedagoga ve třídách, kde je minimálně 15 žáků. Může být problematická i třída, která má méně než 15 žáků, ale tam je to potom možné řešit individuálně přes poradny.
2: Ve středních školách a konzervatořích by se v novém školním roce v denní formě studia mělo vzdělávat asi 493 200 žáků. Policisté kvůli probíhajícímu trestnímu řízení žádají rodiče dětí, které využívali služeb relaxačního a masážního salonu Wellsense v Jablonci nad Nisou, aby se jim ozvali. Na webu policie o tom dnes informoval její krajský mluvčí Vojtěch Hrobovský. Hygienici v Královéhradeckém kraji varují před koupáním v kazící se vodě. Takové vodní plochy představují riziko především pro děti, těhotné ženy a seniory.
8: Podle posledních rozborů je voda nevhodná ke koupání například na přírodním koupališti Dolce u Trutnova. Zhoršenou kvalitu vody mají v Královéhradeckém kraji také oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku, ale i koupaliště Písák v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Kazí se také voda na přírodním koupališti ve Vejsplachách ve Vrchlabí na Trutnovsku. Na všech takových místech by se lidé měli po koupání osprchovat čistou vodou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Běloruská tenistka Arina Sabalenková vykročila na US Open za obhajobou titulu vítězství na Kolumbíkou Kamilou Osoriovou. Světová jednička, která ovládla předchozí dva ročníky newyorského Grand Slamu, vyhrála 6-2, 6-4 a připsala si na tomto turnaji 15. vítězství v řadě.
6: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 27, na horách budou maxima kolem 16 stupňů.
0: Frekvence 1.
6: Doprava.
2: A krátce po 8 hodině míříme na silnice.
9: Dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Ostravu, kde na 194. kilometru došlo k dopravní nehodě 3 vozidel. A další dopravní nehoda dodávky se vyšetřuje na dálnici D2 na 13. kilometru ve směru na Bratislavu. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel mezi 211. až 206. kilometrem u Holubic na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, ve které bude po pojíždě okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
2: Posloucháte Frekvenci 1, pokračuje ranní vysílání s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
1: A my vám přejeme hezké ráno.
0: Krásné ráno, tak jsem se dívala, Míro, prosím tě, jakže to vypadá s počasím takhle na září.
1: A to většinou je fajn, ne?
0: No, v září by mělo být stále nadprůměrné teplo. Nejteplejší a nejsuší by mohl být hned první zářijový týden, což zní celkem dobře. Blbě už zní, celkově to moc na deště nevypadá. Protože jsem se chystala na houby v září. Říkala jsem si, když to teda nerostlo celý léto, že by v září mohly vystrčit hlavičky.
1: A vyrazit můžeš.
0: Já vím, no a najdu houby.
6: A Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno z frekvence 1. Přátelé, jsme to opět 3.
1: No.
0: Tak. Což je fajn, máme snížený věkový průměr, to mě vždycky baví.
1: Je to takové nadupané ráno s Hankou Wagnerovou, s Katkou Neumannovou nebo s Petrem Čtvrtníčkem. Jsme probírali jejich první školní den. Teď je tady s námi herečka a influencerka Anička Dvořáková. Ahoj, krásné ráno.
2: Ahoj, krásné ráno, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co, 1. září, ještě úzko kolem žaludku. My to máme i tady v tom věku, když se má jít jakoby do školy, byť už dávno nechodíme. Ty jsi to měla jak?
2: Jo.
0: Stresy?
2: No,
0: nebo?
2: No já jsem, záleží, no, většinou, když jsem šla do školy, tak samozřejmě to byly stresy, protože, ale zároveň jsem se i trochu těšila na spolužáky, protože si říkám, hele, nejdu do úplně neznámého, pokud to teda nebyl můj první školní den, nebo první den na střední, ale jako 1. září jsem byla ještě trošku v klidu, protože jsem věděla, že se nebudeme učit a že ještě jako nic jsem neprošvihla zatím.
0: Že to je před tebou teprve.
2: Ano, že.
0: Počkej, teď mě napadá, ty jsi z generace, která už nosila do té první třídy taky ty kornouty se sladkostma, nebo ještě ne?
2: Ne, to jsme nedělali, nebo nepamatuju si to teda.
1: To znáš jenom z filmu, my ti tady všichni říkáme, že to tak
0: ne. Já jsem jednou točil nějakou reportáž před školou právě a hrozně dětí tam mělo tyhle kornouty. No.
2: Tak to já jsem tam nepraktikovala teda.
1: Ne. A nějaký průšvih ve škole byl někdy?
2: No tak jako jasně, ale nebyl to tak velký průšvih, většinou se to dělo na školách v přírodě nebo tak, že jsme prostě, já nevím, třeba prostě šli ven z pokoje po večerce nebo tak a vždycky jsme se hrozně vymlouvali, že se jdeme jenom pro šťávu nebo pro čaj. Ale jako žádnej velký průšvih není a jestli ano a někdo o něm ví, tak všechno popřu.
0: OK, herečka Anna Dvořáková s námi dnes na Frekvenci 1.

0: herečka Anička Dvořáková je tady dneska s námi. Anička, já mám pocit, že nikdo jako jinak neřekne než Anička. Nebo máš někde tendenci říkat jako já jsem Ana?
1: Ne, vůbec právě. Ne. Já jsem strašně ráda, když mi všichni říkají Anička a třeba jako taková menší zajímavost, nebo není to vůbec zajímavost, ale prostě já třeba hrozně nemám ráda, když mi někdo říká Ančo.
2: Teď jsem se na to chtěl zeptat, no. Protože vím, že Aničky to nemají rády.
1: Jo, vůbec. Jako některý jo, třeba některý, jako já znám i jednu Anču, která chce, aby se jí říkalo Ančo jenom vlastně, ale já to strašně nemám ráda. Já mám pocit, že to je jako taková s proměnutím facka prostě, že to je takový jako nepříjemný, jako jakkoliv a Anna chápu, když mi někdo řekne, že to je takový jako profesionálnější, ale jako já se na to moc nehraju, ale mně se asi nejvíc fakt líbí Anička a tak, no, ale Anča ne, takže prosím vás, jestli někdo jenom potkáte, tak mi neříkejte Ančo.
2: Naštvete hned na start.
0: Dokud míří nový český film Dokonalý den, asi se budeme ptát všech, ale ty jsi první. Takže, jak vypadá tvůj dokonalý den? Jídlo, cvičení, všechno podle plánu? A nebo, počkej, třeba tak, jak je to v tom filmu, že ten dokonalý den je právě způsobený tím, že to teda není všechno podle plánu.
1: Ono asi záleží, jak se vyspím, když to řeknu takhle, ale já mám, můj dokonalý den je ten den, kdy na mě není asi vyvíjený žádný tlak a to může být i pracovní, i nepracovní. Já si ráda strašně odpočinu, ale někdy klidně ráda jdu do té práce, protože mám to privilegium a to štěstí, že dělám to, co mě baví, a takže to je prostě skvělý, že to je moje práce. Takže pokud buď teda můžu pracovat na něčem, co mě baví, co mě jako natchne, anebo často můj dokonalý den prostě fakt vypadá velmi jednoduše, že nedělám vůbec nic, splývám s gaučem a jsme jedno dohromady a koukám se na moje oblíbené filmy a seriály, nebo to právě strávím s přáteli, fakt asi se všechno odvíjí na tom, jak mám zrovna nabitou sociální baterku, protože jsem na to taková jako citlivá.
0: To je hezký sociální baterka, to slyším prvně.
2: Nabito, vybito. No. No, když tady zmiňuješ ty filmy, seriály, něco, co máš teďka rozkoukanýho, co bys doporučila?
1: Ježišmarja.
2: To neznám.
1: Je to...
2: teďka nový něco, jo.
1: Ne, je to skvělý seriál, je na Netflixu a jmenuje se to 1670, je to od Poláků teda a doporučuji, fakt si to puste v originále, dejte si k tomu titulky, je to výborná komedie, taková jakoby středověka udělaná, je to něco neskutečného, strašně vtipného, mají tam výborný vtip, je to skvělá satira a už jsem do toho navlíkla i mámu a mýho vlastního tátu Martina a ty už jenom slyším, oni se koukají na balkóně právě a slyším vždycky jenom strašný záchvaty smíchu, takže věřím, že se jim to líbí a opravdu to doporučuji, 1670 na Netflixu, jsou to nějaký 20-30 minutovky a už to má teď třetí série vyšla, takže já jsem si to právě nedávno dokoukala a fakt skvělý.
2: A Poláci, jo, já jsem zjistil, že jako celkem máme ten blízko. Styl humoru docela jakoby podobný, no, že se to dobře chápe, no.
1: Jo, a to se vám bude dobře chápat a je to dobrý, fakt si myslím, že se lidi zasmějou.
0: Anička Dvořáková je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok.

0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1. Dnešní odpolední teploty mezi 22 a 25 stupně na jižní Moravě, na tom úplně největším jihu až 27. Jinak dneště bude dneska pomálu, pršet by mělo hlavně na horách.
1: Za 2 minuty bude 8:30, jsou tu krátké zprávy a Katka Vavřínová.
2: Krásné ráno, prezident Petr Pavel zahájil školní rok v Brodku u Konice. Pozvali ho dopisem děti, důvodem je i z té výročí školy. Vítala ho dechovka a na 300 lidí. Vládním motoristům se nelíbí navržený schodek rozpočtu na příští rok. Ve čtvrtek budou jednat s premiérem Babišem, řekl ministr zahraničí Macinka. Věří, že schodek bude nakonec nižší než 389 miliard korun. A hostem presklubu bude dnes po 18. hodině vicepremiér Karel Havlíček. Romana Navarová se bude ptát na chystaný státní rozpočet a také na to, jestli stát nerezignoval na vysoké ceny benzínu a nafty. Ptát se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolony hlásí z D1.
4: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 ve směru do Prahy, kde na 17,5 kilometru blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda 2 vozidel. A další dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou se vyšetřuje na dálnici D5 na 28. kilometru ve směru do Prahy. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel mezi 211. až 206. kilometrem u Holubic na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
1: Je 1. září, přejeme vám hezké ráno.
0: Školáci jdou do školy a ano. Přátelé, pozor, startuje nám rok 6-7.
1: To znamená 26-27. Tak, co se událo? 1. září byl na trh uveden nezničitelný mobilní telefon Nokia 3310.
0: Byl to rok 2000. Měl jsi ho? 3310?
1: Každý v téhle republice si myslím,
0: asi jo.
1: Téměř každý ho měl a kdo ho neměl, tak ho chtěl.
0: Ještě 51 desítka předtím a ta měla taky hada. Tak, pojďme dál. V roce 1985 objevili na mořském dně v hloubce skoro 4 kilometry vrak Titaniku, který se potopil v roce 1912.
1: No a od jednoho filmu k druhému, pozor, tohle je zásadní nápověda.
5: Mami, čí je?

0: deváté.
1: Příští rok už to nebude stát za to.
0: Příští rok už to nebude k slavení.
1: A dneska je Světový den míru a taky den tofu, kdybyste nevěděli, co si dát k obědu. Nazdar.
0: Tak už víte.
1: Máme to kompletní. Hezké ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Herečka Anička Dvořáková je tady dneska s námi. My jsme zatím Lehoulince zmínili nový český film Dokonalý den. Na premiéru vyrazíš?
1: No to je jasný, to je jasný. Moc se těším.
0: A podpora jako rodina bude? Mamka, taťka?
1: Ano, mamka tam se mnou jde a ještě teďkon s kamarádi tam přijdou taky někteří, takže jsem moc ráda, že se přijdou podívat.
2: Kam to ta naše holka dotáhláš?
1: No.
0: Na celý film zůstaneš nebo to nemáš ráda?
1: Já jsem ten film pořádně vlastně ještě neviděla, takže já se na to těším a určitě asi zůstanu a nevím, no, jenom jsem zvědavá, jako já vím, že tam těch scén nebylo zas až tolik, takže jsem právě jako zvědavá právě, jak to v celý se sestříhalo, jak to dopadlo a taky se těším, až se budu koukat na moje herecký kolegy, protože jsou to prostě skvělí lidi.
2: Vy máte hroznou výhodu, že ty filmy vlastně, ono na nás to může působit, že teď tady spolu o tom mluvíme, jste to teď dotočili a už to tam rovnou ne, no. ale on to kolikrát je třeba rok, dva klidně od toho natáčení.
1: My jsme to točili skoro rok zpátky, no.
2: No, takže tam je vlastně výhoda, že ty už to částečně zapomněla.
1: Přesně tak. To je jako, a je to, to je

0: taková výhoda i nevýhoda, protože v této herecké práci člověk třeba něco teda vyrobí, na něčem pracuje, ale teď najednou nevidí rok ten výsledek prostě třeba. A to je třeba někdy fakt těžký pro mě, protože mě by zajímalo hned, jak to jako dopadlo, jestli to je dobrý nebo ne, nebo jak se to lidem líbí, ale já prostě si musím počkat na tu odezvu, takže se vždycky těším.
1: A vidíš na sobě třeba, že se za ten rok změnila jako?
0: No jasně, jo. To je vždycky právě jako největší sranda, že když třeba už vidím nějakou tu hotovou věc, tak většinou to je opravdu s velkým časovým odstupem a vždycky si říkám, no tak teď bych to udělala úplně jinak, jo, ale tak.
2: Ale běžný smrtelník většinou nemá rád svůj hlas, když ho slyší někde ze záznamu. A často nám vadí pohled na sebe třeba z profilu, jak jsme zvyklí se na sebe koukat jenom ze předu. Jak to mají herci?
0: No tak samozřejmě nemůžu mluvit za všechny herce, ale... Vím, že třeba babička tak, nebo mamka, tak se na sebe strašně jako neradi koukali chvíli a nebylo to, že by se jim jako něco nelíbilo nebo tak, jenom prostě, nevím, asi to nějak neměli zapotřebí a já osobně nemám nic proti mému obličeji z různých úhlů zatím, teda... Vím, že třeba, jako vím, že mi třeba některý účesy slušejí mít nebo takhle, takže často se to spíš už jako děje rovnou v té maskérně, když vím, že mi něco dělají s vlasama, což prostě vím, že já se s tím úplně nestotožňuju, ale říkám si, dobrý, tady to je ta postava, to nejsem já, tak to prostě přežiju nebo tak. A tak to asi mám. A hlas, tak to je takový zvláštní. No někdy, když je to krásně nahraný kvalitně, tak se víc poznávám. Ale přesně, když třeba slyším, když někomu nahrávám zvukovou zprávu nebo nějaký záznam, tak když se slyším, tak si říkám, ježišmarja, kdo to je.
1: Anička Dvořáková je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: Tak si zahrajeme o peníze.
1: O 48,5 tisíce?
0: To jsem zvědav teda. Třeba budem 1. září někdo kliku.
1: Třeba jo, no, tak mrkněte na náš web ještě v rychlosti, dáváme vám čas, jsou tam nápovědy, už dvě. Možná tu včerejší můžu jenom tak jako v rychlosti připomenout, každý to máme doma někde v krabici. Takže to je včerejší nápověda. A teď už pojďme hrát.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Ještě jednou připomínáme číslo 257 403 devítky, číslo, na kterém teď hrajeme. Někdo volá z bazénu. Hezky
1: ráno. Vypadá.
0: Z akvária.
1: Tady se bude muset asi stáhnout rádio, jinak z toho nic nebude. Tady někdo musí skočit. Halo, halo, my vás slyšíme. Hradce Králové, pozor, dobře. Utíkejte pryč od rádia.
0: Už je dneska po druhé Hradec.
1: Snad to je lepší.
0: Chceme jenom jedno slovo, tak třeba nám to vyjde. Pojďme si připomenout tu větu.
1: Pojďme, tady je ta věta, jo?
4: Zdovolené, v Dánsku jsem si přivezla.
1: Tak.
5: No, zkusím trola.
1: Trola, pojďme to prověřit.
4: Zdovolené, v Dánsku jsem si přivezla.
0: Není to trol. Bohužel.
1: Tak, ani tento hradecký tip bohužel nevychází. Díky moc, mějte se krásně.
0: Naslyšenou, hezké ráno. Neříkala, že to máme doma.
1: V krabici. Tak, přihodili jsme 500, to znamená, že tam je?
0: 49 tisíc, dopoledne Robin přihodí na 49,5, to znamená Jana s Vojtou odpoledne, tedy propálí tu hranici 50 tisíc korun, které budeme hrát už zítra ráno.

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Anička Dvořáková. My jsme tady mluvili o kině, já se musím zeptat, prosím tě, protože teďka jako Odysa a bojovník, jo, jako viděla jsi, já mám totiž pocit, že letos vlastně se sešly fakt jako dva dobrý jako velký filmy, takhle na konci těch prázdnin, a že do kina vyrazili i lidi, co normálně jinde do kina nechodí. Byla jsi?
1: Já se přiznám, já jsem Odysseu ještě neviděla, protože já bych to hrozně chtěla vidět v IMAXu a tam to prostě vůbec se nedají sehnat lístky.
0: A zdražili, víš to?
1: No, to je skvělý, tak to jsem moc ráda, to nevadí, ale prostě...
2: No, jak nejsou, tak zdražili a furt nejsou. Jako,
1: no, tak já nevím,
2: prostě, proč to třeba. Tak
1: je. No, možná. Ale teda teď jsem viděla nedávno Spidermana, protože...
0: Ještě prostě, Spiderman.
2: No, Spider-Man, teď jsem ho chtěl zrovna zmínit, ale bál jsem se tady do toho vašeho kroužku intelektuálního stoupení se Spidermanem.
1: Tak já jsem to rozbila, není problém.
2: Děkuju, to hodná holka.
1: v pořádku, budu tady k
0: něco. No, já mám pocit, že fakt stojí asi 600 teďka, teda jako nechci kecat.
1: Ježišmarja.
2: Strašný.
0: To opravdu, kolik jsi utratila nejvíc za kulturu?
1: Ježiš.
0: A co to bylo?
1: No, tak to bylo asi představení v Londýně, to bylo Harry Potter a prokleté dítě, protože oni tam mají vždycky v Londýně, tam mají to představení, že to je jenom v tom jednom divadle a je to vyloženě specializované, to divadlo je na to předělané a hraje se tam jenom tohle a tady ten příběh je rozdělený na dvě divadelní hry, takže já jsem vlastně koupila dva lístky dohromady a ježišmarja, no to jako bylo to drahý, ale musím říct, že to stálo za to teda, tak to je asi nejdražší.
2: To je vlastně drahá i ta cesta celkem, že nedojedeš metrem.
1: Ano. Ale jako tak lístky naštěstí dolný na sede, jako letenky se hned docela levně, když jako se člověk trošku zasnaží, takže v pohodě. Jsem vzala právě ještě rodinu, takže jsem
2: to... Až takhle, to bylo hodně levný letenky.
1: No, já jsem řekla prostě Potrá, mě to nezajímá, takže tak.
2: Herečka Anička Dvořáková s námi dnes na Frekvenci 1.

0: Tak školáci už jdou asi domů ze školy, ne? Pomalu.
1: Ne. Mě teďka neviděl. Přišla fotka od dcery.
0: Jo, ještě tam sedí, jo?
1: Oni začínají dneska až 9:30.
0: No, tak ty tam ještě nejsou pro změru.
1: No už tam je právě, píšu jí, stihla z toho, máš svoje místo. Aha. Tak přišla odpověď, že jo, takže dobrý.
0: No já vždycky jsem vlastně v tomhle věku zhruba, plus minus, kolem té puberty, tak bylo překvapí, jak se někdo vrátil třeba po těch prázdninách a najednou byl o 15 cm vyšší.
1: To se stávalo hlavně u kluků,
0: měl bousy, nebo prsa.
1: To se stávalo u kluků. Ano, a to
0: nebo všechno
1: ti,
0: dohromady.
1: To ti utkvělo v hlavě. Já nevím, bojoval jsi takhle jako o to místo ve škole, že jsi chtěl mít to svoje oblíbený typu tě na zadní lavici? Nebo jsi
0: ne,
1: chtěl...
0: já seděl právě v přední.
1: A jako záměrně jsi tam chodil, aby tě nikdo neviděl.
0: No to tam je se nejlíp popisovalo, to je jako pravda. Bez diskuzí, že jo.
1: To je pravda. Taky si holky psali včera už jako sedíme spolu a tak, jako psali jste si den dopředu, jako kamarádovi. Nebo to by to bylo jedno.
0: No, my jsme hlavně neměli ty telefony, abychom si psali. Tenkrát bychom museli korespondňákem, což by bylo dost nepraktický.
1: Ale ze stabilu to šlo, ne, večer prostě. 31. ty Petře, nesedneme si spolu zítra do lavice. Ne, to dělali asi jenom holky, vy.
0: Asi jo.
1: No. No tak jo, za chvilku Miloš na Frekvenci 1.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ty má pro vás Katka Vavřínová, krásné ráno.
4: Pěkné ráno. Motoristé chtějí s Babišem řešit schodek státního rozpočtu na příští rok. Největší zdravotní pojišťovna láká mladé lékaře do regionu a komplikace hlásí z D1 a D48. Vládním motoristům se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok. Ve čtvrtek budou jednat s premiérem Babišem. Řekl to dnes ministr zahraničí Petr Macinka. Věří, že schodek bude nakonec nižší než 389 miliard korun.
5: My se chceme bavit o tom, jestli je opravdu nutné, aby ten schodek byl takto vysoký. A věřím, že až bude vláda schvalovat na konci září rozpočet, tak ten schodek bude nižší. My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen.
4: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Ministr školství Robert Plaga při dnešním zahájení školního roku podpořil učňovské vzdělávání, které podle něj řada lidí podceňuje. Při návštěvě školy v Kutné Hoře řekl, že nevidí souboj mezi všeobecným a odborným vzděláváním. I součástí odborného vzdělávání má být podle něj všeobecná složka. A téměř 500 000 korun dostanou víc než 300 mladých lékařů, kteří se zavážou, že až dostudují, budou ordinovat v regionu, kde doktoři chybí. Slibuje jim to všeobecná zdravotní pojišťovna. Na daném místě musí vydržet alespoň 5 let.
6: VZP, tedy pojišťovna, kterou zřizuje stát, na tento program letos vyčlení 90 milionů korun a 480 tisíc dostane jak malý praktik pro dospělé i dětský lékař, ale taky dětský i dorostový psychiatr. 90 milionů korun podle České televize je také podle návrhu rozpočtu připraveno na rezidenční místa v primární péči, kde se mladí připravují. Právě tam totiž začíná z univerzit vycházet víc čerstvých absolventů medicíny. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: 19-letá Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenista a bude soupeřkou 24. nasazené Rakušanky Anastázie Potapovové.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: 1. září bude polojasné až skoro jasné. Během dne čekáme přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 27, na horách budou maxima kolem 16.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Komplikace hlásí z D1 a D48.
7: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru do Prahy, kde na 17,5 kilometru stojí na krajnici vozidlo po dopravní nehodě. A podouchanou dodávku nepřehlédněte na dálnici D48 na 36. kilometru ve směru na Frýdek-Místek. A dejte si také pozor na dálnici D35 na trase z Mohelnice na Olomouc, kde na 257. kilometru stojí dodávka s defektem pneu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
4: Krátce po 9. hodině už vás od mikrofonu Frekvence 1 vítá Miloš Pokorný.
8: Hezké ráno, přátelé, máme 1. září, takže je po prázdninách definitivně. To bude dnešní téma, nic jiného nemá smysl, takže sice popřeju Lindě a Samuelovi hezký svátek, ale budeme se bavit o 1. školním dnu a mě by zajímalo, už to vlastně rovnou můžu říct, jak jste se na to buď těšili, anebo ne, jinými slovy, na co jste se nejvíc těšili a na co vůbec. Já to vím docela přesně, takže pak si o tom začneme povídat, já vám řeknu kontakty, teď si dáme music a pak na to vlítneme. Hezké ráno z Frekvence.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: 9999. SMSky po případě 736300444. Pak tady máme naši oblíbenou apku Frekvence 1, kde jenom namluvíte v rychlosti svůj vzkaz do 30 sekund a my do toho nezasahujeme. A nebo napíšete na můj Instagram a to téma je jednoduché. Na co jste se těšili první školní den a na co vůbec? Uvedu příklad. Moje dcera dneska na střední škole už od brzkých ranních hodin se svými spolužáky sedí před třídou, nejdřív vlastně na schodech, aby si zabrali ta místa, které chtějí. A to je obrovský boj, dokonce posílala nějaký video, že tam jako jsou i nějaké jako fyzické ataky. Není to jednoduchý a to, na to se můžete těšit, anebo taky ne. Takže můžete volat, můžete psát, budu moc rád, protože to je prostě téma. Já si myslím, že ty první školní dny, nebo úplně ten první si pamatujeme, ať se opakovali potom, anebo na ten úplně první. A já z toho mám vždycky takový, jako už samozřejmě postupem věku to ne všechno člověk udrží v hlavě, ale tu a tam mi něco vytane. Jak jsme se na to jako oblíkali a teď jsme chodili prostě ta paní učitelka a tak dále. A taky a k tomu se dostanu později. A jelikož tady je taky Lubka, tak se jí také na to zeptám se za nás, tedy bohužel v době, kdy ještě ten výběr nebyl takový, naprosto přesně poznalo, kde kdo trávil dovolenou, pokud byla v zahraničí. Hned vysvětlím. Jinak vy volejte, pište první školní den. Co ano, co ne. Hezké ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.

0: bavili na téma, jestli by se nám ještě chtělo chodit do školy a vlastně jestli už se nám tenkrát chtělo pokračovat ve škole, jestli vlastně byla ta chuť dál studovat, u mě to vyřešila vojna, povolávací rozkaz.
1: Ty u mě státnice teda.
0: A pak už jsem šel jinou cestou. Ale ještě furt je skvělý, že člověk se může přihlásit, a já to mám v plánu v podstatě, na takovou tu seniorskou školu.
1: Pro seniory.
0: Opravdu, že mě to hrozně zajímá, ale musím si vybrat něco, co by mě strašně bavilo. A to už dneska jde, takže mám to ještě v plánu, když to řeknu. V každém případě, jestli si vzpomínáš, jak to bylo za vás, ale u nás se opravdu ten první školní den poznalo, kde kdo byl oprázněná. Protože já jsem se vždycky těšil na spolužáky, že jasně, zase prostě pojedem ty naše věci, partičky a tak dále. Samozřejmě na to učení už mín, protože člověk za ty dva měsíce přeci jenom jako chytne maníry a jiný věci, ale pak se do toho zase jako tak nějak dostane. Ale vlastně pamatuju si přesně, jak za nás ještě nebyl ten výběr toho oblečení a těch věcí, tak bylo přesně vědět, kdo byl v Polsku. To byly takový ty fejklí, takový ty trika a košile, takový ty někdy až jako stříkaný, jo, že to tam nějak jako stříkali, nebo to bylo divně vytištěný, tak jako, že se to rozmazávalo. Pak bylo Maďarsko, to si pamatuju, to už bylo sofistikovanější, tam hodně lidi si vozili takový ty svetry Ferrari. Ono teda, když se potom vyprala, tak ten takový ten rantl byl vohlej a ten zip a celkem ten svetr se jako zcukával a bylo z něho esko ve finále, z toho většího. A ten kůň už byl spíš vosel, než teda logo Ferrari. Pak samozřejmě tenkrát Jugoslávie, protože tam už jako byly tři pruhy. To jako ať jako to, kdo měl, tak měl originál už víceméně, nebo měl originál a to bylo jako už to byla trošku závist, že to tady nebylo. Protože dokonce v Maďarsku, já si pamatuju, že Maďaři měli první oficiální obchod Adidas.
1: Jako
0: na Vácího třídě. Na Vácího třídě. A této, já tenkrát, když jsme tam s maminkou jeli nějak jako na nějaký jako výlet, tak první, co jsem chtěl vidět, ten obchod. A bylo to pro mě úplně jak z Marzu, že prostě jako to tam opravdu prodáme. No a pak samozřejmě, nedej bůh, když někdo dostal takzvanou výjezdní doložku a prostě měl jako něco ze západu, no, tak to třeba triko s Diego Maradonou, jako tak to ti zkazilo prostě ten celý den.
1: To si úplně...
0: Holky to měly asi jinak, ale my kluci to byly tyhle ty věci. Tenisky, trika s nějakým logem, s nějakou značkou prostě a to se poznalo, kde kdo byl.
1: No ty jo, tak to já jsem teda jako nikdy neměla, že jo, já jsem se poprvé dostala za hranice v 91. No. Ale pamatuju si, jak spolužačky měly jako různý trička, jako s obrázkama. A já jsem si tenkrát na tričko vyšila. Jako vyšila. Normálně jsem si to překopírovala na papír, ani ne přes kopírák, ale namalovala jsem si to na papír, z druhé strany si to jako pořádně načernil tuškou, pak si to obkreslil, měl to na tom tričku a vyšíval si to. Já jsem si vyšila šmoulinku. Na základní škole.
0: Byla poznání.
1: Jo.
0: Byla poznání.
1: Jo, no, jako jo, byla, no, ale jako v zahraničí jsem nikdy nebyla.
0: Ne, víc, ale hned to bylo patrný. A ono to jinak, ty věci jako vonily, měly jiný odér, jako tak tenkrát v Tuzexu, když jsi vešla do Tuzexu,
1: no,
0: tak západ na 24 metrech jako byl, protože prostě tam byla ta buňa. No nicméně, těšil jsem se na kámoše, těšil jsem se, že zase začne ten jako vlastně běžný jako režim, ale jako nechce se tě do toho jako do toho systému, když řeknu, že?
1: No, jako naprostý souhlas. Říkám, já vlastně udělala jsem státnice a jak mi všichni říkali, hele, to se ti bude stýskat po škole. Ne. Fakt jako...
0: Každý to má jinak. Pozor, máme tady první. Miloši, těšila jsem se na kamarádky, paní učitelku a hezké knížky a písmenka na vystřižení a tříd, ve které se budeme učit v naší škole. Iveta z Teplic. Každý to má jinak. Jako vzpomínky na to místo. Boj o lavice u nás takový nebyl. My jsme to nějak si jako rozhodili. Samozřejmě,
1: My
0: premianti jsme samozřejmě chtěli sedět vzadu, že jo, prostě, že tam na tebe není vidět, tedy se píšou písemky. Ale je to takový, jako že to, ale říkám, dcera mi říká, tati, to je strašný boj. A oni tam opravdu jsou od 7 od rána. A zpívá Eva Forná, je to na ostří nože. Takže přátelé, pište, volejte váš první školní den, ano, co ne a jak na to vzpomínáte.
2: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny, tak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
3: Jedna noc, která všechno změnila.
2: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
3: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
4: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague.

0: chuť a obliba jídla, obsah ovoce a zeleniny a taky vhodné složení. Ukázal to průzkum agentury Ipsos. A hostem presklubu bude dnes po 18. hodině vicepremiér Karel Havlíček. Romana Navarová se bude ptát na chystaný státní rozpočet a taky na to, jestli stát nerezignoval na vysoké ceny benzínu a nafty. Ptát se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Pozor dejte na Pražském okruhu.
2: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzeň, kde na 76. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A porouchané osobní vozidlo stojící na krajnici nepřehlédněte na dálnici D52 na 18. kilometru ve směru na Mikulov. A dejte si také pozor na dálnici D3 ve směru do Prahy, kde na 79. kilometru stojí v připojovacím pruhu pro poruchu odstavené nákladní vozidlo. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plavčka.

0: den kdysi na Gimplu, chtěli jsme s kamarádkou sedět spolu, jenže jsme jak dvě nalinky chaoticky pobíjali chodbami a teprve až zazvonilo, jsme šli do vestibulu zjistit na nástěnce správné číslo dveří. Nakráčeli jsme do třídy, když už i třídní, mimochodem jsme ho taky na chodbě potkali, jedno volné místo bylo úplně vzadu a druhé přímo před katedrou. To bylo Antré. Tak tomu se říká Antré, ano, je to tak. Zdraví Šárka z Ostravy. Šárko, díky moc za info. To jsou ty příběhy, no jasně, jako prostě řeší se spoustu jiných věcí, jenom se člověk nepodívá na to, kde teda ta třída teďkon aktuálně bude a kam se mají holky přesunuli. Rozumím naprosto. Tady mi píše Jarda, ahoj, já jsem se těšil na kámoše do školy, na učení stejně jako ty míň, ale vlastně už jsem se trošku na prázdninách těch posledních 14 dní nudil, jelikož nebylo moc kam jet, tak jsme to tak nějak vytloukali a už jsem chtěl zase normální režim, hrát fotbal a takový ten běžný školní život. Děkuju. A píše mi Kateřina. Kateřina píše, už jsem se těšila na kámošky, protože jsme se přes prázdniny neviděli, jelikož jsem je celé trávila u sestřenice na venkově. Díky moc. No já teda doplním, že já jsem vlastně taky hodně prázdniny trávil v jižních Čechách u svého bratránka a vlastně Katovice u Strakonic a vždycky jsem se tam strašně těšil. Mezitím jsme se stokrát pohádali, stokrát poprali, stokrát usmířili a tak dále. Bylo to skvělý a do dneška na to mám neskutečné vzpomínky. To byly ty doby, kdy ještě člověk dostal ráno rohlík do kapsy a večer se vrátil, když to přeženu, protože jsme to strávali celý venku. Nebyl strach takový ten, jako prostě kam jdete, kde budete. Prostě byli jsme u řeky, dělali jsme v ohně, bylo to skvělý, byly to nádherný prázdniny a nikdy na to nezapomenu. Takže já jsem se jako vždycky vlastně jako těšil jenom na ty kámoše, ale ještě bych tam byl. Takže takhle to je, ale samozřejmě strašně záleží na tom, jak se ty skládě, jak se ty prázdniny poskládají, aby vlastně ty děti jako si to jako v rámci možností užívali a měli to co nejpestřejší. Ale ono to taky po každý nejde, proto jsou ty příměstské tábory a tyhle vychytávky, což samozřejmě za nás nebylo. Byly jenom normální tábory, maximálně 14 dní, možná jestli byly některé 3 neděle, ale spíš to byly ty turnusy. A tam se mi taky kromě jednoho vůbec nechtělo. Vždycky jsem nějak mě to tam strašně bavilo. Takže stále, přátelé, telefon do studia 257 400 999, SMSky 736 300 444, apka Frekvence je na popřípadě. Můj Instagram máme ještě čas. Hezké ráno.
1: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
2: Jedna noc, která všechno změnila.
1: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
2: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
3: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Tak jsem strašně rád, že vás dnešní moje téma baví. Píše Péťa, ahoj, to je téma, výkřičník. Nevím, proč nás jako třídu hned fotili. Tam přesně vidím, kdo kde byl, trička, já jsem hvězda nejhorší. Doma jsem hlídala sestry, ale na fotce mám oblečení z rodiny v Německé spolkové republice tenkrát. Jo, tak to je skvělý. Ano, ano, ano, ano. NSR, to už málo kdo dneska z mladé generace ví, bylo DDR, Německá demokratická republika, Deutsche Demokratische Republik a NSR, čili Spolková republika Německo, NSR, výborně. Péťo, děkuju, tak jdeme dál, máme tady další. To je téma, to je přesně ono. Těšila jsem se i do jídelny. Na kuchařky už tenkrát vařili rajskou a rýžový nákyp. Že se máti osobně ptala, co dělá špatně, když dětem ve škole chutná víc než domácí vymazlený poslivý oběd. Tak to tak bývá, že jo? Co si budeme dělat? Máme telefon, hezké ráno.
1: Máme telefon, hezké ráno.
0: Hezké ráno.
1: Tady Pavel.
0: Pavle, povídejte.
1: Já jsem to asi spletl, protože spletl jsem to, že jsem zavolal na to...
0: Na peníze. Na peníze, je to tak. Je.
1: No ano.
0: Tak to až příště. U mě peníze nehrají roli. Mějte se hezky. Hezký den.
1: Jo.
0: Naschledanou. To lžu. U mě peníze nehrají roli.
2: U každýho.
0: Byl takhle, bylo by to skvělý samozřejmě. Bylo by to skvělý a tak daleko ještě nejsem. No takže prosím, vrátíme se. Ano, víme to všichni, že já jsem taky miloval ve školní jídelně určit jídla, třeba rýžový nákyp bez ní rozhodně nepatřil. To bylo mé totálně nejméně oblíbené jídlo, od té doby ho nejím. To je jediný jídlo, který nejím vůbec zásadně nikdy. Takže prostě ty školní jídelny, ty staré dámy, kuchařky to uměly. Prostě, co si budeme povídat. Ještě tady máme jednu. Tak, zdravím Miloši, mimo téma náš třídní zarytý komunista, když jsi měl nápis na tričku v angličtině, tak na tebe řval, co to znamená a ať si tam dám nápis JZD, zdravím Martina, Ježišmarja, tak to je, no. Pan tady píše, jak se jmenuje pan učitel, ale nebudeme dehonestovat. Tak, ale já si pamatuju podobné věci, taky nesměli jsme mít určitý věci a jak tam byla třeba náznak jako nějaký západní vlajky, tak to bylo špatně. Už to nenos sem, už to. A takový ty benevolentnější, hele, hezký triko, ale víš jak to, no, tak dobře. No takže přátelé, takhle to prostě byl, ale jsem hrozně rád, že máte ten první školní den pod kůží stejně jako já, vždycky se na to vzpomenu, ono se potom už vzpomíná jenom na ty hezký věci. Takže jo, no ještě hrajeme.
3: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: už tady máme Martičku, dneska, my po polsky trošku tady mluvili, Jacek. V každém případě, téma bylo jednoduché, váš první školní den, na co jste se těšili a na co ne. Úplně v rychlosti, na co se těšila a na co vůbec?
1: Těšila jsem se na spolužáky, to bylo vždycky, já jsem se vždycky těšila do školy
0: po prázdninách. Byla dobrá třída celkem.
1: Jo, dobrý, no. A netěšila jsem se na třídní učitelku, protože to byla opravdu zlá paní.
0: Ano, takže tam to bylo jasné.
1: Ale to bylo první, druhá třída.
0: To se říká třídní boj.
1: Pak už jsem se vlastně těšila. Já jsem se vždycky těšila prostě na ty aktivity, na ty vyplňovací, ty sešity, podepisovat si je. Těšila jsem se i na sběr kaštanů.
0: Já jsem se druhý stupeň už těšil na těla, že jsme hráli fotbaly a tam už jsme před těma holkama jako machrovali, kdo je jako dobrý, jak kdo ne. Takže jako už se ladili ty trenýrky, kdo někdo jako měl takový ty lepší. Mm.
1: Jo, ježišmarja. Já jsem na druhý stupeň šla vlastně do jiný třídy, no. Do jiný školy, jsme se přestěhovali, tak to nebylo, tak to bylo hrozně, jsem se netěšila vůbec na nic, jsem se opravdu bála.
0: Tak to jako ty první, když jdeš úplně do jiného prostředí.
1: No, přijdeš do ty kamarády, kamarádky a hlavně jsme se z Vinohrad stěhovali vlastně na nový město, víš, jako tam se mi to už nelíbilo prostě tak. A na střední tam jsem se už netěšila.
0: Martička, je tady hezké ráno a já zítra 9:10, mějte se fajn.
2: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči. Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
5: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kriký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
6: 10 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Ano, zprávy už jsou tady. Mně nefunguje mikrofon, přeji krásný den.
7: A u nich vás vítá Katka Vavřínová. Dobré dopoledne. Mění se zákon o podpoře bydlení. Policie v Jablonci se obrátila na rodiče dětí, které navštívili tamní masážní salon. A zdržíte se na D11 a Pražském okruhu. Od září se mění zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst. Budou dostupné ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce. Ty budou posuzovat splnění zákonných podmínek pro zařazení do evidence potřebných osob v bytové nouzi. Bude spravovat evidenci osob i evidenci bytů určených pro podporované bydlení. Policie v Jablonci nad Nisou prosí rodiče dětí, které využili nebo využívali služeb relaxačního a masážního salonu v Jablonci nad Nisou, aby se ozvali policii. Jde o podnik s názvem Bell Sense. Podrobnosti ale zveřejní, až to dovolí okolnosti, jak nám řekla mluvčí policie v Libereckém kraji Klára Jeníčková.
8: Žádáme rodiče dětí, které využívali služeb relaxačního a masážního salonu Bell Sense v Jablonci nad Nisou, a to jak v prostorách samotné provozovny, tak také v domácím prostředí, aby se nám ozvali na telefonní číslo 720 076 822. Důvody, které nás vedou ke zveřejnění této výzvy, sdělíme, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí.
7: Volby v Pardubicích odhalily skulinu ve volebních pravidlech. Malé hnutí ukázalo, že její kandidáti mohou usilovat o hlas voličů klidně v celé zemi a ukázali tak na mezeru ve volebních pravidlech.
9: Paradoxní situace už je před soudem. Aktéři celého případu přiznávají, že s tím počítali. Jsou si prý ovšem jisti správností celého kroku, protože postup konzultovali s poradci na úrovni kraje i ministerstva vnitra. A o co jde? Jeden kandidát se v Pardubicích zapsal do voleb hned ve třech obvodech, přestože bydlí v jediném. Ví se sice, že v případě zvolení může nastoupit jen tam, kde bydlí, ale důležitá je podle něho reklama, kterou mu kontroverzní krok udělal. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin v hale Maxe Schmelinga pro 9000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Bude polojasné až skoro jasné. Během dne čekáme přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 27. Na horách čekáme maxima kolem 16.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Komplikace hlásí z D11 a Pražského okruhu.
10: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D11, výjezd dálnice D11 směr Lipní nad Bečvou, kde došlo na 84. kilometru na exitu Sedlice k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. A se zdržením okolo 20 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzeň, kde na 76. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
7: A po zprávách startuje dopoledne na Frekvenci 1 s Martou Jandovou.
1: Ano, ano, krásné dopoledne, přeji vám opravdu všem krásný den a je to tady 1. září. Nastal další měsíc a já mám s kamarádama takovej zvyk, že vždycky 1. teda pokud si vzpomeneme, tak si přejeme, aby ten měsíc byl krásný, aby byli šťastný, aby jim všecko vycházelo, aby se jim plnili sny. Takže prosím vás i vám všem přeju nádherné září, ať ještě přijde to babí léto, ne moc horký samozřejmě. Ať jste šťastný, spokojený a zdravý. A víte, co mi začíná? Pojďme začít. Já mám tady pro vás krásnou písničku od Evičky Farný, písničku Leporelo, tak vám přeju, ať váš den je jako krásný barevný Leporelo. A tady máme.
2: Co se děje?
6: Co se děje?
2: S Martou Jandovou.

0: září, nový měsíc je tady a přání, abyste ho měli krásný, ten celý měsíc, to už jsem vám říkala. Miloš Pokorný, můj kolega, který před chvilkou odešel, tak ten se vás ptal na to, já tady čtu ještě ty vaše zprávy všecky, jo, že Milošku, ahoj, to je téma a tak dál. Miloš se vás ptal, jak se těšíte, nebo ne, jak se těšíte, na co jste se těšili a na co jste se netěšili vůbec. A dokonce i mě se zeptal, já už jsem odpověděla a já mám na vás trošku jinou učitelku, já už jsem úplně mimo. Já mám na vás trošku jinou, ale podobnou otázku vlastně. A to, jestli si pamatujete na vaší první učitelku, vlastně v první třídě, na vaší třídní, jestli pamatujete, jak se jmenovala, jaká byla, třeba co jste na ní měli rádi, co jste na ní neměli rádi, ale hlavně na to jméno a vůbec prostě na ten celý ten obláček, jo, co máte prostě ve vzpomínce, když se řekne první třída, třídní učitelka. Protože ono to je vlastně docela důležitý, když máte potom děti a přemýšlíte o tom, jakou učitelku dostanou vaše děti v první třídě, protože ona je vlastně nastartuje, že jo? Ona jim buď vezme tu chuť se učit, protože ty děti, když jsou malí, tak se furt na všecko ptají a vlastně to učení je baví, když to dobře uchopíte, jo. A taky vám ta učitelka to může úplně zkazit od malička, že už se potom do té školy nikdy netěšíte, že ztratíte úplně zájem právě se ptát, protože třeba se zeptá, že jo, Pepíček ve třídě a učitelka řekne, musíš zvednout ruku a vůbec to je úplně hloupá otázka třeba, tak už se pak ty děti nikdy nechtějí ptát. Takže prosím vás, jméno a vzpomínky na vaší první učitelku ve vaší první třídě. Já jsem teda měla Libuši, jo. Příjmení už říkat nebudu, to už jsem někde říkala. Takový krásný jméno, že jo, Libuše. Jenomže ona na mě byla tak strašně zlá. A já jsem byla tak hodná ještě v té první druhé třídě, jo. Než se to pak zvrtlo samozřejmě nějak. Ale to je jedno, já už to říkat nechci, protože jsem to říkala už několikrát a paní asi už není na světě, protože to je fakt jako dávno, dávno, dávno. Každopádně jsem ale samozřejmě narazila na skvělý učitele. Měla jsem na střední úplně úžasnou paní učitelku a zvláštní je, že na její jméno si nepamatuju. Ale vím, že nás měla za třídní a já jsem tenkrát měla nějaký problémy a byla jsem několikrát za škole. Ano, přiznávám se. A já jsem se pak rozhodla, že s ní půjdu ten problém řešit. A normálně jsem za ní zašla. Seděla jsem s ní, ona pak uvařila jedno kafe, druhý kafe. A tak jsem se vypovídala, že ona se vlastně tenkrát, moje maminka už nežila a ona se vlastně stala takovou trošku mojí náhradní maminkou. A strašně mě jako dala ten dobrý pocit a vrátila mě do té školy vlastně zpátky. Což za to jsem jí dodneska vděčná. Takže moc děkuju paní učitelko bez jména, protože se nespomínám, třeba to někde vyhrabu. Ale teď je čas na vás. Napište mi právě vzpomínky na vaše první učitelku nebo vůbec na učitelku nebo učitele, který vám ukázal, že učení je vlastně dobrá věc, pokud ve vás probudí ten zájem. Tak jo, pište na 736 300 4 4 4 a my jedeme dál. A co pro vás mám? Za chvilku písničku, která se jmenuje Save My Love, neboli Zachraň mou lásku. Ano, poslouchej.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: ne zaplatili, zaplavili. Já si to naučím, to mluvení, nebojte. Že jste mi zaplavili moji poštovní schránku a zatím to je tak pade na pade, jo. Ale tak třeba Kája píše, dobrý den, Marti, moje první učitelka byla Anna Tihonová, měla výrazné S a byla moc hodná a říkali mi jménem mé sestry, to zase pojmenovávala po mance, měla nás všechny pomotané. Děkuji moc, Kájo. Pak napsal Lukáš a to musím vypípat pár slovíček, protože Lukáš se do toho opřel. Jo? Lukáši absolutně chápu. Vzpomínky na první třídu jsou naprosto příšerné. Měl jsem tam komunistickou zamendrákovanou píp, která se chovala přesně tak, jak jste naznačila. Taková píp vám zkazí radost z učení a do života. Lukáši, bohužel, a někdy si říkám, jestli se třeba dělají na pedáku nějaký zkoušky, jestli ty lidi jsou jako hodný, empatický, jestli jsou psychopati, který právě nám potom zkazejí vlastně celý život tím, protože tady ta moje Libuše, tam je hodně jako zamačkala sebevědomí, opravdu, nebylo to nic příjemného. Petra píše, dobrý den, Marti, na svou třídní učitelku si pamatuji dodnes, byla strašně moc hodná, měla nás celých 5 let na nižším stupni a navíc měla krásné jméno Hedvika Vašková. Tak zdravíme Hedviku Vaškovou. Máme tady potom zdravím do frekvence. My měli v první třídě, to byl rok 83, tu nejlepší paní učitelku Evu Pitrunovou z Holešova, kterou tímto zdravím. Tak i my zdravíme paní Evy Pitrunovou. Přeji fajn zářijové dny, tak napsala Pavlínka. Radek Sklatov píše, ty kluci mají se nějaký blbý vzpomínky. Moje učitelka v první třídě se jmenovala Máslová, byla strašlivá, ale naštěstí po půl roce vyměnili. Tak pak už to bylo dobré. Je to už přes 40 let, ale pamatuju si to, jako by to bylo nedávno. Takže paní učitelka Máslová. No, tak to byla asi ještě Souška, že jo? Souška Máslová. Píše další tady, dobrý, Martičko, paní učitelka Jana Kadlecová, strašně hodný člověk, krásně malovala. Ještě dnes si pamatuju obrázek v památníku, který už bohužel nemám. Tehdy těžké období, rodiče se rozváděli. První třída 1981. No tak vidíte, paní Kadlecová vám teda zlepšila život, bych řekla. Má paní učitelka se jmenovala Homolková, je to už 62 let, jako z Vyškova, a nedá se na ní zapomenout. To je hezký. Pak píše ještě Klára. Ahoj, Marti, v první a druhé třídě úžasná paní učitelka nejedla. A pak, když se mi narodil syn, tak byla paní starostkou a bylo to hezké setkání po letech, když vítala nové občánky a já opět v první řadě. To je hezký. Podívám se. Tady ještě zase hodná paní učitelka Dvořáková od první do čtvrté. Bylo to moc fajn, píše Marcela. A tady ještě poslední Janička. Zdraví, Marto, v první třídě učitelka Bašová, nic moc teda. Ale na gymplu v Dobrušce jsem měla Dagmar Bláhovou. Do dneška jsem jí úžasně vděčná, že mě dotáhla k maturitě. Tímto jí zdravím, protože je stále pracovně aktivní. Takže já zdravím vůbec všechny učitele, kteří na nás byli hodní nebo na vás byli hodní, který třeba poslouchají, a pokud neposlouchají, tak jim to vzkažte. My jedeme dál, za chvilku budu přát k narozeninám, samozřejmě i k svátku. Klidně mi pište na 736 300 444, komu mám za vás popřát. Děkuji.
1: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D11, výjezd dálnice D11 směr Lipník nad Bečvou, kde došlo na 84. kilometru na exitu Sedlice k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň, kde budete v nesouvislé koloně popojíždět mezi 76. až 5. kilometrem, kde se tvoří kolona z důvodu velmi hustého provozu, převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní vozidla se v koloně zdrží více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
2: Frekvence 1.
4: Nejrychlejší dopravní servis.

0: narozeniny jsou tady a já bych teda nejdřív chtěla popřát k svátku, a to Lindám a Samuelům přeju krásný sváteční den. Tak teďko se budu pokoušet někomu dovolat. Mám tady jedno telefonní číslo Šárce, která je na cestě domů po noční, tak doufám, že ještě je na cestě a že už nespí. A jestli spí, že si dala telefona potichu, protože bych jí nerada budila, i když má narozeniny samozřejmě. Šárka Brumlichová z Jelemnice.
1: Volaný účastník hovor nepřijímá.
0: Volaný účastník možná už spinka, tak to nevadí. Milá Šárko Brumlichová z Jelemnice, všechno nejlepší od kolegyň z Ariesu ve Vrchlabí a ty přejou k narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky. A dobrou noc, jsem ještě chtěla dodat. Další přání, který tady mám, putuje synovi, který se jmenuje Jamie, je mu 11 let a máma s tátou tady píšou, si pro nás ten nejlepší syn v celém vesmíru. A s tátou tě neskutečně milujeme. To byly od vás dvě zprávy a my pojďme na ty slavný, protože jich máme hodně. Dneska slaví narozeniny kubánská zpěvačka Gloria Estefan. Jo, to je co, to neodchází, když hraje Gloria Estefan. Doma se nám rozjedou boky, zadky, to je vlastně trošku něco pro mě teďko, jak trénu na ten Stardance. Jo, už to tady už, ještě Martin chybí, tak. Narozeniny také slaví poslední přeživší z trojice superkapely Bee Gees zpěvák Barry Gibb.

narozeniny, tak přejeme všechno, všechno nejlepší. No, pak mám pro vás takový trošku bizárek, protože Vánoce jsou tady až za 4 měsíce, ale Bill Kaulitz a jeho brácha Tom Kaulitz z kapely Tokyo Hotel tady prostě nemají jinou písničku, tak pojďme na to.

0: A vlastně ten Tom má za ženou Heidi Klum, tu modelku. Tak klukům všechno lepší narozeninám. No a taky vzpomínáme na květušku fialovou, která by slavila narozeniny. Vzpomínáme moc na ní s písničkou, kterou si můžeme zabroukat všichni v hlavě. Víte, jak v Torpédolu zpívala, že jo? Jak to je, když v báru. Teďko nevím, jak to je, já jsem vám to chtěla zaspívat. Asi protože je dopoledne. A i když v báru hostne dým, to je, myslím.
1: Když v báru hostne dým, tu nad ligérem svým, já jsem, že přijde on.
0: Ach, to je nádhera. Květuška fialová. Měla jsem tu čestý potkat a byla opravdu, byla hrozně milá. Byla hrozně rostomilá. No nic. Dneska taky slaví narozeniny náš kolega Petr Wagner a herečka, kterou milují všichni, Zendaya. Všechno nejlepší i vám, kteří slavíte. Mějte krásný den.

0: Písnička Freedom. To je krása.
1: Souvem, wow.
0: Čau, Robine, ne, konečně. Hele, 1. září, oprava jsme na značka.
1: Jakepak, wem, tohle je wow.
0: Wow. To je wow, ano, to bylo absolutně.
1: Ztracená dcera se našla. Co dcera? No, moje,
0: spíš ségra, ne?
1: Moje ségra.
0: No, dceroti. Ale jo,
1: ne,
0: tak
1: to se tak
0: starší.
1: Říká vždycky, to se tak jako říká přece.
0: Vždyť já vím.
1: Ježišmarja, to je jasný, že kámojda, ztracená kámojda je zpátky.
0: No, jak se směl?
1: No, a to je právě to, čeho jsem se bál, že se na to zeptáš, protože my bychom si měli popovídat, co všechno, nebo co všechno se stalo za ty dva měsíce.
0: Bylo to hodně, jako jo, říkáš.
1: No tak asi víc jako u tebe, než u mě, protože já jsem se bohužel musel vracet, jo, do práce. A někdo to tady taky od tebe, teda za tebe musel rubat takzvaně, jo.
0: No mám tady zprávu od posluchačky, která říká, že jsi byl ale hodný, že jsi dokonce prej i volal k narozeninám.
1: To jsem volal, pravidelně. Mm. Já jsem tady dokonce vyvolával velké emoce, někdy i slzy taky byly a tak. Takže se to dařilo i v průběhu prázdnin. To je pravda.
0: To je hezký. No tak jsme zpátky.
1: Ano.
0: A do školy už nechodíme. Asi naštěstí.
1: Posledních pár let.
0: Řekni mi, prosím tě, ty jsi měl nějakou oblíbenou učitelku ve škole? Byl jsi zamilovaný někdy do učitelky?
1: No já jsem už ve školce se zamiloval do paní učitelky, která měla nádherné blondiaté vlasy, měla hezkou postavu, vypadala moc hezky. Nevím, jak to, že už v takovém raném věku jsem to dokázal takhle vnímat, ale tehdy, nevím, jak je to dneska, když jsme zlobili jako děti, tak nám dávali na holou. Měli takovou rákosku nebo něco, dávali nám na holou. A já jsem schválně zlobil, protože se mi líbila a chtěl jsem na ní vystrkovat.
0: Je to nahatej zadek?
1: Jo, chtěl, no. Je to, já nevím, jako tak... No tak se stala, tak ti to říkám.
0: Tak počkej, no to něco připomnělo. Mě to taky
1: prostě jako... Lákalo, no.
0: Já jsem totiž v jednom videoklipu, já jsem dělala duet s jednou německou kapelou a v němčině to bylo.
1: No.
0: A v tom videoklipu já hraju paní učitelku v kostýmku. Mám brejle, mám bičík.
1: No a to je to no.
0: A tam byl chlapeček, který schválně zlobil. A já ho jako mlátím, on leží na půl přes katedru. Já ho mlátím do zadku a ten režisér chtěl, aby ten chlapeček dělal jako, jakože se mu to líbí, jak ho mlátím.
1: Takže asi víš, jak jsem se měl ve školce.
0: Jo. Normálně, já to asi nafilmuju jako z mobilu a dám si to na Instagram, se můžete podívat, protože my jsme se o mě samozřejmě pod těma kalhotama, on teda nahatej zadek neukazoval a pod kalhotama měl polštářek zastrčený.
1: Aha, dělal jako, tak to já neměl. Já jsem neměl.
0: A když se vracel, tak místo aby brečel, tak se jako usmívá, že to bylo super.
1: Já jsem měl dvě půlky bez polštářku.
0: Taky jsem se narodil, boss, jako každý chlap. A kromě dvou půlek neměl nic. Yeah. No nic, přeju krásný září vám všem. Krásný úterý, krásného prvního. Robine, tobě krásný vysílání. Děkuju. Těším se. Máme co probírat.
1: Takhle, budeme se vídat. Už
0: ano.
1: Mohou se spolehnout.
0: Ano.
1: Dobře.
0: No, už budu jenom v rádiu a tančit.
1: Chlapeček se holím zadečkem se těší na zítra.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Pojďme na ně, nejvyšší čas, připravený je taky Ondřej Albrecht.
4: Hezké dopoledne, začal nový školní rok, řada politiků vyrazila do škol, včetně prezidenta Pavla. Rusko pohrozilo pobaltským zemím devastací a s kolonou počítejte na dálnici 7 u Prahy. Ručně psaný dopis tehdejších čtvrťáků proměnil dnešní první školní den v Brodku u Konice v mimořádnou událost. Školní rok v místní malé škole se 113 žáky v lavicích otevřel prezident republiky Petr Pavel. Škola ho oslovila právě svým osobitým pozváním, jak dnes řekl právě prezident.
5: Asi na prvním místě bylo pozvání od žáků 4. třídy, dnes páťáků, kteří mě pozvali k návštěvě školy. Přestože jim paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda, tak se to krásně potkalo se s tím výročím školy a zároveň s pozváním od mikroregionu Konicko. Takže jsme si řekli, že spojit více věcí do jednoho bude krásná věc a opravdu se tomu podařilo.
4: Odvolací soud dnes uložil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi za zneužití pravomocí v rozsáhlé kauze regionálního operačního programu Severozápad 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou. Zmírnil tak prvoinstanční verdikt, podle kterého měl jít muž na 4 roky do vězení. Rozhodnutí je pravomocné. Šulc byl původně souzen s dalšími bývalými politiky a podnikateli z Ústeckého a Karlovarského kraje. Potom ale soud jeho věc vyloučil k samostatnému projednávání. Nad ostatními spoluobžalovanými zatím verdikt nepadl. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová pohrozila devastující odezvou na to, co nazvala protiruskými činy v Pobaltí. Uvedla to dnes agentura Reuters, podle které Zacharovová mluvila o riziku dalšího nárůstu napětí v regionu. Pobaltské státy jsou členy Severoatlantické aliance, podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské invazi a ostře vystupují proti počínání Moskvy. Loučení Stana Wawrinky s tenisovým US Open skončilo hned v prvním kole. Trojnásobný grandslamový šampion, který po sezóně ukončí kariéru, odehrál s Mattem Berrettinem vyrovnané 2 sety, které ztratil až v tiebreakích. Ve třetí sadě už 41-letý Švýcar na rozdíl od wimbledonské rozlučky na italského soupeře nestačil a dostal kanára. Zaplněné hlediště grandstandu se i tak s Wawrinkou rozloučilo ovacemi ve stoje.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes bude 20 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a především na horách na severu a severozápadě se můžou objevit i přehánky.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: S menší komplikací počítejte na dálnici 7 a to při příjezdu do Prahy na 13. kilometru. Necháte tam zhruba 5 minut v menší koloně. Dále je hlášená kolona taky na dálnici D5 ve směru na Prahu na 112. až 108. kilometru. Tam je zdržení zhruba na nějakých 15 minut. A aktuálně se zdržíte taky v menší koloně na Pražském okruhu. Hned za sjezdem z D1 ve směru k letišti. Tam budete popojíždět kvůli hustému provozu asi o 10 minut navíc. Tak šťastnou cestu, teď už má slovo Robin Sobek.
6: Tak pojďme na to. Je úterý, je 1. září, je skoro 5 minut po 11. To je opravdu nejvyšší čas odstartovat to dnešní úterní dopoledne na Frekvenci 1. Je pravda, že nejenom naše Martička, ale taky já jsem teď měl pár dní volna. Myslím, že to byl čtvrtek, pátek a taky včerejšek, že jo, takže pondělí. Ještě jsem trošku zmatený v tom čase, takže sám se musím aklimatizovat. Nejenom v čase, ale i tady v práci u nás v rádiu omrknout, jak je na tom poslední slovo, co se událo, neudálo, kam se částka vyšplhala, nebo nedej bože, jestli nám to padlo, ale myslím, že ne. No takže se na to zaměříme už za chviličku, řeknu co o jak, taky řeknu, o kolik se bude hrát a rozhodně třeba taky vlastně můžu dát nějaký ten tip na výlet, protože za těch pár dní, co jsem si ten víkend prodloužil, jsem toho nacestoval docela dost a byla to velká paráda. Takže se o to klidně pochlubím za pár chvil. Guns N' Roses, Juanes, taky Amanda Seyfried, pojďme teď hrát to nejlepší z muziky.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Guns N' Roses nám to tady rozjeli pár minut po čtvrt na 12. Na Frekvenci 1 je pravda, že za těch pár dní, co jsem tady nebyl, co jsem vlastně měl ten prodloužený víkend, tak se stalo a událo poměrně dost věcí. Například částka v posledním slově se navýšila na 49 tisíc korun. To už jsou neuvěřitelné peníze. To už máte bezmála 50 tisíc a od včerejška máte taky na webu frekvence1.cz, koukám nápovědy. Vidím tady napsáno pondělí to, co si Petra Hřebíčková přivezla z Dánska, máme každý někde doma v krabici. Tak to je první nápověda. Ty další samozřejmě prozrazovat nebudu, ani nemohu. A ani nechci třeba prozrazovat tu dnešní. Proč bych to dělal? Podívejte se sami na web frekvence1.cz. Udělejte něco pro to, abyste ty peníze mohli už za pár minut v podstatě vyhrát. Takže držíme palce, aby to padlo. Pokud ne u mne, no tak třeba odpoledne u Vojty s Janou, anebo v průběhu tohoto týdne, protože to stoprocentně už musíte s těmi nápovědami, co máme na webu, trefit. No a jelikož je zpátky taky září, tak jsou zpátky i Suchánek versus Kolečko, tak si je pojďme pustit.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Proč se říká, že někdo spí jako dudek, když nikdo pořádně neví, jak dudek spí? A spí vůbec nějak výjimečně Pavel 43 Přerov?
3: Já hlavně ani nevím, co jak spí dudek, ale jak dudek vypadá.
2: No dudek je přece takovej pták, že jo? Takový jako velký.
3: Velký pták
2: jako
3: dudek?
2: Čáp, akorát leží.
3: Ležící pták dudek?
2: Ležící čáp dudek, jsem si myslel. Dudek je velký, má takový ten lalok pod krkem, takový vlastně ty...
3: pelikán.
2: Takový ty varlata nebo vole.
3: Varlata
2: nebo
3: říkám, pod krkem má pelikán.
2: No dudek taky podle mě. Dudek je něco mezi pelikánem, čápem a sojkou.
3: Ne, tak sojkou to vím, že ty jsi mě chtěl pobavit, to ti nevěřím, samozřejmě, ale...
2: Já si myslím, že prostě zavřený oči
3: to,
2: a že se mu asi teda na krku vlastně dělají vlastně ty varlata.
3: To ale asi mluvíš o panu Dudkovi.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybírá...

0: Jedního slova, tak jsem zvědav, jak to dopadne. První nápověda na webu frekvence1.cz. No, vlastně takhle, první nápověda byla na webu už včera. Takže teď aktuálně už byste tam měli zaznamenat druhou nápovědu, abych byl úplně přesný. Ale to záleží samozřejmě na vaší pracovitosti a ne lenosti, takže ještě rychle na poslední chvíli se tam podívejte. Ať máte aspoň dvě indicie, dvě nápovědy a můžeme jít rovnou na to. Co vy na to? Tak, 257-400-999. Číslo jsem k nám do studia Frekvence 1. A vezmu nejrychlejšího z vás, prvního volajícího. Kdo tam? Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý.
1: Tady Katka.
0: Katko, odkud?
1: Z Nového Jičína.
0: Jste si vzpomněla, kde zrovna se nacházíte, že jo?
1: Ano.
0: Jo, dobře, no nic, jenom, že to tak trvalo. Vypadalo to jako, že vzpomínáte, kde jste. Katko, 49 tisíc korun je v banku posledního slova. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Na povědu jste četla nebo ne?
1: Četla.
0: Jo, dokonce dvě nebo jednu?
1: Obě dvě.
0: Ty krásu, tak vy už máte napůl vyhráno, ne?
1: No snad.
0: Co?
1: Snad jo.
0: Jo, dobře, no tak já držím palce. A pouštím nedokončenou větu herečky Petry Hřebíčkové, která zní takto.
2: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Co to může být, Katko?
1: Baňky.
0: Baňky?
1: Mhm.
0: Mhm. Dobře, no tak jo. Tak uvidíme, co nám to právě teď udělá. Pojďme si pustit větu Petry Hřebíčkové.
2: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla baňku.
0: Baňku je správně! Takhle, ona si možná přivezla jenom jednu baňku, možná si přivezla baňky, Katko, ale každopádně, ať tak nebo onak, ať je to v jednotném nebo množném čísle, my to uznáváme. Co vy na to?
1: No, jsem v šoku.
0: No, jako já nevím, jestli se vůbec radujete. Radujete se?
1: Jo, raduju, raduju.
0: Jo?
1: Raduju
0: že
1: se.
0: To tak, že to tak nevypadá, že máte radost?
1: Mi to dojde až potom.
0: Jo, vám to pomalu dochází, jo?
1: Aha.
0: Dobře, no tak teď potřebuji vědět, co vám tak pomohlo k tomu, abyste trefila to poslední slovo?
1: Kolega v práci to uhádl.
0: No a on si čte jako nápovědy? Jak to věděl?
1: Četl nápovědy, jo, my vás posloucháme čas v práci, během pracovní doby, takže vždycky typujeme a trefil to on, napadlo toho.
0: A víte vůbec, jak ho to napadlo teda? Ptala jste se, nebo?
1: No tak celkově, my vždycky jako hádáme dohromady a tak v krabici co jiného skleněného, že?
0: No, je pravda, že vlastně včerejší nápověda, to, co si Petra Hřebíčková přivezla z Dánska, máme každý někde doma v krabici, to ještě to může být cokoliv. Dneska tam teda máte to, co si Petra Hřebíčková přivezla z Dánska, bývá většinou skleněné.
1: Mm-hmm.
0: Jo, takže od toho asi vycházel i ten kolega.
1: Určitě.
0: A tím pádem, jestli to chápu správně, vy se s kolegou budete dělit, 49 tisíc děleno dvěma to bude?
1: Ano, budeme určitě. Jsme v kanceláři čtyři, takže děláme čtyřma.
0: Jo, tak vy to hrajete ve čtyřech teda?
1: Ano, jo, jo.
0: A i ti ostatní, kteří to netrefili, dostanou prachy?
1: Jasně.
0: Chtěl bych být s váma v kanceláři, Katko. Ježiš, to je krásné. Co děláte? Můžu se zeptat na práci?
1: No, asi radši ne.
0: Ne, je to tajné nebo co?
1: Je to tajné.
0: To je nějaký ilegál, hele. Něco pašujete, Katko.
1: Ne, to ne.
0: Nechcete se prozradit, protože zítra v kanceláři nebude ani jeden z vás. Budete mít peníze a budete mít volno. Katko, dobře. Tak zůstaňte mi ještě na telefonu. My samozřejmě gratulujeme za tuhletu trefu. Byla neskutečná. Já jsem se teda vrátil po dovolené a najednou to tady jako prasklo. Padlo to tady. Takže ještě jednou velká gratulace. No a my samozřejmě v 17:30 odpoledne, přátelé, budeme hrát novou poslední větu, nové slovo, ale to vám ještě všechno řekneme už za chviličku. Tak zatím, mějte se krásně, gratulace a nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
3: Poslední slovo.
4: Aneb, řekněte to za celebritu.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
0: A teď se taky aktuálně podíváme na to, jak to vypadá na cestách.
2: Dopravní nehoda se stále došetřuje na dálnici D0 Pražský okruh ve směru Gruzini na 76. kilometru u Jesenice. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 10 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D52 ve směru na Brno na 18.

0: čtvrtém kilometru u Pohořelic, kde je nákladní vozidlo v příkopu. V místě dopravní nehody se nám kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
2: A my směle jedeme dál na Frekvenci 1. Brian Adams, taky Rihanna, Jennifer Lopez a budeme se i spojovat s Tomášem Fílou. Jdeme chystat novou větu. No, no,

0: Tak nám to tady padlo, přátelé. Mimochodem tohle je Brian Adams, taky Melanie C. Padlo nám poslední slovo, 49 tisíc korun je pryč. Ano, baňku, nebo chcete-li baňky, je to úplně jedno, si přivezla herečka Petra Hřibíčková z Dánska. No a naše výherkyně Kateřina z Bernardic snad odrou si ty penízky rozdělí pěkně v práci mezi čtyři lidi. Je to hezké, takže obrovská gratulace. A odpoledne v 16:30 nová věta, věta hudebníka, producenta, moderátora Bořka Slezáčka, který mimo jiné teda prozradil, co je jeho opravdovou vášní na zahradě. Takže v 16:30 budeme pokračovat na Frekvenci 1.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: Teď už, jak jsme slibovali, budeme pokračovat taky s tipem na výlet. Na telefonu nedočkavý a připravený Tomáš Fíla, vítej.
2: Krásné poledne a dobrou chuť všem k obědu. Tak dnes jsem vyrazil na přehradu Les Království na Labi nad Dvorem Králové. A musím říct, že výlet je to opravdu vydařený, protože tady se dá pořídit taková spousta překrásných fotografií. No, ale pojďme nejprve trošku k historii. Podnětem pro výstavbu přehrady na horním toku Labe byla katastrofální povodeň v červenci roku 1897. Samotná stavba, ta proběhla v letech 1910 až 19. Ve své době se jednalo o největší nádrž v Československé republice, co se týkalo zadrženého množství vody a nejdelší přehradě co do délky zděné hráze. V letech 1920 až 23 byla na pravém břehu pod hrází postavena průběžná vodní elektrárna. A od roku 1958 je přehrada včetně vodní elektrárny pro svoji architektonickou jedinečnost nemovitou památkou. Jedná se o gravitační obloukovou zděnou přehradní hráz z Královedvorského pískovce. Výška koruny hráze nad základovou spárou je 41 metrů a šířka v té horní části je 7,2 metru a u základu přes 37 metrů. Celková délka hráze je 218 metrů, takže ani dnes to není žádný drobeček. Ještě jednou můžeme tenhle tip na výlet opravdu doporučit, protože tohle je místo, které je opravdu naprosto jedinečné a je to překrásný architektonický skvost. Tak si sem určitě zajďte a pochlubte se třeba nějakými pěknými fotografiemi odsud. Já se s vámi pro dnešek loučím a opět se budu těšit zítra. Tak ahoj!
3: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
3: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: Další ráno a polívka k snídani.
5: No já ti nevím, jako když máš tátu herce, mámu herečku, tak sice můžeš být polívka, ale...
4: Ale jsi herec. Vládě, polívka za námi dorazí, tak buďte s námi.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Tady jen to nejlepší z muziky, taky London Beat budou po zprávách. Alebo Palo Habera, kapela Tým. Mám na těba chuť a stále tě chcem, kusok po kusku, celou tě... Zprávy si dáme už za půl minuty.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přesně jak jsme slibovali, pojďme na to, připravený Ondřej Albrecht.
6: Hezké poledne, padlo poslední slovo, posluchačka Kateřina vyhrála téměř 50 tisíc korun. Česká fotbalová reprezentace po více než 30 letech mění dodavatele svých dresů. A s menší kolonou počítejte na dálnici D1 za Prahou. Frekvence 1 opět rozdává peníze. Před chvílí totiž padlo poslední slovo. Posluchačka Kateřina z Novojičínska uhádla utajované slovo a vyhrála 49 tisíc korun.
7: Dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Co to může být, Katko?
8: Baňky.
0: Tak uvidíme.
7: Dovolené v Dánsku jsem si přivezla baňku.
0: Baňku je správně! My to uznáváme. Co vy na to?
8: No, jsem v šoku.
0: No, jako já nevím, jestli se vůbec radujete. Radujete se?
8: Jo, raduju, raduju. Mi to dojde až potom.
6: Výherkyni napověděl kolega v práci, prý se rozdělí i s dalšími spolupracovníky. Nové poslední slovo pro vás budeme mít u Jany a Vojty v odpoledním vysílání Frekvence 1. Dětem v základních a středních školách dnes začal po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Poprvé v něm usedne do lavic 115 tisíc prvňáků. Ministr školství Robert Plaga při zahájení školního roku ve střední odborné škole a středním odborném učilišti řemesel v Kutné Hoře podpořil učňovské vzdělávání, které podle něj řada lidí označuje za podceňované. Prezident republiky Petr Pavel se pak zúčastnil zahájení školního roku v Brodku u Konice na Přerovsku. Jeho návštěva se navíc symbolicky spojila s oslavami z tého výročí založení brodecké školy. Nejste si jistí, jestli se vám už na pečivu netvoří plíseň? Pomůže mobilní aplikace. Stačí namířit na pečivo a budete vědět, jestli ho není třeba vyhodit. Aplikaci společně vyvíjí studenti Mendlovy univerzity v Brně a Technické univerzity Liberec a je určená hlavně pro nevidomé.
9: Nová apka s názvem Be My Vision 2.0 pomůže nevidomým i s dalšími věcmi. Například dokáže rozpoznat datum spotřeby na potravinách, hodnotu mincí a bankovek, lidské tváře nebo předměty v okolí. Systém má umět upozornit třeba i na překážky, přechody pro chodce nebo rozpoznat psí exkrementy. Její testování má začít už během září. Ládě Jakub, Frekvence 1.
6: Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech tak vystřídala firmu Puma, oznámila to fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické a futsalové reprezentace. Novou kolekci zahrnující zápasové dresy, tréninkové oblečení a vybavení pro volný čas představí 7. září. Mužská reprezentace poprvé oblečenové domácí dresy 26. září v utkání Ligy národů proti Chorvatsku v pražském Edenu. Venkovní sadu potom 3. října v zápase proti úřadujícím mistrům světa Španělům v Ovědu.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: Teploty dnes budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26. Bude skoro jasno až polojasno, především na horách, na severu a severozápadě země, ale můžou přijít i přehánky.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Kolona a hustý provoz vás aktuálně zbrzdí na dálnici D1 na 9. kilometru ve směru na Brno. Je to asi na 10 minut. Menší kolona je potom také před Brnem ve směru od Prahy na asi 10 minut od stého 87. kilometru. S větším zdržením počítejte od Vyškova. Už na 211. kilometru začíná houstnout provoz. Vyjedete z něj až někde na 201. kilometru. A tam je zdržení zhruba na 10 minut. A pozor ještě taky dejte v Moravských Budějovicích. Tady se zdržíte na obchvatu Moravských Budějovic v obou dvou směrech. Výraznější je zdržení ale ve směru směrem na dálnici D1, a to až 50 minut. Tak šťastnou cestou, pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to, 4 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, hezké poledne. Tak ještě jednou připomínám, Kateřina sebrala veškerý bank posledního slova 49 tisíc korun. Je fuč. Jakoby zapomněla vlastně při té výhře na veškeré své emoce. Na druhou stranu asi chápu, že v kanceláři takhle v době oběda při práci moc křičet radostí nemůže. Důležité je, že se o ty prachy, o ty peníze, o bezmála 50 tisíc korun rozdělí také s kolegy. No, každopádně ještě jednou připomenu, že tím posledním slovem byla baňka, nebo chcete-li baňky, tohle si přivezla Petra Hřebíčková z Dánska. Odpoledne v 16:30 už tady bude nová věta moderátora Božka Slezáčka, tak se máte na co těšit. Jinak před námi mimo jiné 7 faktů Honzy Dětka. Dneska se zaměříme na tuhletu píseň. A vypravíme se tak do roku 1986, kdy se v kinech promítal slavný film Top Gun s Tomem Cruisem v hlavní roli. Honza Dědek připomene hitovku, který ho vlastně provázel a který budoval ve všech světových hitparádách. Jmenoval se Take My Breath Away a byl od skupiny Berlin, která teda, světe div se, nebyla z Německa. Takže Honza Dědek ve 12:45 odpoledne mnohem více informací, konkrétně 7 faktů. Do té doby ale to nejlepší z muziky, pojďme se bavit, pojďme hrát, už teď za chvilku i filmový odborník.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to, je čtvrtné dny odpoledne a před námi dvě ukázky k oběru. Tak jak jste zvyklí v rámci filmového odborníka, tak volejte 257-400-999 a já už se rovnou ptám, kdo je na telefonu. Hezké odpoledne, kdo se dovolal?
3: Ahoj, tady je Michal Zloun.
2: Ahoj, Michal Zloun. Normálně to zní hrozně, Michala. Kdyby to se dovolal nějaký jako hodňoun, ne Zloun. Chápeš mě?
3: Jo, rozumím, oni nám tak říkají, jsme zlouni, ale já zlej nejsem.
2: Michale, já samozřejmě tomu věřím, že zlý nejsi a taky věřím, že si odneseš titul filmového odborníka, si připraven na první ukázku, kterou miluju.
3: Jsem připraven.
2: Tak pojďme na to.
4: Až ti bude 80 a v holi budeš kemrát, aby jsme tě vzali zpátky do party. Tak veliký houno.
2: No, veliký, přesně.
3: No, tak to bude starší asi než jsem já.
2: Ne. Ani náhodou, tohle je rok 2017, to je mladý film.
3: Mladý film?
2: Mladý film, dokonce ti poradím, no. Režiséra Jana Svěráka, a to už je velká nápověda ode mne, tenhle ten snímek.
3: To je pěkný, přemýšlím, no. Jsem na to sám, nemám tady žádnou pomoc.
2: 3, 2, 1.
3: No, nevím.
2: Nevíš.
3: Ani ty?
2: To byla taková rychlá akce, řekl bych. Je to film, ve kterém si hlavní roli zahrál Ondřej Vetchý, taky Tereza Ramba, ale i další skvělí herci, dokonce ještě Jan Tříska v té době byl a taky tam hrál. Samozřejmě, že tam byl i Zdeněk Svěrák, to je jasné, když už to točil Jan Svěrák. A tenhle ten snímek se jmenuje Postrniště Bos.
3: Postrniště Bos, aj, viděl jsem.
2: No jo, i Oldřich Kaiser si tam zahrál a tak dále. No tak pojďme dál, zkusíme si to trošku tady napravit, lépe řečeno ty, já pouštím další ukázku, zní takto.
5: Proboha, Petře, co to je?
6: Tabes paralýza.
5: Tabes?
6: No, progresivní paralýza. To já bych tak řekl, nemoc lásky. Syfilis.
5: A ta ženská vzala Helenku za ruku.
2: No, československé drama, tohle už je starší.
3: No, to je starší, to je hezký, ale já se obávám, že asi dopadneme jako v té první ukázce.
2: Jo, úplně stejně, dobře. Co se rád děláš?
3: To teda, ježišmarja.
2: Tohle je československé drama z roku 1971, které režíroval Juraj Herz, Ivou Janžurovou a Petrem Čepkem v hlavních rolích. Taky paní Rosulková si tam zahrála, pan Sklenička a tak dále. A je to film, který se jmenuje Petrolejové lampy.
3: Tak, to jsem neviděl. To jsem neviděl.
2: Dobře, tak třeba se na to někdy podíváš. Tak za odvahu, to nejlepší z muziky, komu to dáme?
3: No dáme to celé rodině, děti přišly ze školy. Manželka se vrátila na oběd, tak to pojďme na celé rodině a samozřejmě všem, co poslouchají Frekvenci 1.
2: Teď už je září, no jo, děcka chodí přesně do školy, tak. No, tak
3: jo.
2: Pojďme na ně taky zazpomínat, budeme hrát to z muziky a zase někdy zavolej, měj se, ahoj.
3: Taky díky, měj se, čau,
0: vše, co
3: ahoj.
0: Potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
0: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší.

0: Vás, dobrý den.
1: Dobrý den, pane prezidente.
0: Ano, no.
1: Byl jste taky na ročinkách s Andrejem Babišem.
0: Podívejte se, já už mám takové soukromé dožínky. Já už dožínám a dožívám ve svém malém srubečku v Lánech. A to je všechno, co potřebuji. Takže já nesklízím, já pouze nakupuji to, co ostatní sklidili, a já to pak vypiju. Jste nějaký šokovaný.
1: No to jsem šokovaný.
0: Že jsem nebyl na dožínkách. Než já bych tam dojel na tom křesle, no tak to by znova zasadili.
1: Jo, tak.
0: Jste nějaký země celý vyřízený. No tak, Karle, zpamatujte, že jsem jenom člověk, nejsem Bůh.
1: Já vím, že... Ať jsem se z vás chtěl zeptat, jestli jste už vypustil ten gumový člun.
0: Ano, vypouštím velice rád, je to moje oblíbená činnost. Takže i člun můj je vypuštěn a bude opět napuštěn na jaře nebo v létě, kdy opět vypluji na cesty. No a mimochodem, na téma člun jsem nedávno slyšel velmi zajímavý vtip. Chcete ho říct?
1: Ano.
0: Tak poslouchejte. Na řece se převrhne člun se třemi policisty a utopí se jich šest. Tři při nehodě a tři při rekonstrukci. Se nesmějete, proč?
1: Stop bodou! Pane prezidente, já vám stop bodou. Jste opravdu úžovtipkár.
0: Karle, vy jste taky úžasný.
1: Tak děkuju vám za rozhovor. Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: A stálejte básně.
0: Vy taky, Karle, naschle.
2: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
3: Jedna noc, která všechno změnila.
2: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
3: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
4: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Vyškov na 195. kilometru. V místě se tvoří kolona a zdržení je okolo 15 minut. A silný provoz přibrzdí řidiče na trase z Vyškova na Brno mezi 210. kilometrem Holubice až exitem 196. Zdržení pro nákladní vozidla je okolo půl hodiny, pro osobní okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 7 faktů Honzy Gětka.
1: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
2: Ta písnička je stejně slavná jako film Top Gun, pro který vznikla. Podle zpěvačky Terry Nunn ze skupiny Berlin by to ale nikdy nebyl takový hit, kdyby v jejím hlase nebyl cítit smutek z toho, že tehdy už 2 roky žila bez lásky a bez sexu.
0: Za prvé,
2: hudbu složil Giorgio Moroder na zakázku. Producent filmu Top Gun chtěl baladu do milostné scény hlavních hrdinů. Když tu melodii slyšel, tak se rozhodl obohatit film o další erotickou scénu. Tom Cruise a Kelly McGillis byli znovu povoláni do ložnice, kde však byly natočeny pouze jejich siluety. Protože představitelka Charlotte už tou dobou měla obarvené vlasy kvůli jinému filmu.
1: Za druhé,
2: text písničky Take My Breath Away napsal Tom Whitlock, automechanik, který Moroderovi opravil jeho Ferrari a mezi řečí se zmínil, že píše i texty. Tenhle prý napsal kde jinde, než v autě.
0: Za třetí.
2: Tu písničku nejprve nabídli skupině The Motels, která ji ale odmítla, stejně jako zpěvačka Alison Moye. Nakonec se jí ujala americká kapela Berlin, které Moroder nedlouho předtím produkoval song No More Words.
1: Za čtvrté.
2: A byla to pecka číslo 1 v USA i v Anglii. Oscar a Zlatý globus za nejlepší původní píseň.
0: Za páté.
2: Písnička vyšla i přes její protesty na 4. albu skupiny Berlin, Country and Pray. Jeho prodej to ale nijak nepomohlo, protože kdo chtěl, ten měl už dávno doma single nebo soundtrack k filmu Top Gun. Skupina Berlin byla ale nucena písničku, na jejímž vzniku se kromě zpěvačky nikterak nepodílela hrát na všech svých koncertech, což rok později vedlo k jejímu rozpadu.
1: Za šesté.
2: Znovu se tahle písnička objevila v americkém žebříčku v roce 2004, kdy ji naspívala Jessica Simpson. Údajně to byla píseň, která nejlépe popisovala její tehdejší manželství.
0: A konečně za sedmé.
2: No a zapomenout nesmíme ani na českou verzi, kterou v roce 1987 naspívala Petra Janů pod názvem Ještě se mi směj. Tady je teď ovšem na Frekvenci 1 originál z roku 1986. Skupina Berlin a Take My Breath Away.

prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.

0: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
5: A dobrý poslech u nich přeje Ondřej Albrecht. Ministerstvo zdravotnictví má v návrhu rozpočtu na příští rok 12,7 miliardy korun jako letos. Budoucnost Arktidy patří podle českého člena Evropské komise Siegel lidem, kteří v oblasti žijí, ne těm, kteří chtějí koupit. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Ministerstvo zdravotnictví má v návrhu rozpočtu na příští rok 12,7 miliardy korun jako letos. Podle ministra Adama Vojtěcha potřebuje o zhruba 2,2 miliardy méně na evropské projekty. O tuto částku více dá třeba na vzdělávání lékařů.
6: Vlastně v tomto roce jsou tam poměrně vysoké peníze na kofinancování evropských projektů, zejména z národního plánu obnovy, který končí, což v příštím roce není. Takže to jsou zkrátka peníze, o které to musíme očistit, toto kofinancování. A reálně, když se podíváme, tak ministerstvo bude mít vlastně o zhruba 2,2 miliardy korun více právě na ty národní investice.
5: Peníze navíc podle Vojtěcha půjdou také na elektronizaci, pro kterou počítá z 450 miliony. Dosud byly tyto projekty například zavádění e-žádanek, rozvoj mobilní aplikace EZ Karta nebo možnost sdílet mezi lékaři zdravotnickou dokumentaci hrazeny z evropských fondů. Policie v Jablonci nad Nisou prosí rodiče dětí, které využili nebo využívali služeb relaxačního a masážního salonu v Jablonci nad Nisou, aby se ozvali policii. Jde o podnik s názvem Wellsense. Podrobnosti ale zveřejní, až to dovolní okolnosti. Jak nám řekla mluvčí policie v Libereckém kraji Klára Jiníčková.
7: Žádáme rodiče dětí, které využívali služeb relaxačního a masážního salonu Wellsense v Jablonci nad Nisou, a to jak v prostorách samotné provozovny, tak také v domácím prostředí, aby se nám ozvali na telefonní číslo 720 076 822. Důvody, které nás vedou ke zveřejnění této výzvy, sdělíme, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí.
5: Budoucnost Arktidy patří podle českého člena Evropské komise Josefa Siekely lidem, kteří v oblasti žijí, a ne těm, kteří si ji chtějí koupit. Siekela to dnes řekl v projevu na Arktickém fóru Evropské unie. Cílem setkání je zhodnotit nedávný vývoj v arktické oblasti a diskutovat o budoucích výzvách. Evropská unie chce podle komisaře v Arktidě posílit partnerství a investice do infrastruktury, energetiky a kritických surovin, což podle něj přispěje k prosperitě regionu, ale i bezpečnosti Evropy. První fotbalová liga má ve středu na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později pak má výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se zápasy nehrály kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
4: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: Dnes má být skoro jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno. Na horách, na severu a severovýchodě ojediněle můžou přijít i přehánky. Teploměr dnes bude ukazovat kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Pokud se na něj podíváte na jihu Moravy, může tam být až 26.
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Na dálnici D1 je stále menší kolona ve směru od Vyškova na Brno. Necháte tam zhruba 10 minut, kolona začíná aktuálně na 208. kilometru. Za 200. prvním kilometrem už se jede bez větších komplikací. Dobrou zprávou je, že se rozjela kolona na dálnici D1 za Prahu ve směru na Brno. Na 9. kilometru už se tak opět jezdí plynule. Aktuálně se připravte na menší komplikaci. Na silnici 38 při cestě z Mladé Boleslavy dál směrem Česká Lípa. Tam můžete nechat kvůli práci na silnici několik desítek minut. Na 20. kilometru hned za Boleslaví. Tak šťastnou cestu a teď už pokračuje Robin Sobek.
0: To nejlepší z muziky a Robin

0: S vámi odpolední frekvence 1, vítejte, hezké odpoledne. Každý rok zjišťuju tajná místa, co se týká sbírání hub. Logicky, když jsou tajná, tak se nechcete moc otevřít. Ale každopádně i letos jsem dělal anketu a tady jsou vaše odpovědi. Takhle to dopadlo.
1: Ne, nemám oblíbený. Tam chodí takových lidí, že jsem rád, že na mě něco zbyde.
2: Tak máme chalupu v severních Čechách, takže tam někde.
3: No, já jsem ze Šumavy, takže tam máme takový zákoutí a jasně, to nikomu neřeknu tam.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Silný provoz přibrzdí řidiče při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde se popojíždí od exitu 190 po exit 194. Zdržení je tam okolo 15 minut. Na trase z Vyškova na Brno se řidiči zdrží okolo 20 minut a popojíždí se od 210. kilometru Holubice až po exit 194. Tato kolona ovlivňuje i příjezd po dálnici D2 do Brna, kde se řidiči zdrží od 3. kilometru okolo 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Je to tak, vrazíme na výlet, ale zároveň si trošku zahoubaříme, protože houbařská sezóna je letos díky vydatným dešťům a teplému počasí vydařená. A kam se za houbami vypravit? Mám tady pár tipů. Co byste řekli například houbaření na Brdech a do Břížsku? A tam nejčastěji houbaři míří do okolí Hostomic, do přírodního parku Hřebeny. Za řeč mimochodem stojí také skalka nad Mníškem pod Brdy, anebo to vemte rovnou z druhé strany od Plzně k Trokavci, Borovnu a Míšovu. To jsou naše typy. Stejně taky do Břížsko je vyhlášeným houbařským rájem. Hledat houby jezdí lidé k Voznici, do okolí Kozích hor nebo do lesů v okolí Hájovny u Višňové. Dalším takovým vyhlášeným regionem pro sběr hub je rozhodně Vysočina. Kromě hřibové klasiky a dubové, hnědé, smrkové a babky zde vyrůstají také bedly a mochomůrky, růžovky. Houbaři opravdu rádi navštěvují přírodní park Melechov, okolí Dalešické přehrady anebo Balinské údolí u Velkého Meziříčí. Nesklamou, pozor, ani Žďárské vrchy, kde je tradičním centrem sběračů hub okolí rybníků Medlov, Cikháj nebo Herálec. Ke klasickým houbařským rájům patří bezesporu pohoří Šumava. Úspěch hlavně, co se hřibu týče, budete mít v okolí Horské Kvildy. No a v lesích v okolí Špičáků, Železné Rudy, anebo v lesích okolo Lipna nad Vltavou. No a v jižních Čechách si na své přijdou houbaři ve Slepičích horách, kde rostou hříbky a lišky. No a pokud se chystáte do Beskyd, pak vězte, že zdejší lesy jsou bohaté na hřiby smrkové, pravé, koloděje, lišky a kozáky. Vyrazit na ně můžete například do okolí přehrady Šance. Houby určitě potkáte také na cestě ze Starých Hamrů na Gruň, v okolí Bumbálky nebo v Podolánkách. A dařit se bude i v přírodním parku Palkovické hůrky. Takže houbařům zdar a houbaření zvláště. Své úlovky nám klidně můžete posílat na sociální sítě a budeme za to moc rádi. No a mějte se krásně, my se slyšíme zase zítra dopoledne a po 14. odpolední už odpolední show na Frekvenci 1.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: naši hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Toto jsou Maroon 5 na frekvenci 1. 14. hodina je tady. Po 14. hodině Cutting Crew. Taky bude třeba Lucka Bílá.
1: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky tou samou cestou.
0: A nebo Prince Ital Joe a Marky Mark. A taky budou zprávy. Už za chvilku.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kriký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta dobrý, deficit je příliš vysoký. Na rozvodně v Německu se našla výbušná zařízení a s kolonou se ještě stále potýkáte v Brně na dálnici D1. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý. Deficit je vysoký. Pavel to dnes řekl v Konici na Prostějovsku. Stát se má příští rok podle návrhu ministerstva financí hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun, který by měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos je plánovaný schodek 310 miliard korun. Prezident k výši plánovaného schodku na příští rok řekl:
6: já předpokládám, že návrh rozpočtu, který byl předložen ministerstvem financí, ještě dozná změn a jsem zvědav na diskuze, které o tom povedeme. Nejenom ve vztahu k těm strategickým prioritám, ale i z toho důvodu, abychom skutečně neúměrně nezatěžovali budoucí generace dluhem, který v nějakém období už bude velice těžké splácet a můžeme se dostat do rizika nucené správy, tak jak se to stalo třeba Řecku.
5: Rozpočet kritizují i zástupci opozice, ale například bývalý ministr financí Miroslav Kalousek nebo expremiér Mirek Topolánek. Také podle některých ekonomů není rozumné stát zadlužovat v době prosperity a růstu. Nespadlo poslední slovo. Posluchačka Kateřina z Novojčínska uhádla utajované slovo a vyhrála 49 tisíc korun.
7: Dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
8: Co to může být, Katko?
9: Baňky.
8: Tak uvidíme.
7: Dovolené v Dánsku jsem si přivezla. Baňku.
8: Baňku je správně. My to uznáváme. Co vy na to?
9: No, jsem v šoku.
8: No, jako já nevím, jestli se vůbec radujete. Radujete se?
9: Jo, raduju. Mi to dojde až potom.
5: Výherkyně napověděl kolega v práci, prý se rozdělí i s dalšími spolupracovníky. Nové poslední slovo pro vás budeme mít už dnes v odpoledním vysílání s Janou Knížkovou. Na rozvodně nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení s odvoláním na své zdroje, o tom píše agentura DPA. Policie uvedla, že zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici, nebezpečí podle policie nehrozí. Loučení Stana Wawrinky s tenisovým US Open skončilo hned v prvním kole. Trojnásobný Grand Slamový šampion, který po sezóně ukončí kariéru, odehrál s Mattem Berrettinem vyrovnané dva sety, které ztratil až v tiebreakcích. Ve třetí sadě už 41-letý Švýcar na rozdíl od wimbledonské rozlučky na italského soupeře nestačil a dostal kanára. Zaplněné hlediště Grandstandu se i tak s Wawrinkou rozloučilo ovacemi ve stoje.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Zbudou teploty kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26. Bude spíše jasno až polojasno, během dne se místy může zatáhnout, především na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojediněle můžou přijít i přehánky.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Aktuálně je stále kolona u Brna na dálnici D1 ve směru od Vyškova dál na Prahu. Zaseknete se mezi 210. a 201. kilometrem. No a pak se ještě zdržíte taky na cestě 35 ve směru na Litomyšl na 150. kilometru a tam necháte asi 10 minut. Tak šťastnou cestu, teď už je tu pro vás nachystaná Jana Knížková.
0: Nachystaná, no jsem tady sama. Připravená, učesaná, jak říkal vždycky kolega Mikeš, zasypaná. Tak pojďte nám radí, už dokonce víme i diagnózu. A není to na chocholouška.
5: Je to rebel.
0: No, je to rebel. Tyjo, hele, on si prej snad možná na posledním radiokempu fakt uhnal téměř jako náznak nějakého zápalu plic. Co byste tam dělali, když já jsem odcházela tu v jednu hodinu
5: ráno? Nic, já jsem mu říkala, ať si dáš toho panáka, ať se zahřeje.
0: Ať si neleá na ty remízky.
5: nepít to studený pivo.
0: Přesně, Vojto, musíš poslouchat prostě, co ti kolegové zkušenější radí. No, tak Vojtu zdravíme, uvidíme, jak teda vlastně bude celý tento týden. Myslím si, že vzhledem k tomu, že má ATB, jak psal, což jsou antibiotika, a že to asi docela jako...
5: Tak toho možná ani nechceme,
0: no,
5: že jo?
0: No, jako není radno si zahrávat, no. Takže ho zdravíme do peřin. Vás všechny, co máte za sebou svoje první školní zasednutí. Já jsem dneska potkávala, když jsem venčila psy i školáky, šli zatím s úsměvem, že jo, a hlavně šli skoro všichni na devátou.
5: Tak on ten první den je takový jako langzám, no, pohodička, přesně, že jo. Ale za dva týdny to už budou výrazy. No,
0: když ona už vlastně ani nejžákoská, jo, jsem zjistila, že už má ani fyzicky, no, všechno je digitální. Všichni všechno o tobě vědí.
5: Ty už se nedá schovat, že jo. Zapomněl jsem ji. No, přesně, no.
0: No, nemáte to jednoduchý, tak my na vás myslíme, ať už jste žáci, ať už jste studenti, ať už jste učitelé, tak to všichni zvládnem jedným vrzem. Nebo spíš tahem.
5: Tak mi tady zastude určitě, že jo.

Duke Dumont na frekvenci 1 14 hodin 12 minut. Dneska 1. září už máme tuhle pokročilou hodinu, teda co se týče toho začátku školního roku, už to máte za sebou. Asi to slýcháte vlastně téměř z každé stanice, slýcháte to od rodičů, že? Od prarodičů, od kamarádů, od přítelů, od přítelkyň. Prostě to začalo. A já jsem si dneska tak jako, když jsem viděla ráno ty studenty, jak jdou do té školy, říkala jako, co je vlastně teďka čeká v těch prvních dnech. A první, co mi tam naskočilo, nevím, jestli to máte stejně, tak bylo takový to připitomnělý linkování sešitů. Vlastně jsem jako nechápala, proč už dávno nejsou ty sešity nalinkovaný. Ale my jsme prostě jak tupíci linkovali sešity snad 14 dní v kuse. Všechny ty sešity musely být nalinkovaný zprava zleva, že jo, určitá ta dílka. Učitelé to kontrolovali, takže to nás čekalo. Pak se ještě museli pořizovat takový ty ohyzdný, hnusný, šustící gelitový obaly, které musely být vlastně na všech sešitech a na všech těch učebnicích. A učebnice, to byla další věc. Takový to, jak vám vlastně jako učitel přinesl ten salát, protože tu učebnici používalo už x generací před váma. Na konci byla taková tabulka a bylo hodnocení těch učebnic, bylo to normálně oznámkovaný, že? Takže pětka, salát, téměř před rozpadnutím a vy jste měli prostě teď 10 měsíců na to, abyste tu učebnici udrželi v tom samém stavu. Asi si na to taky vzpomenete. Pak další věc, která mi tam vždycky naskočí, tak jsou ty rozvrhy. Jak vždycky s očekáváním, jako si říkáte, tak třeba bude pátek jenom do 11 nebo do 12 nebo nebude žádná odpoledka. Teď zjistíte, že vám dali v úterý, ve čtvrtek i v pondělí odpoledku. Prostě a nejlépe třeba v pondělí ve 2 hodiny začíná tělocvik do 4 prostě nebo ve čtvrtek, když je to vlastně skoro malej pátek, tak odpoledne máte 2 hodiny malování. Koko by to bavilo. No ale jako samozřejmě ne všichni to tak mají, ale ty odpoledky to byl jeden takový z těch jakoby horších věcí, na které si vzpomínám. A mám tady ještě takový jako různý seznam, co všechno vlastně na začátku toho nového školního roku musíte řešit. Žákovský knížky, to jsme si tady teďka říkali s Ondrou, jak je to vlastně hrozná nevýhoda, že už to dávno není papírový, že to nemáte fyzicky v ruce, ale je to vlastně online. Vy ji nezašantročíte, vy ji nemůžete ztratit prostě. Vy vlastně v podstatě dostane student známku a ještě než ji tam pořádně má, tak už to ten rodič ví. Takže už se to nedá nějak jako maskovat. No. Tak sami si třeba zavzpomínejte, co vám naskočí v paměti, když se řekne začátek školního roku. Co tam máte zakódovanýho? Nebo co třeba řešíte zrovna teď se svýma dětma? Máte možná nějaký prvňáčky, kteří se to dneska odbyli a jsou z toho nadšený? Nebo no, naopak, budou dělat všechno pro to, aby se dostali zpátky do školky? Což vlastně ani nevím, jestli jde. Tak klidně napište 736 300 444 nebo si můžeme povídat prostřednictvím Instagramu a taky Facebooku a máme i aplikaci.

0: 19 minut, posloucháte Radio Frekvence 1 a my si teď vzpomínáme na úplně ty takový ty nejstěžejnější momenty začátku školního roku, co vám třeba nejvíc pilo krev, anebo co vám tam naskočí, když se řekne, začal jsem chodit do školy. Tady mě někdo hubuje, že prý do toho nemám co mluvit, protože děti nemám a prý mám jít domů, no, tak děti sice nemám, ale do školy jsem chodila, takže asi k tomu mám co říct. Je mi jasný, že když máte školáky, tak je to samozřejmě trošku něco jiného, protože to si už možná jste vytěsnili to svoje chození do školy a teď vám tam naskakuje to, jak řešíte to s těma svýma dětma. Teď jim linkujete ty sešity, třeba jak tady píše Vlaďka. Já si třeba nejvíc pamatuju, jak nás naši těsně před začátkem školního roku nutili, abychom si ty sešity začali linkovat, aniž by nás někdo vyzval. Bylo to šílený, seděli jsme celá rodina, linkovali do zblbnutí. No, tak zase ale dělali jste to hromadně, to jako proč ne, že jo? Pak tady máme ještě SMSku od Ládi. Pamatuju si, jak jsme s dědou vždycky na začátku roku ořezávali všechny pastelky. Hrozně mě to bavilo. Naši nám totiž nechtěli kupovat nový, takže jsme ořezávali ty starý. A tak zas proč ne, že jo, pastelky se nebo šoupou. Nebo vlastně pošoupou, ale máte čím ořezat, tak to je dobrý. No a pak tady máme ještě jednu takovou krátkou zprávu a jenom opravdu jako stroze poslouchám akorát ze třídy jako učitelka, zdravím všechny školáky. Letos jsem dostala prvňáky a moc se na ně těším. No, tak to je hezký nadšení. Já myslím, že samozřejmě to, jak vás to ve škole bavilo, dělá ten učitel, protože když to učitele baví, tak dokáže strhnout a to je strašně důležitý. Takže jestliže máte třeba ty svoje prvňáčky, tak vám hlavně přeju, aby ta učitelka nebo ten učitel, aby je prostě strhnout dokázal.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přines

ještě, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tak vůbec téma, hele, my jsme to tady Ondrou otevřeli a ono se to docela chytlo, tady totiž píše Lucka docela dobrou věc, jo. Mm-hmm. Já si myslím, že reálné žákovské knížky by se měly vrátit a chybí. Můj bratr na základce řekl, že ji nemůže najít. Dostal druhou žákovskou, do té jedné si nechal zapisovat poznámky a pětky a do té druhé ty lepší známky.
1: No vidíš to, a dneska to takhle lidi dělají třeba z pasy, že jo. Když jedou někam na východ, do těch zemí, kde se to, jako, kde to je nebezpečné, mají jeden pas a pak, když jdou na západ, tak mají druhý pas, aby tam na západě neviděli, že jezdí na východ.
0: Fakt jo, jasně? Se dělá takhle jo.
1: Odkud to asi mají, že jo, ze školy?
0: No vidíš to, ale přišlo se na to, píše tady Lucka. A to zjištění nebylo úplně bezbolestný. No, takže tak opatrně.
1: To tady neudělal, že jo.
0: My vás vůbec nenabádáme k nějakým podvádění, že jo.
1: Tak já si myslím, že dneska školáci asi mají nižší starosti, než poslouchat frekvenci 1.
0: Proč ne? Co myslíš, že dělají?
1: Poslední volné odpoledne.
0: Sedí v hospodě. To je samozřejmě, že ne.
1: Hezké odpoledne, pojďme na zprávy. Schodek státního rozpočtu na konci srpna dosáhl 186,1 miliardy korun. Prohloubil se tak z červencových 176,6. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Srpnový deficit byl pátý největší od vzniku Česka. V kyrgyzském Biškeku se setkali ruský prezident Vladimír Putin a iránský prezident Masoud Pezeškian. Putin řekl, že Rusko a Irán, země ve válce, chtějí udržovat vojenské a obchodní vztahy navzdory současné situaci. Hostem pressklubu dnes bude vicepremiér Karel Havlíček. Romana Navarová se bude ptát na chystaný státní rozpočet a také na to, jestli stát nerezignoval na vysoké ceny benzínu a nafty. A zeptat se budete most i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Kolona u Brna se zmenšila, aktuálně tam jedna ve směru z Prahy na Brno na 191. až 196. kilometru. Necháte tam zhruba 10 minut. V opačném směru, tady od Vyškova na Brno, už se jezdí prakticky bez větších omezení. Tak to vydrží a šťastnou cestu.
0: Sáhla jsem do archivu a nabídnu vám příběh pravdivý a nebo naprosto smyšlený, což je rubrika, kterou tady máme s Vojtou Efflerem. Je to vlastně o příbězích, které si buď vymyslíme, a nebo se skutečně staly. A většinou jsou to takový ty neuvěřitelný příběhy, takový to jako, jak si říkáte, že něco takového se přece v životě nemohlo stát a ono jo, a nebo naopak ono ne. Takže za chviličku jeden příběh, který už jste možná slyšeli, já myslím, že to vůbec nevadí. Teď ale Damiano David.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je čas na pravdu a nebo na blábol.
1: Mám tady takový smutný, ale vlastně na druhou stranu je to moc hezký příběh, jo. Je to o člověku, který se snažil zachránit svého psa. Ten pes se dostal na veřejné toalety, jenomže prostě nevím, jak se to stalo. Každopádně došlo k tomu, že ty veřejné toalety, než se pes stačil dostat ven, zamkly.
0: Jejdanánku, chudák, no. V tom smradu.
1: No právě, a když to ten pánček zjistil, a hlavně zjistil, že se tam nedá jako dostat dovnitř, že se musí čekat až druhý den do rána, to se mu nechtělo, tak se rozhodl pro něco naprosto šíleného. On se rozhodl sešplhat do toho interiéru přes komín. Jenomže to nebyl
0: úplně... To byly záchody s komínem, jo?
1: To byly
0: kamínka.
1: Ne, pozor, počkej, abych to dobře popsala. Prostě byly to záchody, které byly součást budovy a on se potřeboval dostat do té budovy.
0: Jasně, jako, chápu.
1: Každopádně, komín, že jo, jenomže se prostě asi podle mě blbě změřil, takže se prostě v tom komínu se tam prostě zašprajcnul, že jo. Teď si představte, že pes zavřený na veřejných záchodcích a do toho jeho pánček zašpraclý v tom komíně. No, vlastně zajímavé je, že v tomhle příběhu nepopisují, jak se tam ty hasiči dostali. Každopádně si představte, že kvůli tomuhle museli odbourat část budovy, aby ho tam odtaď dostali.
0: Mě by zajímalo, co ty hasiči řekli, když tam přijeli. Co blbnete?
1: A to co asi jsem... hasiči.
0: Já jsem Santa a Sobík je dole, že?
1: Přesně tak. No, každopádně nic se nestalo, muž nebyl zraněn, pes to taky samozřejmě přežil bez újmy. Tenhle člověk teda musel zaplatit škodu na majetku a ta dělala skoro 10 000 dolarů.
0: Ale to je tak šílený, že to musí být pravda.
1: Tak uvidíme. Jana a Vojta na Frekvenci 1. Si představte, že se to fakt stalo.
0: To je strašný.
1: Amerika, Bristol. A bylo to loni v červnu 2025.
0: A tady to vidíte, jak člověk miluje toho svého psího parťáka.
1: Vůbec mu nevadí, že má metrák, prostě se nemůže nikdy narvat do toho komínu. A teď... A když vydechnu, tak se to povede.

0: 3:45 a my půjdeme, přátelé, za Tomášem Fílou.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: Tomáš Fíla je taková studnice nápadů, doporučení a cílu výletu a jedno takové doporučení nám předá právě teď a jsem moc vědomá, kam nás vezme. Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne, Jani. Dnes jsem vyrazil na přehradu Les Království. Tu najdeme na Labi nad Dvorem Královem. A musím říct, že tenhle výlet opravdu stál za to. Podnětem pro výstavu přehrady na horním toku Labe byla katastrofální povodeň v červenci roku 1897. Samotná stavba proběhla mezi lety 1910 až 19. A ve své době se jednalo o největší nádrž v Československé republice, co se týkalo do zadrženého množství vody a nejdelší přehradě co do délky zděné hráze. V letech 1920 až 23 tady byla na pravém břehu postavena průběžná vodní elektrárna a od roku 1958 je přehrada včetně vodní elektrárny pro svoji architektonickou jedinečnost nemovitou kulturní památkou. V každém případě se jedná o gravitační obloukovou zděnou přehradní hráz z Královedvorského pískovce. Výška celé hráze nad základovou spárou je 41 metrů, šířka v koruně činí 7,2 metru a v úrovni základu přes 37 metrů. Celková délka téhleté hráze je 218 metrů, takže je jasné, že ani v dnešní době nepatří mezi žádné drobečky. Rozhodně sem vyražte a udělejte si tady spousty krásných fotografií. Fakt to stojí za to a já se opět s dalším tipem na výlety přihlásím už zítra. Tak ahoj!
0: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Další ráno a polívka k snídani.
4: No já ti nevím, jako když máš tátu herce, mámu herečku, tak sice můžeš být polívka, ale...
3: Ale jsi herec. Vládě, polívka za námi dorazí, tak buďte s námi.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: děkuju ti.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvenci 1 krátce před 15. Další muzika je připravená, Espen Lind bude. Takový oplodňováček trošku. Ondra zná, Ondra kejve. Daniel Poulter. A taky Nickelback.
1: Samý takový
0: pěkný, no. Jo. Takový jako do rytmu. No a zprávy budou za chvilku.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou. Takhle to umí glosovat jen velké hlavy. A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Koaliční hnutí SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace a menší kolona je stále na dálnici D1 u Brna. Koaliční hnutí SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Návrh v pondělí vláda schválila. Předseda SPD Tomio Okamura ale chce téma otevřít na jednání koaliční rady. Návrh podle Okamury ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přinesl na zasedání kabinetu bez projednání v koaliční radě. Okamura to dnes řekl novinářům ve sněmovně.
5: Abychom trestali, nebo aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO vlastně tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti a mají nárok na to, aby se chvilkově tedy krátkodobě o ně ten stát postaral, než si najdou případně jiné zaměstnání, tak to mi teda připadá úplně špatně. Naopak by se měli skrouhnout veškerá podpora takzvaným nepřizpůsobivým.
4: Snížit se má i při rekvalifikaci nebo pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké. Pokud cestujete mezi Prahou, Louny a Chomutovem po dálnici D7, ode dneška se můžete svést po novém úseku. Jde o úsek u Knovíze na Kladensku, zatím je ale omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem.
6: Ředitelství silnic a dálnic teď ještě buduje 3 středočeské úseky D7, a to mezi Knovízem a Slaným, pak mezi Slaným a Kutrovicemi a ještě od Kutrovic k Panenskému Týnci na Lounsku. Všechny mají být hotové příští rok. Dnes zprovozněný úsek je dlouhý zhruba 3 kilometry. Celkově bude trasa mezi Knovízem a Slaným měřit přes 6 kilometrů. Ladě Jakub, Frekvence 1.
4: Státní společnost ČEPS podala trestní oznámení kvůli okolnostem při koupi provozovatele plynovodu Net4Gas. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu, jak informovala společnost ČEPS. Bližší informace o tom, proti komu oznámení míří, ani podrobnosti výsledku auditu, firma ale vzhledem k zahájenému trestnímu řízení neuvedla. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, oznámila fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické a futsalové reprezentace. Novou kolekci, zahrnující zápasové dresy, tréninkové oblečení a vybavení pro volný čas, představí 7. září. Mužská reprezentace poprvé obleče nové domácí dresy 26. září v utkání Ligy národů proti Chorvatsku v pražském Edenu. Venkovní sadu pak 3. října v zápase proti úřadujícím mistrům světa Španělům.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: V noci bude opět poměrně chladno, 13 až 9 stupňů Celsia, bude skoro jasno až polojasno. Na severu se při zvětšené oblačnosti můžou objevit také slabé přehánky. Ani zítra nebude příliš teplo. Budou teploty kolem 21 až 25 stupňů Celsia. Zpočátku dne čekáme jasno, postupně ale bude i zítra přibývat oblačnosti a může i zapršet.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Kolona na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy aktuálně na 15:15, začíná na 187. a končí na 196. kilometru. V opačném směru se potom zdržíte asi 5 minut od 210. kilometru. Aktuálně hustý provoz taky na D2 při příjezdu k Brnu. Na posledních 5 kilometrech necháte zhruba 10 minut. Tak šťastnou cestu s rádem Frekvence 1, kde se o vás bude dál starat Jana Knížková.
0: a sáhne do hudební kuchyně.
4: Ne, už nejsou kempy.
0: Vždycky říkal. On teda na kempu. Hele, jenom takový dva postřehy, jo. Říkáš, zítra taky nebude takový teplo. 21, 25 mi přijde dobrý.
4: Tak jak jsme zvykli na ty čtyřicítky, že jo, tak tady jako těch 25 vlastně je už pravda, na mikinu, no.
0: To je fakt jako 15 stupňů míň, no. Ale 25 mi přijde ještě dobrý. Dneska jsem zrovna měla takový jako dilema, jestli si vzít tílko nebo ne. Jakože jestli to jako, jestli mi nebude zima, víš? A asi je to pořád ještě na ten dlouhý rukáv. A říkám pořád proto, protože jsem koukala, že se mají vrátit tropy.
4: Mají, jo, tak mají to se super. Vrátit baví léto tropy. Vlastně baví léto. Říká,
0: a pak ještě jeden postřeh. Já jsem po té D7 jela.
4: Užila jsi to?
0: Hele, bylo to fakt rychlejší. Protože já nevím, jestli jste teďka někdy jeli, já nevím, za poslední tři čtvrtě roku.
4: Kam se jezdí po D7?
0: No, D7 je Chomutov.
4: Tam moc nejezdí,
0: Louny,
4: no.
0: Slaný, nebo Slaný,
4: a tam se jel do Podbořan, ne přece tudy?
0: No, tam se jelo do Podbořan a bylo to jako znát, protože tam je totiž ta silnice, nebo do teďka, do včerejška byla zúžená, hrozně blbě se tam jelo, jako když prostě ne, třeba ženy podle mě vůbec nejsou schopný odhadnout, jak široký mají auto.
4: Já znám i pár mužů, co to mě odhadnout.

0: 15 hodin 11 minut a my na Frekvenci 1 jdeme proplácet účtenku.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
0: A právě teď voláme Pavlíně, voláme do spáleného Poříčí a Pavlína měla včera svátek, tak Pavlíně můžeme dát tady tu sumičku, která je docela vysoká jako dárek k svátku a jsem zvědavá, jestli nám to vezme. Ten průvodní dopis je tak dlouhý, že vám ho ani nemůžu přečíst, tak doufám, že nám to vezme, protože takových 1400 korun by se určitě hodilo. A hlavně je to za něco, co teď člověk kupuje fakt draho. Já jsem teď koukala, kolik stojí paliva, to by se z toho člověk zbláznil. Tak Pavlínko, vemte to, protože když to nevemete, přijdete o 1405 korun. Kde je najdete, že jo, 1405 korun? Píše tady. Zkouším sílu rádia dneska a...
3: Ano.
0: Dobrý den, Pavlínko, které rádio platí za vás? Které rádio platí?
3: Frekvence 1.
0: Je to tam! Jere Knížková vás zdraví, mám tady v ruce vaši účtenku a chtěla bych vám vrátit peníze. Možná si říkáte, proč to není kolega. Kolega nám má rodil, ale to vůbec nevadí. Důležitý je, že jste to vzala, že jste nám odpověděla na tu první zásadní otázku a teď ještě ta druhá, za co jste teda utrácela. Já už jsem to trošku naznačila.
3: Ono už je to trošku dřív, ale jestli si to myslím dobře, tak jsem vám to posílala minulý týden ve středu, když jste byli na radiokempu za pohonné hmoty.
0: Jsou to pohonné hmoty, no a vy jste tady k tomu napsala takový jako dlouhý psaní, jak je to prostě blbý, že ty ceny tak narostly, to je jasný. Dobrá polední káva mi zhořkla a já jela smutná do práce. No, chápu, že když člověk natankuje, tak je z toho takový rozvrkočený, ale 1405 korun na účtence a protože jste to vzala, tak vám Frekvence 1 tuhle částku vrátí. Tak moc gratulujeme.
3: No, super, děkuji moc, to se úplně hodí. Teď jsme se vrátili z nákupu do první třídy, do druhé třídy teda, takže určitě budu strašně ráda, jsem strašně ráda.
0: To si myslím. No. A co jste nakupovali?
3: No vyrostlo nám dítě zase, takže
0: jo,
3: potřeby
0: vlastně
3: na tělocvik.
0: Oni rostou, no. Takže... Tak to kupujte větší.
3: On nám v tom potom plave, chudák.
0: Jo, to je jasný, ale chápu, no. Prostě to je taková rychlost, že koupíte bodíčka, oni se třikrát vemou a můžete je kupovat znova.
3: Přesně.
0: Tak ať se daří a hlavně ať to ve škole jde a baví a mějte se moc krásně, zůstaňte nám na telefonu. Mějte se.
3: Super, děkuji moc.
0: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: je pohlazení po duši. Espen Lind, tady na Frekvenci 1 a já vám teď budu vyprávět jeden takový příběh, co se mi dneska stalo. A věřím, že se v tom taky najdete. Říkám si prostě, že něco je mezi nebem a zemí. Chtěla jsem udělat takový jako trošku mysteriózní podkres, nic takového jsem nenašla a nevadí, zvládnem to i bez toho. Začal se mi sekat počítač, tak si říkám, jak je to dlouho, co jsem počítač kupovala, no tak už to bude nějaký ten rok, tak jsem dohledala nějakou komunikaci se svým bývalým kolegou, se kterým jsem se neviděla, dobře, třeba 5 let. Dohledám ten kontakt, že jo, tak se kouknu, jak dlouho mám ten počítač a říkám si to, jak se asi má, jo. Sociální sítě nemá, vlastně o něm vůbec nic moc nevím, nic, střih, tohle se odehrávalo třeba 2 dny zpátky. Dneska vylezu z metra tady na Želivskýho a představte si, ten člověk tam stojí. Ten člověk tam normálně stál. A já říkám, nazdar Martine. Na koho tady čekáš? A on říká, no na tebe, legrace, že jo. Počkej, jak na mě? No, tady čekám na tebe. No samozřejmě nečekal, ale já jsem si toho člověka normálně přivolala těma myšlenkama. Stává se vám to někdy? Já myslím, že opravdu jako něco takového jako existuje v tom nadpřirozenu, že si prostě tou myšlenkou přivoláte člověka, nebo si přivoláte, já nevím, dobrotu. Třeba si teď pomyslím, že bych si dala, co bych si třeba dala, třeba, nevím, tvarovýho Míšu. Tak uvidíme, jestli s ním někdo dojde. Ale každopádně tohle mi teda opravdu jako přijde naprosto šílený. Takže člověka, kterého jsem 5 let neviděla, jsem teď jenom proto, protože jsem 2 dny zpátky prostě na něj myslela, protože počítač něco a ten člověk se tam prostě objeví, stojí tam, já na něj koukám, jak ty dít a říkám si, to není normální, ty mi vidíš do hlavy, nebo kdo mi vidí do hlavy. A já věřím, že se vám to taky stalo. Tak mi to klidně můžete popsat nebo napsat, co vás takhle šokovalo, koho jste si přivolali myšlenkou. Jestli se vám třeba, nevím, nechci říct zdálo, ale mysleli jste si třeba na nějakou holku a najednou střih, ona vám třeba napsala nebo zavolala, že jo? Nebo jste si mysleli, já nevím, třeba když se vrátíme do té školy, že se k vám do třídy třeba vrátí někdo, kdo odešel, nebo prostě mě zajímá, jestli něco podobného jste ve svém životě zažili i vy. A budu ráda, když mi to napíšete, buď na Instagram, Jana Knížková, nebo taky Frekvence 1, na Facebook Frekvence 1, na číslo 736 300 444, a pokud chcete být slyšet v rádiu, tak to můžete taky namluvit prostřednictvím aplikace, kterou máme tady na Frekvenci 1. Hezky ten příběh odvyprávějte, já ho tady pustím a uslyší to jenom půlka republiky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
1: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: 15.29, Erik Carmen na frekvenci 1 a za chvilku Ondra Albrecht má pro nás zprávy.
1: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
2: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
3: Jedna noc, která všechno změnila.
2: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
3: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
4: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
5: Hezké odpoledne. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že bude prosazovat zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to navzdory Evropské unii. V rozpočtu podle něj stále mají prostor i nevládní organizace, které by podle něj neměly mít na státní podporu nárok. Energetická společnost Lík uvedla, že se rozvodná u její elektrárny v Jensvalde stala nejspíš terčem útoku. Jeho důsledku vypadl blok B elektrárny. Policie v areálu našla další výbušniny. Hostem presklubu dnes bude vicepremiér Karel Havlíček. Romana Navarová se bude ptát na chystaný státní rozpočet a také na to, jestli stát nerezignoval na vysoké ceny paliv. Ptát se budete moct i vy po 18. hodině na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
5: Kolona u Brna se zmenšila, aktuálně se zdržíte asi 10 minut mezi 191. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. No a za Prahou směrem na Brno je taky menší kolona na dálnici D1 na 9. kilometru. Tam je zdržení do 10 minut. Tak šťastnou cestu.
0: Povídáme si o tom, jestli se vám někdy stalo, že jste si myšlenkou přivolali člověka. Píše tady na Instagram Marcel. Stalo se to loni, vzpomněl jsem si na kámoše z mládí, jak se asi má a tak. Neviděli jsme se 20 let, najednou po týdnu, co jsem si na něj vzpomněl, jsem ho potkal. A pak během měsíce jsem ho potkal ještě několikrát, nebo dvakrát, teda píše Marcel, že se to tak děje. No vidíte, děje se to, tak se těším na další vaše příběhy, koho jste po dlouhé době potkali na základě myšlenky. Prostě jste si ho přivolali, protože, že jo, co vysíláš, to se ti vrací. Takhle nějak se to říká. A já věřím, že to funguje. Teď jsem si třeba usmyslela, že vám chci zahrát Krištofy.

0: je ten takzvaný deadline a pak už není zbytí. Pak si to poslechnete a zase můžete hlasovat po sobotním prozrazení, jak to všechno pokračuje. Pojďme ale od muziky k informacím o počasí. Dagmar Honcová pro nás má totiž zásadní informaci. Jak to bude vypadat s počasím zítra?
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na středu. Středeční počasí bude jako šité na míru pro ty, kteří chtějí jít ven za sportem. Převládat totiž bude oblačno až polojasno a pokud se nějaké dešťové přehánky vyskytnou, tak pouze ojediněle a to v horských oblastech. Jinak nasvítí až 8-hodinová délka slunečního svitu a nejvyšší odpolední teploty budou velmi příjemné. Zastavovat se budou v intervalu od 21 do 26 stupňů Celsia. Na jižní Moravě budou 28 a index sportu je na celém území Česka na výborných hodnotách, tedy na jedničkách, takže vyražte zejména v odpoledních hodinách ven.

0: jsou Base na frekvenci 1 za 2 minuty 3/4 na 4. Vyprávila jsem krátký příběh o tom, jak jsem dlouho neviděla člověka, pak jsem se na něj před 2 dny vzpomněla, dneska jsem ho potkala v metru, takže síla myšlenky a ptala jsem se vás, jestli se vám něco takového stává. Tady mám takovou pěknou SMS-ku, musím ji přečíst, a moc se mi líbí. Nebuďte z toho country, mi tady píše Marcel. To já nejsem z toho country, jako to není poprvé, co se mi to stalo. Spíš mě jako zajímá, jestli se to stává i vám, že si prostě na někoho vzpomenete, koho jste x let neviděli a najednou se vám prostě objeví před očima. Funguje to ze 70-80%, ale pozor, prý to musí být myšlenka čistá, bez postranních nebo zlých myšlenek. Takže ne, že se třeba vzpomenete na někoho, kdo vám prostě dluží 500 a nutně potřebujete toho člověka potkat. Protože vám nebere telefon, že jo, prostě neozývá. Tak asi takhle to nefunguje, to je jasný. Časem si prý zvyknu, jasně, určitě, jako to, pro mě to není nic novýho, takže úplně nejsem z toho country. Ale máme tady SMSku, nebo respektive pozor, máme tady odvážlivce v naší aplikaci, takže tady máme hlasovou zprávu od Karlíka z Krnova.
1: Ahoj, tady Karlík z Krnova. Věřím, že něco takového jako síla myšlenky existuje. Kdy my jsme jednou, jak jsme končili na střední škole, seděli na bytě, popíjeli jsme a s kamošem jsme nezavazně na sobě si začali broukat písničku Angel od Flipsideu. Začali jsme se smát, podívali jsme se na sebe a zapli jsme radio a během 5 minut tato písnička začala hrát v radiu. Tak to jsme vybuchli úplně. Doteďka, když si na to vzpomenem, tak se smějeme jak malí kluci. Takže jo, je to pravda?
0: No, tak to je fakt hustý, jako to věřím, že jste z toho byli paf. To i já bych byla z tohohle paf. Tak já mám takový pocit, nebo tak nějak mi v té hlavě jako problesko, že bychom tady na frekvenci 1 mohli zahrát Davida Guettu. Za chvilku.
2: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: budou taky zprávy za chvilku.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
10: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
11: Hezké odpoledne. Řada politiků dnes zahájila nový školní rok napříč republikou. Turecko poslalo speciální plavidlo pro pátrání po trajektu, který se potopil u Kypru. A s menší komplikací v podobě kolony počítejte na D1 u Brna. Ručně psaný dopis tehdejších čtvrťáků proměnil dnešní první školní den v Brodku u Konice v mimořádnou událost. Školní rok v místní malé škole se 113 žáky v lavicích otevřel prezident republiky Petr Pavel. Škola prezidenta oslovila právě svým osobitým pozváním, řekl dnes prezident.
12: Asi na prvním místě bylo pozvání od žáků 4. třídy, dnes páťáků, kteří mě pozvali k návštěvě školy. Přestože jim paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda, tak se to krásně potkalo se s tím výročím školy a zároveň s pozváním od mikroregionu Konicko. Takže jsme si řekli, že spojit více věcí do jednoho bude krásná věc a opravdu se tomu podařilo.
11: Ministr školství Robert Plaga pak při zahájení školního roku ve střední odborné škole a středním odborném učilišti řemesel v Kutné Hoře podpořil učňovské vzdělávání, které podle něj řada lidí označuje za podceňované. Nejste si jistí, jestli se vám už na pečivu netvoří plíseň? Pomůže mobilní aplikace. Stačí namířit a budete vědět, jestli ho není třeba vyhodit. Aplikaci společně vyvíjí studenti Mendelovy univerzity v Brně a Technické univerzity Liberec a je určená hlavně pro nevidomé.
13: Nová apka s názvem Be My Vision 2.0 pomůže nevidomým i s dalšími věcmi. Například dokáže rozpoznat datum spotřeby na potravinách, hodnotu mincí a bankovek, lidské tváře nebo předměty v okolí. Systém má umět upozornit třeba i na překážky, přechody pro chodce nebo rozpoznat psí exkrementy. Její testování má začít už během září. Ládě Jakub, Frekvence 1.
11: Pátrací a záchranné plavidlo tureckého námořnictva se dnes zapojilo do hledání 20 osob pohřešovaných po nehodě trajektu u pobřeží Kypru, informují agentura AP a turecká média. Trajekt s 267 lidmi na palubě se v neděli převrátil a později zcela potopil u pobřeží severokyperské Turecké republiky. Při neštěstí zemřelo nejméně 8 lidí. Loď tureckého námořnictva Isin je vybavena dálkově ovládanou ponorkou. Ta dokáže pořizovat snímky mořského dna a pomocí robotických ramen vyzvedávat potopené předměty. Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění achilovy šlachy chybět na střídačce extraligového týmu podle všeho nejméně do listopadu. 57-letý bývalý trenér reprezentace se poprvé zranil v červnu při fotbalu a ihned absolvoval operaci. Patrně ale uspěchal rekonvalescenci a zranění si obnovil, takže na operační sál musel v srpnu znovu.
1: Frekvence 1. Počasí.
11: V noci bude poměrně chladno, 13 až 9 stupňů Celsia, bude skoro jasno až polojasno, na severu místy může zapršet. Zítra bude 21 až 25 stupňů Celsia, zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně ale zítra od západu bude přibývat oblačnosti, místy se úplně zatáhne a zejména na horách se ojediněle zítra vyskytnou přehánky.
1: Frekvence 1. Doprava.
11: I když se kolona u Brna už dala do pohybu, stále počítejte s hustým provozem od stého 87. kilometru ve směru z Prahy na Brno a dál na Vyškov. Aktuálně je tam zdržení maximálně na 5 až 10 minut. Dobrá zpráva je, že kolona za Prahou ve směru na Brno se rozjela a jezdí se už tady na dálnici D1 na 9. kilometru bez větších komplikací. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, pokračuje Jana Knížková.
0: A já jsem s vámi taky krátce po 16. hodině, strašně se mi líbila ta první zpráva. Prostě čtvrťáci si řekli, že chtějí mít na začátku školního roku prezidenta. Ono se jim to prostě splnilo.
11: To je pěkný.
0: Já bych byla z toho úplně pif paf.
11: To je vlastně takové, jako, že když si napíšeš Ježíškovi, že jo, no. Ono se ti to potom splní za rok teda. Jako.
0: No my se tady o tom vlastně teďka jako povídáme, protože já jsem tady vypinkla takový příběh, že jsem si vzpomněla na člověka, kterýho jsem hrozně dlouho neviděla, dneska jsem ho potkala na metru. Hmm. Víš, jak se jako tou myšlenkou někoho přivoláš. A to samý vlastně, že když něco jako hodně chceš, tak to prostě napíšeš, když se čtvrťák ručně psaný dopis, že jo, prostě se ti to stane, jako prezident dorazí, třeba by dorazili za náma.
11: Já se taky napíšem mu dopis, jen? Tak já kreslím jako obrázek, takhle, ty píšeš,
0: jenom,
11: jo?
0: Jenom přesně, když jsi naposledy psal ručně dopis, jako, to už je fakt dlouho. Ale jenom jsem si tak říkala, jako, co jsi měl za prezidenta, když jsi chodil do školy na týzdi, já tam měla Klauze teda.
11: Jo,
0: no, celou tu dobu asi Klauze, si myslím.
11: Jakože na základce, jo?
0: No.
11: Co jsem tam měl já?
0: No ty jsi tam podle mě, podle mě taky měl Klauze.
11: Tak já jsem 89, takže to máš plus 6 let, to je 95, jsem šel asi, že jo?
0: No, takže Klauze,
11: takže
0: Klauze.
11: Takže to byl Klaus? To už nebyl Havel? Já nevím.
0: Ježíš, vlastně, pardon, ježíš.
11: Já myslím, já že nás ještě líznul Havel, ne? Ježíš, podle mě.
0: No.
11: Kdy končil Havel?
0: No jasně, jasně, že líznul. No jasně,
11: skončil ve funkci 2003.
0: Jo. No jasně,
11: takže,
0: že
11: prakticky celou základku já tam měl ještě Havla.
0: No, teď já vlastně taky, tam to úplně nějak, mě to
11: tak
0: nějak
11: dobrý,
0: vypadlo.
11: Jsme no, dobrý, je to v pohodě.
0: No, a,
11: to
0: tam, a oni tam mají teď Masaryka téměř, že jo? To tak trošku vypadá.
14: Ahoj, tady Mirej. Frekvence 1 je rádio, který mě vždycky dobře naladí. A věřím, že i vás. Nezvlášť.

0: 15 minut k tomu Inner Circle na frekvenci 1. No a se začátkem nového školního roku se nám do vysílání vrací pravidelné rubriky. Po dvouměsíční přestávce se vrací třeba rubrika Cože. Michal Suchánek, Petr Kolečko budou odpovídat na vaše dotazy. Ty dotazy můžete klást buď prostřednictvím našich sociálních sítí, anebo můžete využít e-mailovou adresu cože@frekvence1.cz. No a tady je první otázka letošní sezóny.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Proč se říká, že někdo spí jako dudek, když nikdo pořádně neví, jak dudek spí? A spí vůbec nějak výjimečně Pavel 43 Přerov?
3: Já hlavně ani nevím, co jak spí dudek, ale jak dudek vypadá.
2: No dudek je přece takovej pták, že jo? Takový jako velký.
3: Velký
2: pták jako
3: dudek?
2: Čáp, akorát leží.
3: Ležící pták dudek?
2: Ležící čáp, dudek jsem si myslel. Dudek je velký, má takový ten lalok pod krkem, takový vlastně
3: ten pelikán.
2: Takový ty varlata nebo volen.
3: Varlata
2: tomu říkám,
3: pod krkem má pelikán.
2: No dudek taky podle mě. Dudek je jak se mezi pelikánem, čápem a sojkou.
3: Ne, tak sojkou to vím, že ty jsi mě chtěl pobavit, to ti nevěřím samozřejmě, ale...
2: Já si myslím, že prostě zavřený oči
3: to,
2: a že se mu asi teda na krku vlastně dělají vlastně ty varlata.
3: To ale asi mluvíš o panu Dudkovi.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte

0: Na frekvenci 1 Duna Luis máme tady 16. hodinu a za nějakých 20 vteřin 30. minutu. Ondra je připraven a nabídne zprávy jako vždy. Tak mluv, ať můžeš vydělávat, teď si postěžoval, že si musel nechat spravit auto.
1: Dobré odpoledne. ODS navrhuje zrušit 9. třídy základních škol a rozšířit povinnou školní docházku o 2 roky na střední škole. Spojené by to mělo být s prostupností střední škol. Novinářům to dnes řekli předseda strany Martin Kupka a poslankyně Renáta Zajíčková. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhali zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. Hostem presklubu dnes bude vicepremiér Karel Havlíček. Romana Navarová se bude ptát na chystaný státní rozpočet a také na to, jestli stát nerezignoval na vysoké ceny paliv. Zeptat se budete moct i vy po 18. hodině na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Menší kolona se vytvořila na dálnici D6 při odjezdu z Prahy mezi 6. a 10. kilometrem. Aktuálně je zhruba asi na 10 minut. Na 15 minut je pak zdržení na dálnici D1 na 180. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Za 185. kilometrem už se jede opět volněji. Tak šťastnou cestu.
0: A nám to dneska padlo. Nám dneska padlo poslední slovo. Tyjo, 49 tisíc korun.
1: Jak by řekl Milan Bílek, tak už to tak to cinklo.
0: Už to cinklo, tak to by se to hodilo, viď, na opravu tvýho auta. No, já věřím, že výherce Kateřina, která je z Bernartic, jestli to čtu správně, nad Odrou.
1: No, to já to taky před sebou nevidím, ale...
0: Já to vidím, ale já nemám brýle, jak to hrozně blbě vidím. No, důležitý je, že prostě máme svýho výherce, 49 tisíc korun. Jestli si to dobře pamatuju, tak výherkyně říkala, že se podělí s kolegou, že?
1: Ano, protože to byl prý tip tam jako nějak společný, že on to, že jí to poradil.
0: Jo, 49 dělenou dvěma se blbě dělí, viď?
1: No, tak ona si nechá víc, ne, přece.
0: Tak ona platila ten telefon, že?
1: Tak
0: něco stálo. No, prvá z toho ale znamená jednu jedinou věc. Začínáme od 500. Za chvilku nová věta. Někdo z vás ji uslyší úplně poprvé.
1: Na pivko, že?
0: A přesně, 500.
1: Dobrá.
0: Kde ji najdete, že jo? Takže za chvilku, ale teď už volejte 257 409 99.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak telefony tady blikají jako o život. Zřejmě někteří z vás neví, že nám dneska padlo slovo Petr Hřebíčkový. Já vám ho připomenu, respektive prozradím, protože jste to možná neslyšeli.

0: úspěch je to, že jste se dovolala. Tak jo, máme tady novou větu. Já ji teď pustím. Mm-hmm. Je to vlastně věta, která ještě ve vysílání vůbec nezazněla, takže ji teď uslyšíte poprvý. Mm-hmm. Tak pozorně. Můžu?
1: Mm-hmm.
0: Jdeme na to. Věta zní takto.
2: Na zahradě rád sbírám.
0: Tak pořek slizáči.
1: Ořechy.
0: Ořechy jste říkala?
1: Ořechy třeba, no.
0: Jdem to zkusit, jestli je to to slovo, co hledáme.
2: Na zahradě rád sbírám.
0: Ne. Ořechy to nejsou. Jsou to ořechy za 500, ale děkujeme za pokus. 500 plus 500, 1000 korun váš pokus. A příště to můžete zkusit. Moc děkujeme.
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschledanou.
0: Takže zítra ráno s Lukou a Smírou budete hrát o 1000 korun.
3: Poslední slovo.
4: Aneb, řekněte to za celebritu.

frekvenci 1 za minutu 3/4 na 5. Jedna zajímavá věc, jeden takový zajímavý článek, který na mě vyskočil, týká se chytrých spotřebičů a toho všeho, co máme doma chytřejší než jsme my sami. Já mám vždycky trošku fobii nebo úplně hrůzu z toho, že když pes zůstane doma, že se pustí a spustí sám robotický vysavač, který to prostě dělá. Asi to je tam nějak nastavený, nedokážu to přenastavit. Každopádně si říkám, to jo, co tam asi jako co se tam děje v tom bytě, když prostě my říkáme Helenka, když jako vyjede do prostoru a ten pes to nesnáší, tak nevím, možná si i hrajou. No, každopádně, tady v tomhle článku je popsaný, co o vás vlastně vaše chytrý spotřebiče ví. Třeba takový je robotický vysavač. Věci, které jsou asi jasný, zná půdorys bytu, ví, kde jsou jednotlivé místnosti, historii úklidů, kdy se doma uklízí, kdy bývá domácnost prázdná, což je podle mě docela, jako docela zásadní informace. Stejně tak třeba televize, ta přesně ví, co sledujete, kdy to sledujete, s kým to sledujete, proč to sledujete, co u toho děláte, že jo, když si pustíte třeba, já nevím, kanál, kde se vysílá yoga, třeba, že u toho cvičíte. Dětská chůvička, jo, obraz z domácnosti, zvuk, obraz z dětského pokoje, ložnice, chytré zásuvky mohou zaznamenat, kdy se zařízení používá, denní režim domácnosti, kdy jsou lidi doma, kdy odcházejí. No a mě zajímalo, jestli se tohleto všechno dá vlastně nějak zneužít. A ono dá. A to je na tom to nejhorší. Vytipování, kdy není nikdo doma. Z historie vysavače, osvětlení nebo dalších zařízení lze odhadnout pravidelný režim domácnosti a to může být zajímavé například pro koho jiného než pro zloděje. Sledování lidí v domácnosti, odhalení denních návyků, zjištění, jaké místnosti jsou používány, profilování domácnosti, zneužití hlasových záznamů. To si vůbec nedokážu představit, ale u zařízení s mikrofonem může být problémem neoprávněný přístup k zaznamenanému zvuku nebo hlasovým příkazům. Únik dat po skončení podpory, útok na domácí síť. No to je všechno prostě tak chytrý, že to vlastně chytřejší než my všichni dohromady. A začíná to být docela nebezpečný. Já si vzpomínám, že byl ten nějaký film, myslím, že tam hrál Vojta Dyk. A bylo to nějakým úplně po nějakým naprosto přechytračelým baráku, který on vlastně udělal jako takový vězení téměř pro svoji ženu. Byl to strašně hezký film, já si nepamatuju název, protože já si vlastně nikdy nic nepamatuju, ale kdybyste náhodou třeba podle těch indicí ten film dohledali ten název, tak si ho určitě puste. A možná potom, co ho zhlídnete, tak budete rádi za ten manuální vysavač a taky třeba za úplně tupou televizi.

0: 17. hodina. Na frekvenci 1 se chystají velké hlavy, ale teď se ještě pojďme vrátit do dnešního ranního vysílání. Lubka s Mírou totiž měli hosta. Samozřejmě se začátkem nového školního roku se vrací také hosté do vysílání. No a celý tento týden na frekvenci 1 hrajeme o krásnou cenu vstupenky a taky různě merchandise k novému filmu, který bude mít premiéru 3. září. Jmenuje se Dokonalý den a v tomhle filmu hraje herečka, která tady dneska ráno byla, se kterou si Lubka s Mírou povídali, no a ptali se na spoustu zajímavých věcí, to je jasný. Připomeňme si ten rozhovor právě teď otázkou, jak vypadá její dokonalý den, odpovídá herečka Anna Dvořáková.
1: Ono asi záleží, jak se vyspím, když to řeknu takhle, ale já mám, můj dokonalý den je ten den, kdy na mě není asi vyvíjený žádný tlak a to může být i pracovní, i nepracovní. Já si ráda strašně odpočinu, ale někdy klidně ráda jdu do té práce, protože mám to privilegium a to štěstí, že dělám to, co mě baví, a takže to je prostě skvělý, že to je moje práce, takže pokud buď teda můžu pracovat na něčem, co mě baví, co mě jako natchne, anebo často můj dokonalý den prostě fakt vypadá velmi jednoduše, že nedělám vůbec nic, splývám s gaučem a jsme jedno dohromady a koukám se na moje oblíbené filmy a seriály, nebo to právě strávím s přáteli, fakt asi se všechno odvíjí na tom, jak mám zrovna nabitou sociální baterku, protože jsem na to taková jako citlivá
0: hodně. To je hezký sociální baterka, to slyším prvně.
2: Nabito, vybito.

0: A budou i zprávy za chvilku.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A má je pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Podle prezidenta je návrh rozpočtu špatně. ODS navrhuje zrušit devítku a kouč Jandač bude ještě dlouho chybět. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý, deficit je vysoký, Pavel to řekl v Konici na Prostějovsku. Stát má příští rok podle návrhu ministerstva financí hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard, který by měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos je plánovaný schodek 310 miliard. Prezident k výši plánovaného schodku na příští rok říká.
7: Já předpokládám, že návrh rozpočtu, který byl předložen ministerstvem financí, ještě dozná změn a jsem zvědav na diskuze, které o tom povedeme. Nejenom ve vztahu k těm strategickým prioritám, ale i z toho důvodu, abychom skutečně neúměrně nezatěžovali budoucí generace dluhem, který v nějakém období už bude velice těžké splácet a můžeme se dostat do rizika nucené správy, tak jak se to stalo třeba Řecku.
6: ODS navrhuje zrušit 9. třídy základních škol a rozšířit povinnou školní docházku o 2 roky na střední škole. Spojené by to mělo být s prostupností středních škol, řekli předseda strany Martin Kupka a poslankyně Renáta Zajíčková. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová pohrozila zničující odvetou za něco, co nazvala protiruskými činy v Pobaltí, informuje agentura TAS. Podle níž to Zacharovová řekla na tiskové konferenci v rámci Východního ekonomického fóra. Vedení automobilového koncernu Volkswagen navrhne v pátek na zasedání dozorčí rady uzavření 4 závodů v Německu. S odvoláním na interní dokument to napsala web Wirtschaftswoche. Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce extraligového týmu podle všeho nejméně do listopadu. Na předsezónní tiskové konferenci to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer Martin Straka.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti až na zataženo, zejména pak na horách ojedinělé přehánky, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Zuzka.
8: Silný provoz a menší zdržení do 15 minut stále očekávejte na dálnici D1 na trase Praha-Brno před Brnem. Do kolony najedete od Kývalky a popojíždět budete až po sjezd na Bratislavskou dálnici. A pokud pojedete po dálnici D4 ve směru na Strakonice, počítejte s menší kolonou a zdržením okolo 10 minut od 5. po 8. kilometr. Důvodem je dopravní omezení. Silný provoz očekávejte také na Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1 mezi 23. až 18. kilometrem. Zdržení je okolo 10 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
6: Tolik zprávy na frekvenci 1 po 17. hodině s vámi Velké hlavy.
9: Připravili jsme si pro vás, myslíme si, zajímavé vysílání. Aha. Jsme Velké hlavy.
0: Asi samozřejmě zavídíme. Já si myslím, že to je jediný vysílání během toho dne na frekvenci 1, kdy se něco dozvíte.
6: Aj, tak počkej.
9: No jo, protože my máme v těch hlavách takovej přetlak, že my si to sem v podstatě chodíme vysypat.
10: Ale tam hodím prvou informaci. Víte, kolik pyrotechnikou pracuje při české policii?
9: To podle mě každý rok míň a míň.
0: Ne, pozor, no. Ty ohňostroje prostě ne. Ne, já myslím, žerou. Že
11: každý útvar má jeden.
0: No jasně, takže pět.
11: Já myslím takový třeba 500.
10: Tak to, ještě to. Včera jich tam bylo 75.
9: Jenom, jo, pod dešku
10: 75
9: nevíme.
10: Pyrotechnikou pracuje včera.
9: Tak když jsem typoval 100, tak jsem nebyl tak mimo. Já miluju to jejich vtipný tričko, že jo. Vepředu pyrotechnik a vzadu, pokud utíkám, snažte se mě předběhnout.
0: To je dobrý. Tak přátelé, co budeme dneska řešit?
11: Napoleon, to nebude, ale svatá Helena, jo.
9: 41 let je to od doby, co vytáhli nebo zjistili, že je tam ten Titanic, něco z toho i vytáhli, tak vám o tom řekneme víc. Velké
0: hlavy, frekvence 1. Asi jste si stačili všimnout, dneska je 1. září, a to už jsou hadi doma.
10: Tak, no a je to 12 rokov. Co byla v Turíně uzavřeta nejmenší škola na světě. Turín, nejmenší škola uzavřeta. V té škole byl jeden žiak a jeden učitel na prvom stupni.
11: Byl to jeho syn.
10: Počkej,
9: ne, podle mě ho vyloučil za dveře.
10: Povězte mi důvod, proč tu školu teda nakonec zavřeli.
11: No, když to bylo v Turíně, tak asi kvůli vytápění, že bylo moc nákladné.
0: No to je pravda. To...
9: Ne, no, no tak... tak jako...
10: Ten žiak se stěžoval, že?
11: Že ho šikanuje.
10: Že se cítil být osamel.
9: Že nemá spolužáky. Že ho právě nemá kdo šikanovat.
0: To je pravda.

0: Já něco řeknu, já mám tinnitus už leta letoucí, to je pískání v uších. A my jsme teď ve Velkých hlavách se rozhodli, že se zamyslíme nad tím, jestli může mít tinnitus hluchý člověk.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Co jsi říkal?
0: Píp!
3: Tebe houka. No.
4: Čo si myslíte, může skutečně člověk, který vůbec nepočuje, registrovat ten pískot?
2: Když se takhle ptáš,
4: šales,
2: tak myslím, že
3: já
2: ano.
3: Já si myslím, že ne. Já myslím, že jo. Protože stejně jako třeba slepej, když je někdo nevidomý, tak třeba může vidět, nebo...
0: Nevím.
3: Já jsem si vždycky myslela, že třeba vidí aspoň nějakou barvu, ale asi nevidí.
4: Kdo z vás hovoril, že může? Tomáš?
3: Já?
2: Cože?
4: Dobré, ale na akom principe to počuje? Jakože čo on počuje? Keď nepočuje vůbec nič v životě, tak jak mu to tam může ten
2: já
4: zvuk?
2: Já si myslím, že on slyší jako to vevnitř v hlavě.
3: No.
2: On neslyší venku, okolí,
3: no, ale ten tinnitus to způsobuje, ne? Správně, to je v hlavě.
4: Já vám to vysvětlím.
0: Ale to je ten tinnitus, to je princip toho tinnitu.
3: No ale právě, tak teď jsme to vysvětlili, že?
4: Tak
3: to není zvnějšku.
4: To pískanie či hučanie nevzniká v samotnom uchu, ale v mozgu a v nervovej sústave. Tým pádom ten člověk reaguje na to, že ten mozog mu to tam posílá. On to fakt počuje.
0: A co v mozku?
4: No, močuje mozog, posuje
3: močuje
4: mozog.
0: Ty jsi hovoril v mozgu.
4: A vy víte, čo je mozog?
0: Mozog. No.
2: Takže...
3: Jako hlavy máme, ale jestli víte, co je.
0: Občas tam chybí mozog.

0: Miau.
1: Pojďte na ostrov, konkrétně na svatou Helenu.
2: Právě teď.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
4: Tak my vieme, že ten ostrov je známy hlavne kvôli pánovi Napoleonovi, ktorý tam zomrel, ale komu ten ostrov patrí? Viete, komu
2: Francúzu
4: patrí? Británia, Španielsko, Francúzsko alebo Slovensko?
2: Francúzsko.
1: Slovensko.
4: Slovensko ani nedáte šancu?
1: Ja bych mu to dal, klidne, keď vy tam nemáte nic.
2: A vy to tam zase spíš.
4: Jani, ty si teda hovoríš, že na 100%. Je to Francie,
1: 100%. Ja bych řekl Španielsko.
4: Dala by si hlavu.
2: Dám do toho hlavu.
1: Španielsko, to je takový netradičný.
4: Tome?
5: Francie.
4: Takže, ja vám poviem, že na ostrove Svätej Heleny sa platí
2: eurem.
4: Svatohelenskou librou.
1: Jo, ona nepatří.
2: Nekecej.
4: A ostrov Svätá Helena, tiež som si to nevedel nájsť, ale je to tak, skutočne patrí Británii.
2: Nepovídej.
4: No, Helena nie je Francúzsko, Helena je Anglicko.
2: No, protože kdyby patřila Francouzsku, tak by to byla Elena, že jo?
1: Ne, byla by to Elenská. Čím tam bladili?
5: Nech to ležet.
2: Frank,
1: jo, Franky, Trenky.
2: Nech to ležet.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: scéně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme!

0: za našich životů byl objeven Titanic. Uvědomujete si to?
1: To je neskutečný.
2: No ale nějakých 200-300 rokov zůstává a on se úplně jako celý rozpadne, že už žádné známky tam nebudou.
3: No, zvláště, když tam ještě byly nějaký ty lidi, jak tam imploudovali nebo co.
2: Tam zahučali, no.
3: Tak jestli to tam taky nepoškodili. No.
0: Já teda si jaký myslím, že žádný poštovní známky už tam být nemůžou.
3: No, tam nebudou, no. Tak víc se dozvíte za chvilku. Frekvence 1.
4: Doprava. Silný provoz a menší zdržení do 15 minut stále očekávejte na dálnici D1 na trase Praha-Brno před Brnem. Do kolony najedete od Kývalky a popojíždět budete až po sjezd na bratislavskou dálnici. A pokud pojedete po dálnici D4 ve směru na Strakonice, počítejte s menší kolonou a zdržením okolo 10 minut od 5. po 8. kilometr. Důvodem je dopravní omezení. Silný provoz očekávejte také na Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1 mezi 20. třetím až 18. kilometrem. Zdržení je okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Velké hlavy. Frekvence 1. Vzpomínáte si, co jste dělali před 41 lety? To se objevil Titanic. To bylo halo tenkrát.
1: Byly 3 roky. Počkejte, vám musím říct. Dneska jsem poslouchala jeden podcast, takový já poslouchám ten kriminální podcast a bylo to o tom, jak nalezli mrtvou prostitutku. A ten kriminalista říkal, byla to žena v letech, bylo jí 45.
3: To je šílené. No. Tak co máme?
2: No, mám tu jeden osud, který se odohral na tom Titaniku.
0: Jenom jeden?
2: No, bylo jich tam víc, ale vytáhl jsem jeden. Pekár, lodný pekár, který prežil, on 2 hodiny prešlapoval v ľadovej vode, než ho našli. Keď sa ho opýtali, čo mu pomohlo prežiť, tak im odpovedal.
0: Housky.
2: Hej, loď sa potápala.
3: A on to něco společného s tím pekařstvím.
1: Má to s tím něco společného?
3: Ne, tak počkej.
1: Tak co mu pomohlo? Síla vůle.
2: Buďme úplně na konkrétní, takej jednoduchej bázi, jakože čo si dáš, aby ti bolo teplo?
3: Piješ.
1: Fakt?
2: On tvrdil, že veľké množstvo whisky, ktoré zachránil pred potopením lodi, tak vypil a toho udržovalo pri dostatočnej teplote a on skutočne 2 hodiny vydržal v ľadovej vode. Vďaka whisky.
1: Chápeš to? Tak proste potápí sa loď. Lidi sa snaží zachrániť a on tam zachraňuje whisky.
0: Takže to byl Čech.

0: Pojďme si zahádat, dámy a pánové, ve velkých hlavách 45 let starou písničku.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: No takto, názov je 5 slovní, hej? Je to 5 slov.
0: Písnička se jmenuje 5 slov?
2: A nie.
0: Jako má ta v názvu.
2: Má v názve. No a dá se to parafrázovat týmito slovami. Všetko má svoje hranice. Každá kríza raz skončí.
3: Každá trampota má svou mes.
0: Teď jsem to tady počítal. Každá trampota má svou mes.
2: Je to tak.
0: A víš, čím jsi to zkazil? Že jsi ty první slovo řekl každá.
2: Každá.
0: To jste měla říct, to jsi nám napověděl.
4: A co jsem vyhrál?
5: Daj tu písničku.
6: Každá

0: Moment. A to je...
1: Helča Vondráčková a Korn? Jiří Korn. Je to krásný.
0: Oh, yeah. A oni nic, víš?

0: Jestli se nepletu, tak ta básnička byla, že v parku někde pod lavičkou ležela Marka, ležela tam mnoho
1: včera dní. Včera večer v parku našla jsem tam Marku, ležela tam mnoho dní, byla totiž východní. Mohli
0: se potkat. Děkuji, že jsi na to takhle krásně vzpomněla. Evík má dneska narozeniny.
1: Krečmerová.
2: Je starší paní Krečmerová, alebo Pizza Hawaii?
0: Tyjo, to je otázka
3: už
0: do pranice.
3: Už tady byla mnohokrát, teda myslím Pizza Hawaii.
2: To, ale... Lebo Hawaii, jako grécký kuchár v kanadské pizzerii otvoril plechovku s nápisem Hawaii a urobil pizzu. Počkej, ale jak je to dlho?
3: Hele, tak moment, kolik jí může být Krečmerová? Já jí miluju nejvíc v pohádce z Čerty nejsou žerci, tam
1: já
3: je
1: taky,
3: naprosto dokonalá.
1: Já taky, fenomenální.
2: No,
3: a kolik jí může být?
2: 70 plus.
3: 70 plus? Mm-hmm. To je jak nějaká žerce.
0: Značka miluji pizzu Hawaii.
3: Já myslím, že pizza bude mladší.
1: Pizza bude mladší. Jo, bude.
3: Ale o fous, třeba o pár hodin.
1: Bude mladší.
0: Já si myslím, že pizza bude starší.
2: Takže Jaroslava Krečmerová 71 rokov, pizza Hawaii 64.
3: Ale hráli jsme.

0: jdeme finálem. Jajajajajaj.
1: Velké hlavy se vás snaží, když se to celou hodinu nepovedlo, na závěr něčím obohatit.
2: Dnes sa ma niekto v rádiu pýtal, čo to tu tak divne smrdí a díval sa pritom na mňa. Lenže môj 72-hodinový antiperspirant mal pred sebou ešte 6 minút práce, takže som vedel, že to nemôžem byť ja.
3: No, přesně, žoul, žoul, žoul.
1: Dovidopo, dovolň.
3: Dopy.
4: Znáte to.
5: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
4: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
6: Další ráno a polívka k snídani.
7: No já ti nevím, jako když máš tátu herce, mámu herečku, tak sice můžeš být polívka, ale...
6: Ale jsi herec.
7: Ale jsi herec.
6: Vládě, polívka za námi dorazí, tak buďte s námi.
5: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehkýkryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: Slovo dostává Honza Homolka.
14: Hezký podvečer. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně a vyšší byla jen v roce 2019. Německo v reakci na útok na lipském letišti uzavře ruský konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu a zpřísní kontroly přijíždějících Rusů. Baník Ostrava přišel pro celý zbytek sezony o estonského krajního obránce Vlasie Siniavského. 29-letý fotbalista utrpěl v závěru sobotního utkání s Olomoucí rupturu předního skříženého vazu v koleně.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
14: Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, výjimečně přeháňky, nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy k 27 stupňům.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
14: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Zuzka.
15: Dopravní omezení nám stále komplikuje plynulý provoz na dálnici D4 na trase Praha-Strakonice mezi 6. až 8. kilometrem. Zdržení je okolo 10 minut. 10 minut budete také popojíždět na dálnici D1 na trase Praha-Brno u Brna. Do kolony najedete od 184. kilometru a popojíždět budete až po sjezd na Bratislavskou dálnici. A pokud pojedete po dálnici D1 ve směru na Brno, zpozorněte také na 60. kilometru, kde nám může komplikovat plynulý provoz pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
5: Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
16: Přeji vám všem klidný podvečer, máme 1. září. Už za chvíli se zeptám i na začátek školního roku pohledem vicepremiéra Karla Havlíčka za ANO, ale předtím poprosím o komentář aktuální informace, kterou jsme vám nabídli ve zprávách, a to, že obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v dnešní tiskové zprávě. Řekněte, ty peníze tedy, protože teď jste u vlády vy, budete muset vracet vy, počítali jste někde s nimi, nebo jak to bude?
17: No, to je tragikomedie. To znamená, to, když se jako promítneme, tak podvodník získá x miliard korun podvodným způsobem, část toho dá ministerstvu, poté tedy jde zpátky do vězení a rozhodne se, že tedy to se stáhne z toho ministerstva. Předpokládám, že to tam v nějakém aktivu zřejmě na to ministerstvu, zřejmě na to nikdo nesahal, nebylo to podle mého názoru nikde v rozpočtu, zrovna neprojevilo se to v příjmech, tak tím pádem se to zřejmě bude muset dát zpátky. No prostě je to úplně na hlavu postavené.
16: No a teď už pojďme, máme 1. září, je to tedy začátek nového školního roku, začíná nám také zpátky Presklub. Pojďme jen zavzpomínat krátkosti. Vy, student, žák, byly tam nějaké pětky a třeba nějaké zhoršené chování?
17: Já jsem studoval, nebo do školy na základku jsem chodil v Českých Budějovicích, na střední také v Českých Budějovicích, na střední průmyslovou školu stavební, pak jsem šel na stavební fakultu do Prahy. No samozřejmě, že jsme taky dostávali, nebo že jsem dostával pětky, když jsem vždycky nakonec stavě svědčení měl dobrá. Tak dvojku schválně jsem neměl nikdy, pokud si dobře vybavuju, nebo tím jsem si jistý, no ale přiznám se, že třídní dutky jsem měl teda fakt skoro každý rok, jako já jsem úplný kvítko, teda nebyl, se přiznám.
16: A teď už pojďme vážně. Samozřejmě poslední dny se hodně hovoří o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Dnes podle prezidenta Petra Pavla, který oznámil, že není dobrý, že ten deficit je vysoký a že doufá, že návrh rozpočtu ještě dozná změn. Zná, pane vicepremiére?
17: To uvidíme, je to návrh a bude se o tom jednat. Já si za tím rozpočtem stojím, jakkoliv souhlasím se všemi, kteří tvrdí, že je vysoký. To jsme nikdy netvrdili, že není vysoký. Otázka je, jak se dál poskládat, protože jsme v totální smyčce a ty jedna ve smyčce, kterou nám tady nechala nastražnou na nás minulá vláda, která tady ty schodky sekala po 300 miliardách a rok 26 naplánovala, kde tam chyběly desítky miliard na dopravu a tak dále. Všichni víme, a to jsme museli nyní dohrát. No a poté jsme tady ve smyčce bezpečnostní, protože není pravda, že je klidné období, kolem nás je válka a jenom na obranu se zvýšily od doby, kdy jsme byli naposledy u vlády, výdaje za těch 5 let o 100 miliard korun, když k tomu připočtu gigantické výdaje na dopravu a nutnost investovat do energetické bezpečnosti, tak je jasné, že to jsou stovky miliard korun. Jinými slovy, na tyto výdaje nestačí příjmy toho státu a musíme rovněž investovat do prorůstových opatření.
16: K tomu se ještě dostaneme, ale přesto vy nejste kritizovány jen opozicí, pane vicepremiére, ale také motoristé, vaši koaliční partneři, nejsou spokojeni s návrhem rozpočtu, který v pondělí předložila ministryně financí paní Alena Schillerová. A předseda motoristů Petr Macinka v úterý uvedl, že schůzka s Andrejem Babišem se uskuteční kvůli tomu ve čtvrtek. Tak je tam nějaké dusno tedy, protože i SPD kritizuje navrhovaný schodek. Je tedy dusno v koalici kvůli rozpočtu?
17: Není dusno, ale samozřejmě nikdo z toho radost nemáme. Na druhou stranu si uvědomujeme, že už musí skončit období lhaní jednotlivých vlád. Ta minulá vláda ke konci roku brutálně zalhala tím, že vytvářela rozpočty, nebo v tomto případě ten poslední rozpočet takový, že v něm skryla výdaje, které tam být musely. Na dopravu v posledním rozpočtu 45 miliard korun, na sociál 20 a tuším, že stejná částka 20 na zdravotnictví, tak to máte 85 miliard korun, které věděla, že musí vynaložit, ale nedala je tam mimo jiné kvůli volbám. Ale my přece nebudeme lidem lhát, to znamená, je lepší tam dát to, co skutečně vynaložit chceme a proto já říkám, že i když z toho radost nemáme, tak je to poctivě připravený rozpočet, který odpovídá mimořádné situaci spojené s válkou na Ukrajině a nutností nebo povinností dokonce a závazkem dávat neuvěřitelné peníze na obranu, nebo někdo nechce, abychom na tu obranu ty peníze dali, nebo je nemáme dávat na dopravu, či je nemáme dávat do elektráren.
16: Tomu rozumím, ostatně tady nechci chodit do těch čísel, protože to vlastně prezentujete v každé debatě. Dnes spíš půjdeme po těch dopadech právě na českou společnost a na občany. Ještě jedna věc, na druhou stranu vy ale koaliční partnery potřebujete k tomu hlasování o rozpočtu. Tak mají třeba teď oni sílu, aby vás donutili k nějaké revizi, aby opravdu si mohli něco prosadit, nebo potom za nějaký ústupek, za nějaké svoje programové prohlášení a programové sliby, které slíbili svým voličům?
17: My bychom se na to neměli dívat z toho úhlu pohledu, jestli to více prospěje straně A, straně B či hnutí C. Měli bychom se na to dívat, co prospěje České republice. A samozřejmě, že vnímáme, že schodek není dobré prohlubovat, na druhou stranu, jaké škody bychom způsobili tím, kdybychom ubrali někde zásadním způsobem. Typický příklad je to, že bychom si představte, nezavedli tu zelenou daň, to zrušení té zelené daně, to jsou ty obnovitelné zdroje energie, to je ten solární tunel z let 2006 až 2010. Bude nás stát 600 miliard a my jsme udělali to, co se mělo udělat už dávno, že jsme sejmuli tu povinnost, aby to platili spotřebitelé a firmy, čímž jsme odšpuntovali problém u firem a vrátí se nám to na té příjmové straně, to si snad každý pologramotný ekonom dokáže dopočítat. Já to říkám proto, protože každý takovýhle ústupek bude znamenat v budoucnosti buď problém na té příjmové straně, anebo problém třeba ve zdravotnictví.
16: Když jsme u těch ústupků, teď jste mi přihrál na další otázku, musím se vás zeptat, pane vicepremiére, jedním z vašich předvolebních slibů bylo, nebudeme zvyšovat daně. Teď ale ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro iDnes.cz přiznala, že vláda bude muset v příštích letech zvedat některé daně a šetřit. Mezi ty daně patří například i zazardu či návykových látek. Nepopřela ani zvýšení daňových sazeb u investičních nemovitostí. Podle ní je to nepostradatelné pro sestavení rozpočtu na další roky. Ještě někde uvažujete, že by se zvyšovaly daně?
17: Neuvažujeme, víte, že my jsme daně vždycky snižovali, stojíme se za tím, když bych to řekl ekonomickou mluvou, je to takzvaná ekonomie strany nabídky, kdy jednoznačně naše filozofie je taková, že vydělávat musí privátní sektor a my musíme získat z privátního sektoru daně, ale nikoliv tím, že je budeme zvyšovat, ale tím, že je budeme důsledně vybírat a současně budeme brutálně deregulovat. Typickým příkladem je náš předložený stavební zákon, ale který ku podivu zase opozice vrací zpátky. Jinými slovy, ona nechce tu deregulaci. Pokud tohle spojíme, tak poté máme šanci vytvořit nějaký rozumný hospodářský růst a v čase pochopitelně to bude mít pozitivní dopad i na zaměstnanost. To znamená, nechceme zvyšovat žádné daně, což neznamená, že některé dílčí, o kterých teď je diskuze, mohou skutečně zvýšeny být, ale nikoli v takové, které mají bezprostřední dopad na hospodářský růst, na výkonnost jedinců, výkonnost firem, protože my nechceme přijít o ty firmy, aby se přestěhovali do zahraničí a nechceme přijít o třeba mladé lidi, kteří potom budou vydělávat někde v cizině a ne u nás.
16: Co vám ekonomové hodně vyčítají, že v době ekonomického růstu, proč stát potřebuje tak výrazně zvýšit deficit a zdali to není přesně chvíle, kdyby měl naopak vytvářet rezervu na horší časy?
17: No je to taková trošku teorie, protože 97% výdajů jsou mandatorní nebo kvazimandatorní, jinými slovy povinné, což je dáno historicky mnoha a mnoha posledními roky s tím, že ten zbytek je, to jsem zde zmiňoval, to jsou například výdaje spojené s dopravou, ale přece nezastavíme dopravní stavby, skončíme D11 v Pampeliškách, nebudeme dál stavět D6, ukončíme prostě D3, to když uděláme, tak mě tady oprávněně budete kritizovat, anebo si někdo vezme na triko to, že nebudeme stavět ty jaderné elektrárny, takže já tím chci říct, že díky mimořádné situaci kolem nás, protože se investuje nikoliv do energetických strojů, ale do energetické bezpečnosti, což ten stát stojí velké peníze a samozřejmě zvýšené výdaje na obranu, znamenají to, že jsme v nejednoduché situaci.
16: Mimochodem i obsluha státního dluhu má stát příští rok velké peníze, ten vzrůst, myslím, že je tam zhruba nějakých 20 miliard, což vlastně jsou tady peníze, které stát neinvestuje ani neposílá lidem, ale platí je za dluhy. Tak kdy podle vás třeba přijde ten okamžik, kdy už vysoké úroky začnou vytlačovat peníze z těch důležitějších oblastí a kde je ta hranice zadlužení, za kterou už třeba řeknete, tak tohle už opravdu není zodpovědná rozpočtová politika?
17: Tak zaprvé chci říct, že není pravda, že automaticky, když je třeba schodek, tak se zvedají úrokové sazby. Úrokové sazby zvedá centrální banka s ohledem na to, jestli vidí na určitý horizont riziko inflace. Díky našim opatřením jsme naopak inflaci stlačili a to tak, že máme druhou nejnižší inflaci ze všech zemí EU. Minulá vláda v téhleté době už měla takřka nejvyšší inflaci. Tak to je důležité sdělit a je to samozřejmě díky těm energetickým opatřením, nebo abych byl férový, i díky těm energetickým opatřením. Uvidíme, jak centrální banka uvidí dál růst, případné riziko růstu inflace, ale já kategoricky tvrdím, že to neznamená automaticky tento schodek, že se bude zvyšovat úroková sazba.
16: Nerezignoval stát na vysoké ceny benzínu a nafty. Byla jsem před zhruba 30 minutami před začátkem Presklubu tankovat. I na to se zeptám. Hostem Presklubu nadále zůstává vicepremiér za ANO Karel Havlíček. Ptejte se i vy na známém telefonním čísle 257 400 999.
5: Frekvence 1 Presklub. Romana Navarová a host.
16: Já jsem schválně jela natankovat, jednak jsem tady měla prázdnou nádrž, ale chtěla jsem se podívat, jak to teď vypadá u té velmi často zveřejňované nejlevnější sítě v naší zemi. A i tam jsem tedy zhruba za nějakých 60 litrů za kvalitnější naftu zaplatila necelé 3 tisíce korun. A já se ptám, před válkou 70 amerických dolarů za barel, květen 114, tam to opravdu byl pík, červenec 72 a teď v pondělí 1,90 amerických dolarů za barel. Uvažuje vláda opět o nějaké regulaci, pokud ceny takhle porostou a vidíme, že tedy situace mezi Spojenými státy, Iránem a v Hormuzu se některak jakoby pozitivně nevyvíjí.
17: V tuto chvíli neuvažujeme, ale jsme na značkách. To energetické opatření stran pohonných hmot bylo nesmírně důležité, protože tak reagovaly všechny země okolo nás a my bychom tím pádem byli ostrovem suverénně s nejdražšími pohonnými hmotami a dopadli bychom jak sedláci u Chlumce, jinými slovy, jak ta vláda před námi. Tomu jsme zabránili, ale současně jsme řekli, že když se ta situace v okolních zemích stabilizuje ve smyslu toho, že přestanou podporovat, což nastalo, tak i my v dané chvíli přestaneme. Teď samozřejmě monitorujeme tu situaci. Já věřím, že k tomu nebude třeba přistoupit, protože mimo jiné zase je to o těch penězích. Před chvílí jste vlastně říkala, možná trošku i takovým vyčítavým hlasem, jestli ten schodek není příliš velký, rozumím tomu, máte právo se na to ptát, já musím odpovídat, ale současně nás mnozí a nejenom vy říkají, no a co ještě, kdybyste dali do školství 3 miliardy a kdybyste ještě podpořili ty pohonné hmoty a kdybyste ještě víc přitlačili v těch cenách za tu elektřinu, tam ještě máte vůli, ale to už jsou další jednotky, možná v čase desítky miliard korun a pak se dostaneme do totální smyčky, čili nemůžeme říkat A současně chtít B.
16: Poprosím vás, vezměte si sluchátka, je to první posluchačský dotaz. Vítejte v Presklubu a prosím, ptejte se.
13: Dobrý večer. Ohledně výdajů na obranu, by mě zajímalo,
16: sekundu,
13: proč by
16: pardon.
13: Se nedal... Haló?
16: Já jenom poprosím, zdali slyšíte?
13: Ano, slyším.
17: Už vás slyším,
16: už vás slyší i pan vicepremiér. Tak, je to v pořádku.
13: Jo. Já ohledně výdajů na obranu jsem se chtěl zeptat, proč se nedá udělat nějaký obchodní plán, jsem nikde neviděl, že by se udělal, co všechno potřebujeme a kolik to stojí, a ne to dělat jako opačně, že potřebujeme proinvestovat takové velké peníze, tak možná by ten rozpočet vypadal lépe a to si myslím, že jste vláda, která jako to dělá zodpovědněji, tak... Toto by mě zajímalo.
16: Moc děkuji za váš dotaz. Poprosím o reakci, pane vicepremiére.
17: Říkáte to naprosto přesně. Je to naprosto logické a správné. Nejdřív se podívám, co vlastně potřebuji. Dokonce i s ohledem třeba na potřeby středoevropského prostoru nebo spojenců v rámci NATO, v rámci Evropy. A poté začnu nakupovat a to pokud možno extrémním tlakem na cenu, tak aby ta cena byla co možná nejlepší, aby to bylo maximálně transparentní. Bohužel ten takzvaný hon za procenty, ke kterému nás mnozí vyzývají a tlačí nás k němu, směřuje přesně k pravému opaku. Takže v těch posledních 2, 3, 4 letech se kupovaly produkty, které nebyly nezbytně nutné, byly předražené. Kupovali se na poslední chvíli a celá řada těch tendrů byla netransparentní. Tohle teď měníme, ale pochopitelně současně se snažíme respektovat naše spojenecké závazky a proto jsme to posadili přesně na ta 2%. Ale rovnou říkáme, že prostě v těch 2% bude to, co nezbytně nutně potřebujeme a bude tam mimořádný tlak na cenu.
16: Když jsme u těch cen, pojďme teď také ještě na ty dopady na občany. Vy už jste zmiňoval energie, tak co tady konkrétně uděláte pro to, aby domácnosti a firmy platily levnější elektřinu? Vy jste to část ještě zmínil, ale také plyn, protože dneska jsem zaregistrovala, že opět plyn je na rekordu.
17: Co se týká cen energií, tam jsme odehráli přesně to, co jsme slíbili a hlavně to, co bylo nezbytně nutné. Já striktně odmítám a nechť na to všichni zapomenou, že Česká republika bude mít nejvyšší ceny elektrické energie v době, kdy ji vyváží a poměrně levně vyrábí. To jsme změnili tím, že jsme zareagovali na snížením takzvané regulované složky, jinými slovy, ukončila se ta zelená daň, obnovitelné zdroje energie a v tu chvíli jsme srovnali krok s Evropou a jsme jiný na průměru. Ale co se týká energetické inflace, jsme druzí nejlepší z celé Evropské unie. Toto budeme držet, to znamená, nepřipustíme to, aby se zhoupla ta cena té regulované složky, protože bychom se opět stali v Evropě nejdražšími, což by se nám negativně vrátilo na výkonnosti firem, nižších daních a samozřejmě hrozbě nezaměstnanosti, respektive nižších příjmů obyvatel, což by bylo fatálně špatně. Co se týká plynu, tam to samozřejmě problém je, na ten nemáme tak velký vliv, i když i tam je přibližně čtvrtinový manévrovací prostor v regulované složce. Nicméně, řekla jste to naprosto správně, cena plynu je poměrně vysoká, pohybuje se mezi 65 až 70 eury za megawatt hodinu, což jenom podotýkám je téměř 2,5 násobek toho, co bylo na začátku roku, což se projeví nikoliv nyní, ale v příští topné sezóně, nikoliv takhle velkým nárůstem, protože si to samozřejmě obchodníci fixují, ale může to nastat. Dobrá zpráva je ta, že ke dnešku, k 1. září, máme 70% v zásobnicích, ačkoliv jsme měli podle vyhlášky 60% a jsme mezi 7 nejlepšími zeměmi v Evropě.
16: Úplně na závěr čase dnešního presklubu na Frekvenci 1 pomalu vypršel, tak my chystáme v rámci říjnových komunálních voleb vlastně takový speciál, který se bude týkat právě roku vlády Andreje Babiše. Tak řekněte, on sám říká, že vládu bude hodnotit až po roce, ale kdyby jste ji měl nějakým způsobem zhodnotit už dnes, tak co je největší úspěch a co je největší problém? A kdybyste dnes mohl vyhodit z vlády jednoho ministra, koho byste poslal pryč? Kdo je nejslabší?
17: Nikoho nebudu v tuhletu chvíli posílat pryč vyhodnocovat, ale já myslím, že každý vidí, i když samozřejmě děláme také chyby a nejsme ve všem bezchybní, že máme v ministry, kteří jsou kompetentní. Jinými slovy, když se podíváte na zemědělství, je tam člověk, kterého respektuje ten zemědělský sektor. Když se podíváme na finance, máme tam dámu paní Šlerovou, která celý život byla v této oblasti. Když se podíváme na zdravotnictví, je tam vele zkušený Adam Vojtěch, to též máme ve školství. Ivan Bednárek je mimořádně zkušený manažer v oblasti dopravy. Takže troufám si tvrdit, že to se projevuje nejenom na schopnosti plnit úkoly a cíle, ale rovněž na určitém způsobu kompetentní komunikace a to jsem přesvědčen, že musí všichni vidět. Takže skládáme účty, ale netvrdíme, že jsme bezchybní.
16: To byli ministři za hnutí, ano, vy jste se mi záměrně vyhnul jiným koaličním partnerům.
17: No ne, tak říkal jsem třeba Ivana Bednárika, který
16: pardon,
17: není
16: promiňte,
17: za hnutí, no, teď já jsem to střílel, jo, za,
16: ano. Jako,
17: jo. Jo, ještě třeba pana Tejce, špičkový ministr, který rozumí té spravedlnosti, byl tam léta náměstkem. To je důležité sdělení, protože vždycky jsme tvrdili, že by tam měli sedět lidé, kteří rozumí své profesi.
16: Říká host dnešního presklubu na Frekvenci 1, jimž byl vicepremiér Karel Havlíček za hnutí ANO. Děkuji vám za váš čas.
17: A moc krát děkuji, mějte se krásně.
16: Vám děkuji za pozornost a opět brzy naslyšenou. Zítra v presklubu u mého kolegy Jakuba Weinlicha je zástupce opozice ODS, pan Skopeček. Tak se nenechte ujít, v 18 hodin začíná.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: co? Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2013. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji po Pražsku, byl 1. září, to je den, kdybyste měl mít dostatek všech možných zážitků, hlavně s vašimi nejmenšími se školáky, tak doufám, že to klaplo po všech stránkách, minimálně co se počasí týká, bylo skvělé a doufám, že třeba ten první den ve škole byl nezapomenutelný. Tak já vám vezu všechno možné za ten dnešní den, krom jiného taky budu poutat na film, který bude mít premiéru 3. Česká romantická komedie Dokonalý den, v této hodině soutěžíme. Mám pro vás báječné dárky. Tak po Press Clubu třeba Martin Solek. Hello.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

Eva na Dance with Somebody a to byla Whitney Houston tady na Frekvenci 1. Tak co dnes zabralo ten veřejný prostor? Samozřejmě 1. září škola a já se dívám, že všichni dneska taky bilancovali to rekordní léto v Česku. Jsou to čísla, musím říct, jako ohromující. Třeba v Brně bylo vůbec nejteplejší léto za 226 let měření a celorepublikově druhé nejteplejší od roku 1961. A takhle bychom jako v těch průměrech a v těch cifrách mohli pokračovat. Třeba vůbec nejvyšší průměrná letní teplota byla zaznamenána v roce 2019, naopak nejnižší v roce 1978. Rozebírá se tam, kde co, srovnává se, kde co. Každopádně tohle léto z toho vychází jako mimořádně horké. Já si myslím, že zhruba za měsíc, o měsíci, který je před námi, bude psát taky jako o měsíci velmi vydařeném, protože další třicítky jsou na spadnutí a prý by zase měly dorazit tropy, tušíme, od neděle někdy do úterý. Tak uvidíme, co se z toho nakonec vyvine, z toho počasí, ale co si budeme povídat, tohle prodloužené léto nám všem dělá radost. To já budu dělat taky. Mám pro vás velmi hezké dárečky a za chviličku připomenu film, který bude mít premiéru vlastně už tento čtvrtek, tedy 3. Tak kdyby náhodou, je to film Dokonalý den, česká romantická komedie režiséra Jiřího Matouška. Mám pro vás velmi hezké dárečky. A kdo uslyší doktora Albana ve zbytku hodiny It's My Life, tak zavolejte a třetí volající získává velmi hezké dárky k této nové české komedii, která je majstrštykem nového měsíce.

0: It's My Life a to byl Dr. Alban tady na Frekvenci 1. Píseň velmi důležitá, protože my tady soutěžíme a je to bez záhadných a těžkých otázek, ale prostě třetí volající se bude moci dokonale seznámit s filmem Dokonalý den, který bude mít premiéru právě tento týden ve čtvrtek. U telefonu mám Pepu, který volá z Havířova. My jsme si potykali. Pepo, zdravím tě, hezký večer, ahoj.
1: Ahoj, taky ahoj. Hezký večer.
0: Jaký jsi měl den, Pepo, na 1. září dneska? Bylo to školní nebo nebylo to školní ve tvém případě?
1: Školní to nebylo, ale byl dneska senzační den a mám úplně radost, že jsi se mohl dovolat.
0: To mi taky zní optimisticky. Tak já blahopřeju, protože získáváš vlastně takový hezký balíček, který uvozuje tenhle ten film, který bude mít premiéru. To znamená, že tvoje jsou dvě vstupenky roky na piknikový koš plný filmových dárků a pozor, kdyby náhodou, tak v pátek to bude dokonce víkend v hotelu Domu z Baltazar, přímo na místě, kde se film natáčel. Takže blahopřeji a získáváš hezký filmový koš.
1: No, děkuju.
0: Dobře, tak chodíš na filmy, na české filmy, jaký máš filmový vkus vlastně?
1: Já mám rád jako všechny takové filmy, no.
0: Všechny. A spíš české, nebo ne? Když tam jsou titulky, tak je ti to taky jedno, to znamená i zahraniční filmy.
1: Titulky moc nemusím, ale jinak se taky s tím vybojuju nějak.
0: Jo, ty titulky, to je těžší občas. Dobře,
1: no,
0: Pepo.
1: No, to je těžší, nebo musím sledovat titulky a musím sledovat ještě film.
0: Že, a teď člověk neví kam očima.
1: Ano, přesně tak.
0: Jo, jestli na tvář hlavního hrdě nebo na titulky, dobře. Pepo, Dokonalý den bude, myslím, pro tebe dokonalý, protože to je bez titulku, samozřejmě hezká česká komedie, užij si to, já ho teď představím. Tak se měj báječně, díky a naslyšenou.
1: No, děkuju moc. Jo, ahoj,
0: díky,
1: moc.
0: Ahoj, naslyšenou. Tak to byl Josef, který získal hezké dárky, budeme rozdávat dál, jenom připomínám, že Dokonalý den, romantická komedie Jiřího Matouška, scénář Marie Stará a pozor, hlavní role filmu stvárnili Kateřina Marie Fialová, Vladimír Polívka, natáčelo se v pražských lokacích. No a o čem to bude film? Vlastně vypráví o Aně, která spěchá na pohovor, je nucena jet vlakem, potká Edu, ten je pravým opakem jejího jako světa, že jo, a teď se to zamotá, hezké chvíle, ale nakonec se Ana setká s jiným mužem. No a dál to budete muset dokoukat nejlépe, když sami vyrazíte do kina, a klidně v premiéře už tento čtvrtek. Tak, jedeme dál do 19. In No Name, anebo to je Chew Wrecking Ball. A tady je Miley Cyrus.

0: duši schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Duša a ja, to byli No Name, po 19. hodině po správach Bára Poláková. Dali by cheese, you and a gay.

0: dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
2: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
3: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
1: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo dostává Honza Homolka.
7: Hezký večer, Jiříkovský odvolal bitcoinový dar, začal nový školní rok a za útoka v Lipsku může Rusko. Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle ministerstva být jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci. Ručně psaný dopis tehdejších čtvrťáků proměnil dnešní první školní den v Brodku u Konice v mimořádnou událost. Školní rok v místní malé škole ze 113 žáky v lavicích otevřel prezident Petr Pavel. Škola prezidenta oslovila právě svým osobitým pozváním, řekl prezident.
8: Asi na prvním místě bylo pozvání od žáků 4. třídy, dnes páťáků, kteří mě pozvali k návštěvě školy. Přestože jim paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda, tak se to krásně potkalo se s tím výročím školy a zároveň s pozváním od mikroregionu Konicko. Takže jsme si řekli, že spojit více věcí do jednoho bude krásná věc a opravdu se tomu podařilo.
7: Koaliční hnutí SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Návrh v pondělí schválila vláda. Předseda SPD Tomio Okamura chce téma otevřít na jednání koaliční rady. Návrh podle Okamury ministr práce a sociálních věcí Juchelka přinesl na zasedání kabinetu bez projednání v koaliční radě. Okamura to řekl ve sněmovně.
9: Abychom trestali, nebo aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO vlastně tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti a mají nárok na to, aby se chvilkově tedy krátkodobě o ně ten stát postaral, než si najdou případně jiné zaměstnání, tak to mi teda připadá úplně špatně. Naopak by se měli skrouhnout veškerá podpora takzvaným nepřizpůsobivým.
7: Snížit se má i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké. Za srpnový hybridní útok na východněmecké letiště Lipsko-Halle je zodpovědné Rusko. Na tiskové konferenci to řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low-level agenty. Podle ministra zahraničí Johana Vadepula v reakci Německo přijme řadu opatření. Uzavře mimo jiné ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa a Rusko odpoví na německá rozhodnutí. Uvedla mluvčí ruské diplomacie Zacharovová. Fotbalista Dominik Holý zamířil ze Sparty již po druhé na hostování do Jablonce, odkud do ní před rokem přestoupil. Po jarním působení stráví 22-letý slovenský záložník na střelnici také zbytek aktuální sezóny, oznámili kluby na svých webech.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra zpočátku dne bude skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Zuzka.
6: Silný provoz a menší zdržení stále očekávejte na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov. Popojíždět budete od 190. po 196. kilometr. A pokud pojedete po dálnici D1 ve směru na Brno, pozorněte také na 60. kilometru, kde nám může komplikovat plynulý provoz pro poruchu odstavené vozidlo. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
7: Tolik zprávy po 19. hodině. Na frekvenci 1 s vámi Milan Bílek. Milane, co máš na srdce?
10: Já jsem tady na tebe mávám, mě se moc líbila ta formulace odvolání daru pro nevděk. To je v rámci těch bitcoinů. Vzhledem k tomu, že se blíží ty Vánoce, že bychom se mohli něčemu naučit takhle. Jako víš, kdyby se to náhodou...
7: Jako nevděku, no ten tady vládne, ale...
10: Odvolání daru pro nevděk. Dobrý, tak jdeme na to. Hezký večer vám přeji po 19. Tak za chviličku si dáme Petra Jablonského Perlil. V neděli bude perlit i tu další. No a jaké to zpravidla bývá, koho jste chtěli slyšet. Dáme za chvilku teď Nice to meet you a Miles Smith.

0: Sebasta se una canzone, to byl Eros Ramazzotti. Už za chvilku náš ranní host, jeden z těch prvních v novém měsíci. No a my se samozřejmě budeme bavit taky o filmu Dokonalý den. Připomínal jsem, že budeme soutěžit celý tento týden, takže už za chvilku více o tomto filmu. No a teď Petr Jablonský byl v neděli. Koho jste chtěli slyšet?
1: Dobrý den, Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, pane Jablonský, tady Karel Zelžovic z Kolínského okresu.
1: Výborně, zdravím ke Kolínu a zeptám se vás, Karle, rovnou, s kým byste si rád pohovořil z těch našich celebrit a politiků?
2: S naším prezidentem bývalým, no, premiérem Zemanem.
3: Ano, Karle, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den, pane prezidente.
3: Ano, no.
2: Byl jste taky na ročinkách s tím... S Andrejem Babišem.
3: Podívejte se, já už mám takové soukromé dožínky. Já už dožínám a dožívám ve svém malém srubečku v Lánech. A to je všechno, co potřebuji. Takže já nesklízím, já pouze nakupuji to, co ostatní sklidili, a já to pak vypiju. Jste nějaký šokovaný.
2: No to jsem šokovaný.
3: Že jsem nebyl na dožínkách. Než já bych tam dojel na tom křesle, no tak to by znova zasadili.
2: Jo, tak.
3: Jste nějaký ze mě celý vyřízený. No tak, Karle, zpamatujte, že jsem jenom člověk, nejsem Bůh.
2: Já vím, že... A ještě jsem se z vás chtěl zeptat, jestli jste už vypustil ten gumový člun?
3: Ano, vypouštím velice rád, je to moje oblíbená činnost. Takže i člun můj je vypuštěn a bude opět napuštěn na jaře nebo v létě, kdy opět vypluji na cesty. No a mimochodem, na téma člun jsem nedávno slyšel velmi zajímavý vtip. Chcete ho říct?
2: Ano.
3: Tak poslouchejte. Na řece se převrhne člun se třemi policisty a utopí se jich šest. Tři při nehodě a tři při rekonstrukci. Se nesmějete, proč?
2: Stobodou, pane prezidente, já vám stobodou. Jste opravdu úžovtipkár.
3: Karle, vy jste taky úžasný.
2: Tak děkuju vám za rozhovor. Mějte se krásně.
3: Naschledanou.
2: A básně.
3: Vy taky, Karle, naschle.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: ABGs, super kapela, super sestava a jeden z těch hlasů, které jste slyšeli, se dnes dožívá 80 let a je to zpěvák Barry Gibb, tedy poslední žijící člen britské kapely ABGs. A co je zajímavé, tak v počtu hitů se coby skladatel vyrovná Johnu Lennonovi, případně Paul McCartneymu. Pevné zdraví přejeme. Tak my jsme dnes měli soutěž zhruba před hodinou, která se týkala filmu Dokonalý den, ten bude na premiéru už tento čtvrtek, tedy třetího, celý týden pro vás máme zajímavé hosty a celý týden budeme soutěžit. Hostem dnes byla třeba Anna Dvořáková, herečka, která s tímto filmem mám taky hodně co společného. No a ta byla dnes po ránu u nás, my jsme se ptali, jak vypadá ten její dokonalý den.
1: Ono asi záleží, jak se vyspím, když to řeknu takhle, ale já mám, můj dokonalý den je ten den, kdy na mě není asi vyvíjený žádný tlak a to může být i pracovní, i nepracovní. Já si ráda strašně odpočinu, ale někdy klidně ráda jdu do té práce, protože mám to privilegium a to štěstí, že dělám to, co mě baví, a takže to je prostě skvělý, že to je moje práce, takže pokud buď teda můžu pracovat na něčem, co mě baví, co mě jako nadchne, anebo často můj dokonalý den prostě fakt vypadá velmi jednoduše, že nedělám vůbec nic, splývám s gaučem a jsme jedno dohromady a koukám se na moje oblíbené filmy a seriály, nebo to právě strávím s přáteli, fakt asi se všechno odvíjí na tom, jak mám zrovna nabitou sociální baterku, protože jsem na to taková jako citlivá.
2: To je hezký sociální baterka, to slyším prvně.
3: Nabito, vybito.

každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přstenku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba v

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech města i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malý svět, pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dárci tiše vzlétnou.

0: Já to byl hymn na frekvenci 1 úterý večer, září, už září. Tak hezký večer vám přeji. Projedeme to 1. září v rámci dekád a historie popu, co se kdy kde stalo. Myslím, že velmi významnou událostí je to, co jsem připomínal před chvilkou. Barry Gibb, legendární člen skupiny Bee Gees, právě dnes slaví 80. Bylo před chvilkou, no a jinak v roce 1984, takhle 1. září, to byla velká událost, protože dorazila zpěvačka Tina Turner a dorazila se svým hitem What's Love Got To Do With It rovnou na 1. místo americké hitparády. A tenhle hit se tak stal její vůbec 1. solovou jedničkou ve Spojených státech po 25 letech v působení v hudebním průmyslu a myslím, že spečetil taky jeden z těch největších comebacků v dějinách popu. Je to jeden z nejlepších songů Tiny Turner, zpěvačky, která byla úspěšná v 60. letech. A pak se na chvilku odmlčela, měla poměrně hubená 70. léta, ale 80. patřily jí. A nejenom hitu The Best, ale samozřejmě jde se právě Dancer a What's Love Got To Do With It. Skvělé časy to byly. Tak anglické synthpopové duo Erasure odehrálo taky 1. září svůj největší koncert Milton Keynes Bowl před 60 tisíci fanoušky a to byl vrchol jejich tehdejší popularity. Tak výročí další a možná zprávy další, které se váží k 1. září, ty tady budou už za chvilku s Honzou Homolkou. Ode mě ten nejlepší večer Jana Kirchner bude, anebo Tom Green and Don't Break Down.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo má Honza Homolka.
6: Hezký večer, Havlíček mluví o tragikomedii. Prezident kritizuje výšku deficitu a máme za sebou horké léto, druhé nejteplejší. Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v tiskové zprávě. K tématu se v presklubu Frekvence 1 vyjádřil také vicepremiér Karel Havlíček.
7: To je tragikomedie, to znamená to, když se jako promítneme, tak podvodník získá x miliard korun podvodným způsobem, část toho dá ministerstvu, poté tedy jde zpátky do vězení a rozhodne se, že tedy to se stáhne z toho ministerstva. Předpokládám, že to tam v nějakém aktivu zřejmě na to ministerstvu, zřejmě na to nikdo nesahal, nebylo to podle mého názoru nikde v rozpočtu, zrovna neprojevilo se to v příjmech, tak tím pádem se to zřejmě bude muset dát zpátky, no prostě je to úplně na hlavu postavené.
6: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý, deficit je vysoký. Pavel to řekl v Konici na Prostějovsku. Stát má příští rok podle návrhu ministerstva financí hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard, který by měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos je plánovaný schodek 310 miliard. Prezident k výši schodku na příští rok uvedl.
8: Já předpokládám, že návrh rozpočtu, který byl předložen ministerstvem financí, ještě dozná změn a jsem zvědav na diskuze, které o tom povedeme. Nejenom ve vztahu k těm strategickým prioritám, ale i z toho důvodu, abychom skutečně neúměrně nezatěžovali budoucí generace dluhem, který v nějakém období už bude velice těžké splácet a můžeme se dostat do rizika nucené správy, tak jak se to stalo třeba Řecku.
6: Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to 19,5. Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko-Halle je zodpovědné Rusko. Na tiskové konferenci to řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low-level agenty. Podle ministra zahraničí Johana Vadepula v reakci Německo přijme řadu opatření. Fotbalista David Doutěra by si mohl zahrát zámořskou Major League Soccer. 28-letý reprezentační pravý obránce či záložník podle webu The Athletic finalizuje svůj přestup do FC Cincinnati. V klubu již působí další český reprezentant Pavel Bucha.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Honza.
9: Na dálnici D8 se stala dopravní nehoda na 42. kilometru ve směru na Německo. Počítejte před tímto místem se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
6: Tolik zprávy na Frekvenci 1, hezký večer a i po 20. hodině ve společnosti Milana Bílka.
5: A taky ve společnosti dobré muziky, za chvilku i Suchánka i Kolečka, no a za malou chvíli také skvělých velkých hlav, které tady byly a budou po 17. hodině. Tak hezké úterý na 1. září, jsou tu Coldplay.

0: Ordinary World a to byly Duran Duran a já tak jako nostalgicky vzpomínám na jeden z těch nejlepších koncertů letošního roku, alespoň tak jsem to vyhodnotil, když jsem dorazil jaksi náhodou, ale přesto rád na koncert kapely Duran Duran. Simon, Livon a spol byli v pohodě a bylo vidět, že to chtějí odehrát a zahrát a byl to fantastický koncert téhle kapely. Tak doufám v návrat, rád si je dám kdykoliv. Tak, co se návratu týká, dneska je to plné návratu, třeba Suchánek a Kolečko znovu ve hře.
1: Cože?
2: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Proč se říká, že někdo spí jako dudek, když nikdo pořádně neví, jak dudek spí? A spí vůbec nějak výjimečně Pavel 43 Přerov?
4: Já hlavně ani nevím, co jak spí dudek, ale jak dudek vypadá.
3: No dudek je přece takovej pták, že jo? Takový jako velký.
4: Velký pták
3: jako
4: dudek?
3: Čáp, akorát leží.
4: Ležící pták dudek?
3: Ležící čáp, dudek jsem si myslel. Dudek je velký, má takový ten lalok pod krkem, takový vlastně ty...
4: Pelikán.
3: Takový ty varlata nebo volen.
4: Varlata
3: nebo říkám,
4: pod krkem má pelikán.
3: No dudek taky podle mě. Dudek je něco mezi pelikánem, čápem a sojkou.
4: Ne, tak sojkou to vím, že ty jsi mě chtěl pobavit, to ti nevěřím samozřejmě, ale...
3: Já si myslím, že prostě zavřený oči...
4: To...
3: A no. Že se mu asi teda na krku vlastně dělají vlastně ty varlata.
4: To ale asi mluvíš o panu Dudkovi.
1: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Skinnerem se své skvostné baladě tady na Frekvenci 1. Tak, prázdninové leháro je za námi. Ono to z části platí pro nás, protože náš program je zase obohacen výbornými hosty. Budeme zítra taky poutat na Dokonalý den. Je to nová česká romantická komedie, ve které Vladimír Polívka stvárnil hlavní mužskou roli. Tak kdyby náhodou, i o tom to bude zítra, no a Vladimír Polívka bude hostem toho zítřejšího rána. Jenom připomínám, že snímek vstupuje do kin 3. září. A to už je co bydu tento čtvrtek. Za chvilku Oceáni, Kelly Clarkson a Be Mine, to je Kamrad.

0: Naděje, skupina Oceán, byla to velká senzace, když dorazila tahle parta z Českých Budějovic s Petrem Mukem do českých rádií a na koncerty na konci 80. Pamatuju. Tak za chvilku tým, tak je Celine Dion, nebo Luis Capaldi bude zpívat Almost. Teď zpátky do času po 17. hodině. Byly tady velké hlavy, no a došlo taky na jedno hádání.
1: Pojďme si zahádat, dámy a pánové, ve velkých hlavách 45 let starou písničku.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: No takto, názov je 5 slovní, hej? Je to 5 slov.
1: Písnička se jmenuje 5 slov?
3: A nie.
1: Jako má ta v názvu.
3: Má v názve. No a dá se to parafrázovat týmito slovami. Všetko má svoje hranice. Každá kríza raz skončí.
0: Každá trampota má svou mes.
1: Teď jsem to tady počítal. Každá trampota má svou mes.
3: Je to tak.
1: A víš, čím jsi to zkazil? Že jsi ty první slovo řekl každá. To jste měla říct, že jsi nám napověděl.
4: Co jsem vyhrál?
5: Daj tu písničku.
6: Každá trampota má svou mes.
1: Já jsem pod stonem.
4: Moment. A to je...

0: Slovo dostává
1: Honza Homolka.
2: Hezký večer, Jiříkovský odvolal bitcoinový dar, vláda opatření na ceny benzínu zatím nechystá a za útok v Lipsku může Rusko. Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle ministerstva být jak okolnosti přijetí daru, tak i jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci. Vicepremiér Karel Havlíček v presklubu reagoval právě na vývoj bitcoinové kauzy. Za vysokým rozpočtem si navzdory kritice stojí a vyjádřil se také k jeho hodnocení koaličních partnerů. O reakci na ceny benzínu zatím vláda neuvažuje.
3: Tuto chvíli neuvažujeme, ale jsme na značkách. To energetické opatření stran pohonných hmot bylo nesmírně důležité, protože tak reagovaly všechny země okolo nás a my bychom tím pádem byli ostrovem suverénně s nejdražšími pohonnými hmotami a dopadli bychom jak sedláci u Chlumce. Jinými slovy, jak ta vláda před námi.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. ODS navrhuje zrušit 9. třídy základních škol a rozšířit povinnou školní docházku o 2 roky na střední škole. Spojené by to mělo být s prostupností středních škol. Novinářům to řekli předseda strany Martin Kupka a poslankyně Renáta Zajíčková. Nový hybridní útok na východněmecké letiště Lipsko-Halle je zodpovědné Rusko. Na tiskové konferenci to řekl německý ministr vnitra Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low-level agenty. Podle ministra zahraničí a Vádepula v reakci Německo přijme řadu opatření. Uzavře mimo jiné ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně a zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa. Rusko odpoví na německá rozhodnutí. To uvedla mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová. Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce extraligového týmu podle všeho nejméně do listopadu. Na předsezónní tiskové konferenci to řekl generální manažer klubu Martin Straka.
4: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, poté bude přibývat oblačnosti, ale povětšinou bez deště. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27.
4: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má pro nás na frekvenci 1 Honza.
5: Na dálnici D48 se odklízí dopravní nehoda na 42. kilometru ve směru na Německo. Počítejte zde se zdržením okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
2: Tolik zprávy na frekvenci 1, také po 21. hodině v první školní den s vámi Milan Bílek.
0: Je to tak, hezký večer, náš večer, ten první zářijový je v půli, máme lehce po 21. hodině, tak za chviličku dorazí i Marta Jandová z dnešního dopoledne. Dáme si další události, které padaly na 1. září a září osobe obecně, mám tady taky jeden koncertní výhled na ten úplně nový měsíc, no a teď, tak Rihanna, Only Girl.

Joy the Silence, nezapomenutelná o Depešáku. Tady je večerní frekvence jedna. Všimáte si, doufám, jak se nám ty dny zkracují a jak už je najednou tma před 8 hodinou a jak už slunce dřív zapadá. Tak co s těmi večery? Možná by to chtělo vyrazit na koncerty a jich zase požehnaně. Jich dost na podzim roku letošního hostí Česko, zejména pražská autoarena, řadu velkých popových show domácích i světových hvězd. Jak se díváme, mezi největší taháky patří, myslím, velkolepý návrat dívčí skupiny Pussycat Dolls. Tak dámy dorazí 23. září, tedy návrat v čele s Nicole Scherzinger a oslava 20 let od velmi slavného debutu a hitu jako Doncha. Ale dorazí další a další. Marika Gombitová 10. října opět v O2 aréně. Narozeninový megakoncert slovenské popové legendy z hosty. Pak Sima 13. listopadu. První samostatný arénový koncert slovenské poprepové zpěvačky. No a pak je tady taky Terry Swims. Znáte ho? Americký zpěvák s virálními pop-soulovými hity v rámci svého Ugly Tour. Tak na podzim roku letošního je tady tenhle zajímavý talent. Terry Swims mezi jinými, mezi dalšími a mezi mnohými. Tak já doufám, že radost vám teď udělá třeba kapela Bon Jovi Always za chvilku, anebo Chinaski, potkal jsem tě po letech.

0: When the rain begins to fall, to byla Jazdora a taky German Jackson tady na frekvenci jedna. Kors tady máme po dlouhé době, Bratle si dáme od Queen, Show Must Go On, no a teď zpátky do toho dnešního dopoledne mezi 10. a 11. po prázdninách je s námi opět Marta Jandová.
1: Já mám dneska téma na vaší, jako jaká byla vaše první učitelka v první třídě, jestli si pamatujete, jak se jmenovala, jaká byla, jestli vás to třeba nějak jako v úvozovkách naočkovalo k dobrým výkonům, nebo naopak vám to zkazilo absolutně chuť z učení. A teda musím říct, že jste mi zaplatili, ne zaplatili, zaplavili. Já se to naučím, to mluvení, nebojte. Že jste mi zaplavili moji poštovní schránku a zatím to je tak pade na pade, jo. Ale tak třeba Kája píše, dobrý den Marti, moje první učitelka byla Anna Tihonová, měla výrazné S a byla moc hodná. A říkali mi jménem mé sestry, tu zase pojmenovávala po mamce, měla nás všechny pomotané. Děkujem moc, Kájo. Pak napsal Lukáš, a to musím vypípat pár slovíček, protože Lukáš se do toho opřel. Jo. Lukáši absolutně chápu. Vzpomínky na první třídu jsou naprosto příšerné. Měl jsem tam komunistickou zamendrákovanou píp, která se chovala přesně tak, jak jste naznačila. Taková píp vám zkazí radost z učení a do života. Lukáši, bohužel, a někdy si říkám, jestli se třeba dělají na pedáku nějaký zkoušky, jestli ty lidi jsou jako hodný, empatický, jestli jsou psychopati, který právě nám potom zkazejí vlastně celý život tím, protože tady ta moje Libuše, tam je hodně jako zamačkala sebevědomí, opravdu, nebylo to nic příjemného. Petra píše, dobrý den Marti, na svou třídní učitelku si pamatuji dodnes, byla strašně moc hodná, měla nás celých 5 let na nižším stupni a navíc měla krásné jméno Hedvika Vašková. Takže já zdravím vůbec všechny učitele, kteří na nás byli hodní nebo na vás byli hodný, který třeba poslouchají, a pokud neposlouchají, tak jim to vzkažte.

Show Must Go On, a to byly Queen a tady je Frekvence 1. Phil Collins nám bude zpívat velkou baladu Everyday už za malou chvíli. Tak já na Káse přidám, my se přidáme už v další hodině nebo po 22. ještě s jedním poutáním na nový český film, který bude mít premiéru právě ve čtvrtek, který 3. září, takže náš ranní host už za chvilku. Ale teď Holly Humberstone, jeden z největších talentů letošního roku a možná hit letošních prázdnin. Tu Love Somebody.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehkykryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Havlíček mluví o tragikomedii, prezident kritizuje výšku deficitu a máme za sebou horké léto, druhé nejteplejší. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v tiskové zprávě. K tématu se v presklubu Frekvence 1 vyjádřil také vicepremiér Karel Havlíček.
3: To je tragikomedie. To znamená, to, když se jako promítneme, tak podvodník získá x miliard korun podvodným způsobem, část toho dá ministerstvu, poté tedy jde zpátky do vězení a rozhodne se, že tedy to se stáhne z toho ministerstva a předpokládám, že to tam v nějakém aktivu zřejmě je na to ministerstvu, zřejmě na to nikdo nesahal, nebylo to podle mého názoru nikde v rozpočtu, neprojevilo se to v příjmech, tak tím pádem se to zřejmě bude muset dát zpátky, no prostě je to úplně na hlavu postavené.
2: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý, deficit je vysoký, Pavel to řekl v Konici na Prostějovsku. Stát má příští rok podle návrhu ministerstva financí hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun.
4: Já předpokládám, že návrh rozpočtu, který byl předložen ministerstvem financí, ještě dozná změn a jsem zvědav na diskuze, které o tom povedeme. Nejenom ve vztahu k těm strategickým prioritám, ale i z toho důvodu, abychom skutečně neúměrně nezatěžovali budoucí generace dluhem, který v nějakém období už bude velice těžké splácet a můžeme se dostat do rizika nucené správy, tak jak se to stalo třeba Řecku.
2: Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně Celsia. Vyšší byla jen v roce 2019, a to 19,5 stupně. Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko-Halle je zodpovědné Rusko. Na tiskové konferenci to řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low-level agenty. Podle ministra zahraničí Johana Vádepula v reakci Německo přijme řadu opatření. Fotbalista David Douděra by si mohl zahrát zámořskou Major League Soccer. 28-letý reprezentační pravý obránce či záložník podle webu The Athletic finalizuje svůj přestup do Cincinnati. V klubu již působí další český reprezentant Pavel Bucha.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ve středu bude zpočátku jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, výjimečně srážky, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
5: Hezký večer na 1. září, tak za chvilku ještě jednou do toho dnešního rána, kde už jsem byla. Anna Dvořáková, my jsme si povídali a celý týden si vlastně povídáme o novém českém filmu Dokonalý den. Tak jaký kulturní zážitek pro ně byl nejnáročnější finanční? To byla otázka z dnešního rána, více už za chvíli, teď Jelen, ještě jednu noc.
1: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: Can You Feel the Love Tonight, Elton John, prostě balady umí a lehce po 22. Anna Dvořáková s námi byla dnes po ránu a je to v rámci nového filmu, ve kterém také hraje Dokonalý den, bude tady premiéra už pozítří. A my jsme se po ránu ptali Aničky na kde co, jak vypadá ten její Dokonalý den, případně jak to má s kulturou, nebo za jaký kulturní zážitek vlastně kdy utratila nejvíc?
1: No tak to bylo asi představení v Londýně, to bylo Harry Potter a prokleté dítě, protože oni tam mají vždycky v Londýně, tam mají to představení, že to je jenom v tom jednom divadle a je to vyloženě specializované, to divadlo je na to předělané a hraje se tam jenom tohle a tady ten příběh je rozdělený na dvě divadelní hry, takže já jsem vlastně koupila dva lístky dohromady a ježišmarja, no to jako bylo to drahý, ale musím říct, že to stálo za to teda, tak to je asi nejdražší.
2: To je vlastně drahá i ta cesta celkem, že nedojedeš metrem.
1: Ano. Ale jako tak lístky naštěstí do Londýna se jako letenky sehnat docela levně, když jako se člověk trošku zasnaží, takže v pohodě. Jsem vzala právě ještě rodinu, takže jsem...
2: Až takhle, to bylo hodně levný letenky.
1: No, já jsem řekla prostě pojď to podívat na Harryho Pottera, mě to nezajímá, takže tak. Frekvence 1.

0: Innocent a Aneta Hegerland. Michael Oldfieldovi taky naspívala jeho velký hit, který sedne do toho dnešního večera. Máme lekce před půl jedenáctou, zítra tady máme 2. září a budou se zmiňovat další známé tváře, které budou slavit narozeniny, mezi jinými Salma Hayek, slavná herečka Keanu Reeves. Bude mít zítra 62. narozeniny. No a pak tam vidím taky Leny Filipovou, samozřejmě dceru velmi slavné a úžasné české zpěvačky. Tak přejeme všechno nejlepší, zítra si na vás pomene určitě Marta Jandová, tak se nezapomeňte ozvat se svými vzkazy mezi 10. a 11. Teď opět a Radeček, všechno je v pořádku.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Kaleidoskop Skies a German Spoon jsou s námi po půl jedenácté na frekvenci 1. Tak když už změňuji čas, tak ty tam jsou teploty, které byly přes 20 stupňů Celsia a dívám se teď aktuálně 16 stupňů Praha. Nevím, jak je u vás, ráno bude možná trochu studenější, ale velmi příjemný bude zítřejší den. O tom ve zprávách, které nám vyladí Honza Homolka. No a zítra, aby info bylo úplné, zítra další Press Club. Tak hostem bude místopředseda poslanecké sněmovny za ODS Jan Skopeček osobně tady u nás ve studiu. Kuba Weinlich se bude ptát na chystaný státní rozpočet a také na klesající preference občanských demokratů. A ptát se budete moci vy na známém telefonním čísle 257-400-999. Jeden z prvních Press Clubů nové sezóny zítra ve středu po 18. hodině. Už za chvíli Boyzone Čechomor, taky Pink, Cover Me in Sunshine.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Jiříkovský odvolal bitcoinový dar, začal nový školní rok a za útok v Lipsku může Rusko. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle ministerstva být jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci. Ručně psaný dopis tehdejších čtvrťáků proměnil první školní den v Brodku u Konice v mimořádnou událost. Školní rok v místní malé škole ze 113 žáky v lavicích otevřel prezident republiky Petr Pavel. Škola prezidenta oslovila právě svým osobitým pozváním.
2: Asi na prvním místě bylo pozvání od žáků 4. třídy, dnes páťáků, kteří mě pozvali k návštěvě školy. Přestože jim paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda, tak se to krásně potkalo se s tím výročím školy a zároveň s pozváním od mikroregionu Konicko. Takže jsme si řekli, že spojit více věcí do jednoho bude krásná věc a opravdu se tomu podařilo.
1: Vicepremiér Karel Havlíček v presklubu reagoval na vývoj bitcoinové kauzy. Za vysokým rozpočtem si navzdory kritice stojí a vyjádřil se také k jeho hodnocení koaličních partnerů. O reakci na ceny benzínu zatím vláda neuvažuje.
3: Tuto chvíli neuvažujeme, ale jsme na značkách. To energetické opatření stran pohonných hmot bylo nesmírně důležité, protože tak reagovaly všechny země okolo nás a my bychom tím pádem byli ostrovem suverénně s nejdražšími pohonnými hmotami a dopadli bychom jak sedláci u Chlumce, jinými slovy, jak ta vláda před námi.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko-Halle je zodpovědné Rusko. Na tiskové konferenci to řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low-level agenty. Podle ministra zahraničí Johana Vadepula v reakci Německo přijme řadu opatření. Uzavře mimo jiné ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa a Rusko odpoví na německá rozhodnutí. Uvedla mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová. Fotbalista Dominik Holý zamířil ze Sparty již po druhé na hostování do Jablonce, odkud do ní před rokem přestoupil. Po jarním působení stráví 22-letý slovenský záložník na střelnici také zbytek aktuální sezony.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude přibývat oblačnosti, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech. Frekvence 1.
4: Hezký večer vám přeji po 23. tak vzhůru půlnoci s těmi nejlepšími baladami, které umíme, za chvilku Tears in Heaven, Eric Clapton, anebo One Direction, Story of My Life, a na začátek další hodiny Gump, protože to nezdám.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

Tears in Heaven je jednou z těch nejúspěšnějších a velmi jako emocionálních balad britského kytaristy a zpěváka Erika Claptona. Jinak píseň vyšla v prosinci 1991 jako součást soundtracku k filmu Rush. No a v roce 1992 to byl obrovský hit po vydání na slavném albu Unplugged. Skvělá vzpomínka a hlavně výjimečná nálada. Tak za chvíli Michael Jackson, teď Eva Farná, Perpetuum mobile.

Cherish, to byla Madonna, jste tu správně na Frekvenci 1. My vám za chvilku dáme shrnutí událostí dnešního dne, jaký byl, nebo jaké bylo to 1. září. Tak Honza Homolka více, no a já dám taky více zítra po press klubu, který nás čeká po 18. hodině. Mě tady máte v další zářijové noci. Tak dobrou noc až do rána. Za okamžik Somber, Homebreaker.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc, frekvence 1, zprávy.
2: Havlíček mluví o tragikomedii. Prezident kritizuje výšku deficitu a máme za sebou horké léto, druhé nejteplejší. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v tiskové zprávě. K tématu se v presklubu Frekvence 1 vyjádřil také vicepremiér Karel Havlíček.
3: To je tragikomedie. To znamená, to, když se jako promítneme, tak podvodník získá x miliard korun podvodným způsobem, část toho dá ministerstvu, poté tedy jde zpátky do vězení a rozhodne se, že tedy to se stáhne z toho ministerstva. Předpokládám, že to tam v nějakém aktivu zřejmě je na to ministerstvu, zřejmě na to nikdo nesahal, nebylo to podle mého názoru nikde v rozpočtu, zrovna neprojevilo se to v příjmech, tak tím pádem se to zřejmě bude muset dát zpátky, no prostě je to úplně na hlavu postavené.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý, deficit je vysoký, Pavel to řekl v Konici na Prostějovsku. Stát má příští rok podle návrhu ministerstva financí hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun.
4: Já předpokládám, že návrh rozpočtu, který byl předložen ministerstvem financí, ještě dozná změn a jsem zvědav na diskuze, které o tom povedeme. Nejenom ve vztahu k těm strategickým prioritám, ale i z toho důvodu, abychom skutečně neúměrně nezatěžovali budoucí generace dluhem, který v nějakém období už bude velice těžké splácet a můžeme se dostat do rizika nucené správy, tak jak se to stalo třeba Řecku.
2: Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně Celsia. Vyšší byla jen v roce 2019, a to 19,5 stupně. Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko-Halle je zodpovědné Rusko. Na tiskové konferenci to řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low-level agenty. Podle ministra zahraničí Johana Vádepula v reakci Německo přijme řadu opatření. Fotbalista David Douděra by si mohl zahrát zámořskou Major League Soccer. 28-letý reprezentační pravý obránce či záložník. Podle webu The Athletic finalizuje svůj přestup do Cincinnati. V klubu již působí další český reprezentant Pavel Bucha.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: Ve středu bude zpočátku jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, výjimečně srážky, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
1: Frekvence 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Jiříkovský odvolal bitcoinový dar, začal nový školní rok a za útok v Lipsku může Rusko. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle ministerstva být jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci. Ručně psaný dopis tehdejších čtvrťáků proměnil první školní den v Brodku u Konice v mimořádnou událost. Školní rok v místní malé škole ze 113 žáky v lavicích otevřel prezident republiky Petr Pavel. Škola prezidenta oslovila právě svým osobitým pozváním.
2: Asi na prvním místě bylo pozvání od žáků 4. třídy, dnes páťáků, kteří mě pozvali k návštěvě školy. Přestože jim paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda, tak se to krásně potkalo se s tím výročím školy a zároveň s pozváním od mikroregionu Konicko. Takže jsme si řekli, že spojit více věcí do jednoho bude krásná věc a opravdu se tomu podařilo.
1: Vicepremiér Karel Havlíček v presklubu reagoval na vývoj bitcoinové kauzy. Za vysokým rozpočtem si navzdory kritice stojí a vyjádřil se také k jeho hodnocení koaličních partnerů. O reakci na ceny benzínu zatím vláda neuvažuje.
3: Tuto chvíli neuvažujeme, ale jsme na značkách. To energetické opatření stran pohonných hmot bylo nesmírně důležité, protože tak reagovaly všechny země okolo nás a my bychom tím pádem byli ostrovem suverénně s nejdražšími pohonnými hmotami a dopadli bychom jak sedláci u Chlumce, jinými slovy, jak ta vláda před námi.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipskohaly je zodpovědné Rusko. Na tiskové konferenci to řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low-level agenty. Podle ministra zahraničí Johana Vadepula v reakci Německo přijme řadu opatření. Uzavře mimo jiné ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa a Rusko odpoví na německá rozhodnutí, uvedla mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová. Fotbalista Dominik Holý zamířil ze Sparty již podruhé na hostování do Jablonce, odkud do ní před rokem přestoupil. Po jarním působení stráví 22-letý slovenský záložník na střelnici také zbytek aktuální sezony.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude přibývat oblačnosti, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: na frekvenci 1?
1: No jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Můj doktor se mě pýta, koviš, pony, broky v těle máte?
0: Koviš, pony, broky. A takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Teď je tam nějaká žena, jako jak broky? Vás někoho nepostřelil, ne?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být zas